mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně s zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, takže aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nemá, co ten lupen dýně udělá. A pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně, a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost, dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidea jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče, a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete, a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teďkon ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají

šípky. Stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: Four.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je potřetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s Lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru. Rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Hluku na Uherskohradišťsku dnes slavnostně otevřou park na statku. Městské divadlo Zlín dnes uvede první premiéru nové sezony, a to satirickou komedii Volpone. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb, soudy ještě rozhodovaly o vyřazených uchazečích. Dnes v regionu očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek přeje dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Schátralý Penkův statek v Hluku na Uherskohradišťsku se proměnil na park s jezírkem, kolonádou a amfiteátrem. Areál v centru města nabízí také dětské hřiště nebo třeba workoutovou zónu, říká projektant Dušan Šišpera.
2: Pak je tady ještě záhonová zahrada, která vlastně by měla sloužit jak pro školu v rámci výuky pozemků, tak pro zdejší DPSku, kdyby si vlastně mohli důchodci nasadit něco a pěstovat. Mělo by to být takové komunitní centrum, kde se všechny ty generace setkávají v centru města.
0: Revitalizace rozsáhlého areálu stála 85 milionů korun. Zhruba 50 milionů město získalo z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Městské divadlo Zlín dnes večer zahájí novou sezonu první premiérou. Satirická komedie Volpone vypráví o bohatém benátském měšťanovi, který předstírá smrtelnou nemoc a nechává kolem sebe soupeřit zájemce o své dědictví. Inscenace vychází z více než 400 let staré hry Bena Johnsona a její pozdější úpravy Stefana Zweiga. Podle režiséra Simona Špisáka ale příběh nabízí témata, která jsou aktuální i dnes.
3: Na prvý pohled vlastně to poselstvo je, že všetci jsme nějakým způsobem svině, že ľudia jsou vlastně zlí, že to je jakoby podstata člověka, ale vlastně záleží samozřejmě na kontexte, že kdo ty sviňárny, kdo tu hru roztáča a kdo nám tvrdí, že jsme vlastně svině.
0: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy mohou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácnosti. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu budou 9. a 10. října. V senátních obvodech, kde se nerozhodne v prvním kole, volby pokračují 17. a 18. října. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je budou moci prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu až do 28. září. V minulých dnech je už mohli vidět školní skupiny.
4: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
5: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů. A letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
4: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
5: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
4: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost většinou bude jen průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou v údolích a nížinách vyskytovat lokální mlhy. Aktuální teploty 14 až 6 stupňů a nejvýše dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kulturní akce i dnes omezí provoz v centru Valašského Meziříčí a Kroměříže. Ze zpráv bylo vše, pohodový víkend přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné a pohodové sobotní ráno vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Nevím samozřejmě, co jste si na nadcházející víkend naplánovali, ale tipnul bych si, že někteří z vás se možná chystají do Mošnova, protože tam se konají tradiční dny NATO. Jedná se o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě, kterou každoročně navštíví více než 200 tisíc lidí. No a díky tomu je třeba počítat s tím, že v okolí Mošnova můžou vznikat kolony a je třeba počítat pochopitelně s dopravními komplikacemi. Návštěvníkům se proto doporučuje využívat veřejnou dopravu. Na akci pojedou speciální vlaky i autobusy. Tak na to pamatujte, abyste potom na místě nebyli trošku překvapení. My pro vás jako obvykle máme i dnes po ránu servis aktuálních informací a k tomu hudbu, kterou máte rádi, teď nám zaspívá Petr Kolář. Příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Dnes máme 19. září a to je datum, kdy si připomínáme dvě velké sportovní legendy, které se v tento den narodily, nakonec se potkali a vytvořili manželský pár. Ano, samozřejmě mluvím o manželech Zátopkových. Nejprve zmiňme Emila Zátopka, ten se tedy narodil 19. září roku 1922, stejně jako jeho manželka Dana. Emil Zátopek, čtyřnásobný olympijský vítěz, byl prvním člověkem na světě, který dokázal uběhnout 10-kilometrovou trať pod 29 minut. V roce 1997 byl vyhlášen naším nejlepším atletem 20. století, o dva roky později nejlepším olympionikem v historii. Nejen díky čtyřem zlatým olympijským medailím, téměř 20 překonaných světových rekordů, či unikátnímu vytrvaleckému hat-tricku patří Zátopek k největším postavám atletické historie. Jeho nejslavnější chvíle přišly na olympijských hrách v Helsinkách, kde během 8 dnů vyhrál závody na 5 a 10 kilometrů i maraton, i když ho nikdy předtím neabsolvoval. To dosud nikdo jiný nedokázal a vzhledem ke stále větší závodní specializaci už nejspíše ani nedokáže. Rodák z Kopřivnice se k atletice dostal náhodou, když ho během studií na Baťově průmyslové škole vychovatel donutil zúčastnit se tradičního běhu s línem. Skončil druhý a v zápětí se přihlásil do místního atletického oddílu. No a ve stejný den se narodila také Dana Zátopková, rozená Ingrová, oštěpařka a olympijská vítězka. Když jí bylo 6 let, její rodina se Frištátu, tedy dnešní Karviné, vrátila zpátky do Vacenovic u Hodonína, později se stěhovali do Olmouce a do Uherského Hradiště. Dana Zátopková se svého největšího úspěchu dočkala na olympijských hrách v Helsinkách ve stejný den vítězství svého manžela Emila v běhu na 5000 metrů. Ona zvítězila ve své disciplíně a zvítězila hodem za hranici 50 metrů. Další úspěchy potom na sebe nenechali dlouho čekat. Byl to mnohonásobný zisk titulu mistryně republiky, také mistryně Evropy, překonání světového rekordu nebo zisk stříbrné medaile z olympijských her v Římě v roce 1960. Dana Zátopková zemřela v roce 2020 ve věku 97 let. A ještě si připomeneme dvě osobnosti z našeho regionu, které se narodily 19. září. V roce 1926 se v tento den ve Vlčnově na Uherskohradišťsku narodil Josef Smíkal, významný pedagog pro zrakově postižené a učitel hudby. Už v raném dětství se u něho objevila těžká zraková vada a celý svůj život věnoval nevidomým dětem, učil je hudbu a vyráběl pro ně různé pomůcky, psal učebnice a další publikace. A v roce 1962 se 19. září narodil v Kroměříži Radek Bajgar, publicista, producent, scénárista a režisér. No a teď 16 minut po 5. hodině nás budou v našem ranním vysílání bavit Raxet. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: chvíli nabídneme vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát vám Martin Písařík představí nejrychleji rostoucí dřevinu.
1: Počasí.
0: Teď se podívejme na aktuální teploty. Ty se pohybují v poměrně velkém rozpětí od 7 až do 14 stupňů Celsia. 7 stupňů nejméně bylo před chvílí naměřeno na dvou meteostanicích a těmi jsou Velké Karlovice a Štítná nad Váří. Nejvyšší teplota 14 stupňů, tak ta aktuálně panuje na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy. Dnešní maximální odpolední teploty by se ve Zlínském kraji měly pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Obloha by měla být převážně skoro jasná nebo polojasná. Ráno a dopoledne se ještě v údolích a nížinách můžou vyskytovat místy mlhy.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a s nasbíraným košíkem přichází i otázka, co všechno jsme si z lesa vlastně přinesli. V poradně proto probereme, podle čeho houby poznávat, nebo které záměny jsou nejčastější a nejnebezpečnější. Hostem bude zlínský mykolog Petr Švehlák, a to 21. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. Kulturní dům, hasičská zbrojnice i budova školy se dnes od 12 hodin otevřou veřejnosti ve Spytihněvi na Zlínsku. A to v rámci víkendových oslav 980 let od první písemné zmínky o obci. V zámeckém parku pak lidé uvidí ukázky šermířských soubojů, dobových ležení i historickou lukostřelbu. V neděli ráno se pak uskuteční slavnostní mše svatá, večer program uzavře ohňostroj, víkendový program doplní i hudební vystoupení a atrakce pro děti. Kvůli akcím Den bez aut a Evropský den mobility je dnes městská hromadná doprava v Kroměříži zdarma. Odbavovací zařízení v autobusech ale zůstávají v provozu. Kroměřížské technické služby proto cestující žádají, aby ke čtečce nepřikládali čipové karty. Systém jim jinak strhne jízdné z kreditu. Zařízení musí podle společnosti zůstat v provozu, protože jsou propojená s informačními cedulemi, které zobrazují číslo linky a cílovou stanici. Dnes město zároveň uzavře širší centrum pro auta kvůli slavnostem Kroměříž září. Jičín se dnes na jeden den vrací do časů prusko-rakouské války. Pracovníci Muzea Český ráj připravili vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína. V 11 hodin se tady uskuteční pietní akt na Prachově a o půl hodiny později pak bitevní ukázka v Prachovském sedle. Následně se jednotky vojenských historických oddílů přesunou z Prachova do Jičína, kde předvedou bojové ukázky v zámeckém parku. Do Mnichova se sjíždí fanoušci piva. Začíná totiž další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníky. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Výdeje v přepočtu až na 387 korun. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou objevovat v údolích a nížinách taky lokální mlhy. Aktuální teploty 14 až 7 stupňů, nejvýše dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za námi jsou další zprávy, ve kterých jste mimo jiné například slyšeli o tom, že začíná Oktoberfest v Mnichově. Čeští milovníci piva o této akci trošku s despektem tvrdí, že je to prý taková akce, na které se Němci snaží pít taky jako Češi ve všední den. My si dáme další hudbu pro dnešní ráno. Lenka Filipová zaspívá písničku s názvem Ať žije show.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: vydržela, ale pan Prasko z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho, že muž se ještě často pěje, dva se tu perou přední směje, že muž se ještě často pěje, dva se tu perou přední směje, že muž se ještě.
1: Dnes si připomínáme smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
2: Hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
3: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
2: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
3: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
4: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
3: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
2: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
3: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
2: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
3: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré ráno, už máme 3 minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji by dnes mělo být skoro jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne se můžou v údolích vyskytovat místy mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písni v podání skupiny Animal se nás teď bude bavit Bolek Polívka, který bude hovořit o svých psech.
1: Mám vychovaný psy, tak já jsem měl boxera kdysi, ten se jmenoval Šosed, a to když jsme hádali se Šandel, já jsem šel do kuchyně pro víno. To víno jsem otevřel, nesl zpátky a ten pes byl v předsíni. Tak se na mě díval a já říkám, Šandel, ten pes promluvil. On říkal, co říkal? Já říkám, no já s tím vínem takhle jako zpátky tady do toho obyváku a ten pes se na mě podíval a řekl, ona mě taky někdy sere. Teď mám 3 psy už, jako, protože jsem tady v tom prostředí krásný, takže mám, můžu mít 3 psy a 3 kočky. A, takže mám 3 psy a ty jsou zase vycvičený tak, když se hádám s mojí hospodyní, s Marcelkou, že psi leží na těch svých pelechách takhle a dívají se na nás a čas od času zopakují, Bolek má pravdu.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Charitativní běh v Šumicích pomůže vážně nemocné Elišce a Ondrovi. Vsetín uzavře sezonu na cyklostezce Bečva. Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Dnes v regionu očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradilek. V Šumicích na Uherskobrodsku dnes odpoledne pořádají jubilejní 10. ročník charitativního běhu Šumická bota. Pro účastníky jsou připravené tratě v délce 3, 10 a 20 kilometrů. Zúčastnit se mohou běžci, chodci, děti a je připravena trať i pro vozíčkáře. Přispět na dobrou věc mohou i ti, kteří se závodu neúčastní, a to na účet závodu. Výtěžek z letošního ročníku organizátoři rozdělí mezi vážně nemocné Elišku a Ondru.
6: Ti prostředky využijí na následnou péči a rehabilitace, které neproplácí zdravotní pojišťovny. Za 9 předchozích ročníků pořádající spolek Besedníci nemocným dětem a jejich rodinám věnoval více než 1 milion a 143 tisíc korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Ve Vsetíně dnes ukončí sezonu na cyklostezce Bečva. Výjížďka do Semetína je jednou z doprovodných akcí Evropského týdnu mobility. Podle mluvčí města Jany Raškové jsou pro účastníky připravené v arboretu hry a soutěže.
7: Vydáme se na kole do semetínského arboreta, zde si budeme moci prohlédnout nejen pestrou sbírku stromů a keřů, ale také zajímavé atrakce, jako jsou třeba stezka bosou nohou, arbobar či výukový včelin. Bude zde možné si také opéct špekáček a ochutnat nejlepší vzorky medu z medolízačky.
5: Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako jsou chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
8: Chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči, a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
5: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Dnes a zítra se mohou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět. Budou při ní moci čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
9: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Uklidíme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou v údolích a nížinách vyskytovat i lokální mlhy. Aktuálně měříme 14 až 7 stupňů, nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na silnici 1/58 v Rožnově pod Radhoštěm jsou prováděny opravy propustků. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: V našem regionu se dnes slavnostně otevře nový park za 85 milionů korun, kde konkrétně, tak o tom uslyšíte za pár minut v našem vysílání.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Dobré sobotní ráno, probouzíte se do 19. září a právě 19. září roku 2009 vypukla článkem o opsané disertační práci pro děkana Plzeňské právnické fakulty Ivana Tomažiče aféra kolem podezřelého studia na této vysoké škole. A připomeneme si ještě dvě významné události, které se staly 19. září v roce 2015. Členové umělecké skupiny z toho ven stáhli na Pražském radě prezidentskou vlajku a vyvěsili místo ní velké červené trenky. Byla z toho tehdy velká aféra, asi si pamatujete. A před 4 lety se konal státní pohřeb zesnulé britské královny Alžběty II., nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách. Pohřbu se zúčastnilo na 2000 státníků, monarchů a dalších osobností. Ceremoniálu v Londýně přihlíželo na 250 tisíc lidí a miliony dalších skrze televizní obrazovky.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Po písni Jiřího Schillingera míříme v našem vysílání na Uhersko, Hradišťko, Penkův statek v centru Hluku několik desítek let chátral. Historické budovy z přelomu 17. a 18. století byly v havarijním stavu a musely jít k zemi. Na jejich místě za 85 milionů korun vzniklo odpočinkové místo s jezírkem, amfiteátrem a promenádou. Dnes se park na statku, jak se areál nově jmenuje, slavnostně otevře.
1: Za 17 roků tu budu bývat 100 roků.
2: Říká mi Marie Huspeninová, která celý život žije přímo naproti Penkova statku.
1: To je moje dětství. Tady z té horní strany, kde teďka parkoviště bude, tak tam byly okna do těch chlévů a hoši mě vždycky vyzvedli, abych se tím okénkem mohla podívat na ty krávy, na ty bíky a to, co tam bylo.
2: Co na to říkáte, jak se ten prostor proměnil? Využijete to třeba, zajdete si tam na procházku nebo tak?
1: No to si pište, že ano. Tam budu chodit s mojí tetičkou, protože moje tetička je zase ještě o 5 roku starší jak já, takže už se tam těšíme.
2: Proměnu celého prostoru měl na starost projektant Dušan Šišpera.
3: Dělali jsme zde vodní plochu, dětská hřiště, workouty a poměrně velké parkoviště, které je uzavřeno kolonádou. Je zde sociální zázemí, provozovna pro nějaké občerstvení s posezením a pak je tady zajímavá, na první pohled nenápadná fontána.
2: Ještě se zastavím u toho jezírka, to je takový výrazný prvek.
3: Zhruba je to tak 15x12 metrů, je opatřeno vodopádem a poměrně sofistikovanou technologií dvojité filtrace, kde při minimálním zásahu vlastně člověka by měla být zaručena absolutní čistota vody. A je zde udělané molo, sluneční terasa a pro děti je tam jakási forma brouzdaliště, do 40 cm vody se dá vejít a smočit si nohy.
2: Ovlažit se trošku.
3: Ovlažit se v létě. Jsou tam jelci jezerní, na kterých jsme testovali, jestli ta voda už má správné hodnoty a pak se tam teda vkládali kojkapři, kteří jsou moc krásní. Je tam tuším 6-7 velmi vzácných ryb.
2: Podle Dušana Šišpery bylo v plánu zachovat část historického Penkova statku. Nakonec to ale nebylo možné.
3: Snažili jsme se zachovat původní objekt, bohužel jsme zjistili v průběhu stavby, že staticky nebyl v pořádku, takže jsme z těch vybouraných cihel udělali repliku části toho statku.
2: Součástí parku je i komunitní zahrada, kterou budou moct využívat děti ze sousední základní školy nebo klienti nedalekého domova pro seniory.
4: Já jsem opravdu moc šťastná za to, že tady ten prostor vzniknul, protože ty lidi budou mít kam chodit na procházky.
2: Usmívá se vedoucí domova Eva Malůšková.
4: Máme v domově pro seniory lidi, kteří jsou jako hodně staří i nemohoucí, ale nahoře v těch bytech vlastně žijí jako aktivní seniori. Takže oni, když se jakoby budou setkávat s těmi mladými lidmi z té základní školy, tak to je prostě jako nápad snů.
2: V parku vznikl i amfiteátr pro pořádání menších kulturních akcí. Z Hluku Michal Sladký, Český rozhlas.
5: V sobotu od 17. si budu na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou o tom, jak důležitá je v životě každého z nás hra. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o soutěžení a o tom, kdy nás posouvá a kdy nás už brzdí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
6: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Za necelých 10 minut, už bude 6:30, vás dnes po ránu určitě mimo jiné zajímá také to, jaké počasí přinese víkend do našeho regionu. Teď nám to prozradí pan Ondřej Brambus z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné ráno přeju.
1: Dobré ráno.
0: Jaké teď panují teploty ve Zlínském kraji?
1: Aktuálně máme teploty nejčastěji od 10 do 6 stupňů Celsia, ale to rozpětí je o něco vyšší. Máme taky inverzní charakter počasí, takže na kopcích, kde pofukuje vítr, jsou teploty kolem 12 stupňů, jako třeba stanice Hošťálková Maruška. No a naopak v údolích, uzavřených údolích, mohou být teploty i nižší, kolem 5 stupňů Celsia. Jinak k tomu máme malou oblačnost, jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Mlh máme velmi málo, téměř se nevyskytují a vítr je jenom slabý, proměnlivý.
0: Jaké počasí nás v našem regionu čeká dnes v sobotu?
1: Čeká nás poměrně slunečný den, převažovat bude skoro jasná nebo polojasná obloha, jen chvilkami bude oblačnosti trochu více, zejména v odpoledních hodinách. Teploty od 21 do 24 stupňů Celsia a vítr bude během dne většinou mírný, jihozápadní nebo jižní do 20 km za hodinu.
0: Co neděle? Bude podobná nebo jiná, co se týká počasí?
1: Neděle už bude trošku jiná, v noci a ráno tedy ještě podobné počasí, ještě většinou polojasno, výjimečně se může ráno objevit nějaká mlha, teploty většinou od 12 do 9 stupňů v údolích kolem 8, ale během dopoledne už nám začne oblačnost přibývat a bude spíše takové oblačno, odpoledne pak se úplně zatáhne od severozápadu, no a večer a v noci na pondělí se pak objeví přehánky nebo déšť. Očekáváme, že se objeví na většině území. Teploty by měly být v neděli přibližně ještě o stupínek vyšší než dnes, takže 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr bude foukat od jihozápadu, ale večer se pak bude měnit na severozápadní.
0: V předběžné předpovědi jsem zaregistroval, že by se snad po víkendu mělo výrazněji ochladit. Potvrdíte mi to?
1: Ano, je to tak. Vlastně ty srážky, které jsem zmiňoval na nedělní večer a na noc, tak souvisejí se studenou frontou, která přejde přes naše území a za ní se k nám dostane chladnější vzduch. Takže určitě musíme počítat s výraznějším ochlazením. V pondělí počítáme s maximálními teplotami od 14 do 18 stupňů Celsia a zároveň bude relativně větrno. V úterý pak teploty velmi podobné, také 14 až 18 stupňů. Když se letmo podívám na dlouhodobější výhled, tak nejchladnější by právě mělo být pondělí, úterý, středa a pak by se v závěru týdne mohlo nepatrně oteplovat, ale na hodnoty, jako máme dnes nebo zítra, se nedostaneme.
0: Tu předpověď počasí pochopitelně budeme upřesňovat v dalších dnech. To byl pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den i vám, naslyšenou.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď zaspívá Karel Gott.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A hezkou sobotu přeje Matěj Neradilek. Havárie a přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi způsobilo kromě stáří potrubí taky extrémní suché počasí a s tím spojené vysychání podloží. Uvedli to ve svém vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace. K přerušení dodávek vody došlo v lokalitě s více než 7000 obyvateli letos už 7krát. Poslední přerušení bylo tento týden. V minulosti přitom podle vodáren k haváriím nedocházelo. Vodárny proto chystají komplex rekonstrukci přivaděče za 65 milionů korun. Rekonstrukce by měla začít na jaře či v létě příštího roku. Loutky, mechanické skřínky, divadelní rekvizity nebo třeba kolotoč nabízí nová výstava Imaginarium, která je nově k vidění na Zlínském zámku. Vytvořilo ji divadlo bratří Formanů společně s dalšími výtvarníky a návštěvníci si mohou řadu instalací sami vyzkoušet a rozpohybovat. Výstavu doplňují také workshopy, divadelní představení, koncerty nebo filmové projekce. Imaginarium potrvá až do 21. února příštího roku. Potom se brány Zlínského zámku na 2 roky uzavřou kvůli rekonstrukci přilehlého sadu svobody. Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během 2 dnů nastoupilo k jednotkám více než 1 000 000 mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná už od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku a na Slovensku. Organizátoři tak vytvářejí pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit tak ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zemřelý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům anebo tankerům ruské stínové flotily. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou objevovat mlhy. Aktuálně měříme 13 až 6 stupňů, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V sobotu ráno se naším krajem jezdí bez nehod. Pohodový víkend nejen na silnice přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Podle odborníků čeští řidiči neznají pořádně všechny dopravní značky a navíc ignorují přednost zprava. I proto pro vás do našeho vysílání chystáme pravidelně řidičskou abecedu, ve které každý den radíme, jak se chovat na silnicích, hlavně v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Podrobnosti uslyšíte za chvíli, teď nás bude bavit Michal Tučný. Pěkné sobotní ráno přejeme.

0: těchto dnech si společně s naším vysíláním můžete připomínat situace z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si řekneme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Toto byl Olympik, už máme 2 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude skoro jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne se v údolích a nížinách můžou vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty budou stoupat na 24 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Jednou z možností, jak si užít víkend, je vyrazit někam na kole. Cyklisté využívají toho, že je ještě stále počasí v našem kraji k výjížďkám velmi přívětivé. To ví také Arnoš Lukeš, který si pro Český rozhlas Zlín připravil cyklotrasu se startem i cílem v Rožnově pod Radoštěm. K projížďce hřebenem Vsetínských Beskyd nás pozve i Pavel Vacek.
1: S Arnoštem Lukešem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín provětráme bicykly, k čemuž jsou v našem kraji stále skvělé podmínky, tak se s námi pojďte vydat v sedle hřebenem Vsetínských Beskyd. Dobrý den, pane Lukeši.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Jak jste už přeznamenal, dnešní pozvánka je pro cyklisty. Využijeme ještě cyklobusy, které až do 29. září jezdí po trase Zlín, Vsetín, Rožnov, nebo můžeme využít přepravu vlakem i v pozdějším termínu. Trasu odstartujeme v Rožnově u nádraží. Pojedeme k Bečvě a po Tyršově nábřeží k mostu. Za mostem se dáme k jihu ke hradu Rožnov. Jedná se o zříceninu. Původně byl hrad postavený ve 13. století jako ochrana hranic, sloužil i jako sídlo biskupského mana. Hrad byl v 16. století poškozen loupežníky a později opuštěn. V 19. století byl částečně rozebírán místními obyvateli. Dnes je kulturní památkou. Z kopce sjedeme k ulici Videčská, kde se napojíme na cyklotrasu 6012. Po ní přijedeme do obce Velká Hota. Před zástavbou se napojíme na cyklotrasu 6018. V obci je zajímavá památka dřevěný toleranční kostel, ve kterém asi 20 let sloužil Jan Karafiát, autor Broučku. Za zastavení stojí i zvonička. U Vaculíku odbočíme doleva a silničkou se dostaneme k restauraci U Bušů. To budeme v Malé Bystřičce. Přejedeme most a dostaneme se na levý břeh přehrady. Tudy vede cyklostezka 6019. Přes přehradní hráz se dostaneme na pravý břeh.
1: Když už přecházíme přes hráz, tak vy budete jistě umět doplnit i pár technických a historických informací.
2: Hráz dosahuje výšky 36,5 metru a má šířku 170 metrů. Hloubka vody je asi 26 metrů. Vodní nádrž Bystřička byla postavena v letech 1907 až 1912. Objem vody je asi 4,5 milionu kubíků. Je jednou z nejstarších přehrád v České republice. Kromě retenčního a rekreačního využití slouží dnes i ke zlepšení průtoku řeky Bečvy. Původně se o přehradě ale uvažovalo jako o součásti plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe.

0: Hrada je kultúrnej památkou s unikátní hrázy zlomového kamene. Následuje návrat po cyklostezce 60-18 do Veľké Lhoty. Nemusíme až ke kostelu, môžeme si cestu skrátiť silničkou na rozcestí Veľká Lhota. Tam je souběh cyklostezek 60-12 a 60-18. Trasa se zlomí do protisměru úzký areálu Veselá. Převážně lesem dojedeme k restauraci na kraji lesa v Podháji. To už se budeme blížit do Meziříčí. U kruhového objezdu Sokolská nádraží si dostaneme na cyklostezku 50 Bečva. Po ní proti směru toku Rožnovské Bečvy pojedeme střídavě po levém a pravém břehu přes nebo okrajem obci Hrachovec, Veselá, Střítež a Zubří až do Rožnova, kde na nádraží okruh měřící 51 km uzavřeme. Překonáme 880 výškových metrů. Trasu zvládnou i děti starší 10 let.
1: Z Rožnova pod Radhoštěm přes Velkou Lhotu k přehradě Bystřička a potom přes Valašské Meziříčí a Zubří zase zpátky do Rožnova. To je trasa, po které jsme dnes šlapali s Arnoštem Lukešem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak se podle tohoto návodu chopte řídítek a hurá do terénu.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Městské divadlo Zlín dnes uvede první premiéru nové sezony, a to satirickou komedii Volpone. Revitalizace Koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm nabírá zpoždění. Slavnostní otevření, které radnice chystala na začátek října, tedy nebude. Fotbalisté Slovácka přivítají před dlouhou reprezentační pauzou Baník Ostrava. Dnes v regionu očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek má další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Městské divadlo ve Zlíně dnes večer zahájí novou sezonu první premiérou. Satirická komedie Volpone vypráví o bohatém benátském měšťanovi, který předstírá smrtelnou nemoc a nechává kolem sebe soupeřit zájemce o dědictví. Inscenace vychází z více než 400 let staré hry Bena Johnsona a její pozdější úpravy Stefana Zweiga. Podle režiséra Simona Špisáka ale v příběh nabízí téměř témata, která jsou aktuální i dnes.
3: Na prvý pohled vlastně to posolstvo je, že všetci jsme nějakým způsobem svíně, že ľudia jsou vlastně zlí, že to je jakoby podstata člověka, ale vlastně záleží samozřejmě na kontexte, že kdo ty svíňárny, kdo tu hru roztáča a kdo nám tvrdí, že jsme vlastně svíně.
2: Více než měsíc už nabírá zpoždění revitalizace sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Za to je podle vedení města zodpovědná stavební firma, která nezajistila dostatečnou koordinaci prací. Město proto chce situaci řešit smluvními pokutami, říká mluvčí Rožnova Eva Javorová.
4: Stavba Koryčanských pasek nabírá ze strany dodavatele zpoždění. Budeme to s firmou řešit smluvně, tedy pokutami. Zpoždění ovlivnilo i slavnostní otevření, které jsme měli naplánované na 2. října. Místo něj se však firma Rožnovákům veřejně omluví a pozve na jídlo a pití.
2: Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které mohou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejt.
5: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče. Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Slovácka odehrají v 9. kole domácí zápas proti Baníku Ostrava. Utkání odstartuje dnes v 18 hodin. Mužstvo z Uherského Hradiště zatím stále čeká na první výhru sezony. Sportovní manažer Michal Kadlec vnímá, že úspěch by teď byl důležitý i proto, že po víkendu začne dlouhá reprezentační pauza.
6: Aby ta atmosféra jak u kluku, tak si myslím, že v klubu, tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se trošku vlastně nebo připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou v údolích a nížinách vyskytovat lokální mlhy. Aktuální teploty 13 až 6 stupňů, nejvýše dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku v ulici Partizánská je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Důvodem je oprava povrchu vozovky. A po zprávách už pokračuje dál víkendové ráno s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dnes nezapomeňte popřát k svátku Zitám, tak jako to činíme my, milé Zity, přejeme vše nejlepší, užijte si svůj sváteční den. A teď je tady pro vás píseň v podání skupiny Rady Kirken.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: I dnes po ránu pro vás máme aktuální informace, zejména z vašeho okolí, třeba tu následující. Městské divadlo Zlín dnes večer uvede první premiéru nové sezony. Satirická komedie Volpone vypráví o bohatém benátském měšťanovi, který předstírá smrtelnou nemoc a s pomocí svého sluhy hledá údajného dědice. Zájemci o jeho majetek se před ním začnou předhánět v darech a ponižování. Inscenaci podle hry Bena Johnsona a pozdější úpravy Štefana Zweiga režíroval Šimon Spišák.
1: Hej ho!
2: Pán je vzhůru, je zemtle a churav, ubožák.
3: Tím churavým pánem je bohatý benátský měšťan Volpone. Ve skutečnosti mu ale nic není. Smrtelnou nemoc jen předstírá a kolem svého lůžka sleduje, co všechno jsou lidé ochotní udělat pro vidinu dědictví.
4: Roznesl dnes pořádně, že je mi míně, že umírá.
5: Vytroubil jsem to z plných plic.
3: Zatímco Volpone na jevišti nemoc jen hraje, jeho představitel Gustav Řezníček si z příprav odnesl skutečné zdravotní komplikace. Při jedné ze zkoušek si poranil horní ret.
6: Mám prostě část vrchního rtu mrtvou, takže musím se snažit jako víc vyslovovat a někdy dokonce mi pusa řekne úplně něco jiného, než chci. No.
3: Volpone ale svůj podvod nerozehrává sám. Pomáhá mu jeho sluha v podání Pavla Vacka.
7: Znázorňuji mozku, což je takový mozek, dá se říct, toho děje, který se tam odehrává, respektive většiny těch zápletek.
3: Do Volponeho hry se nechají vtáhnout notář, obchodník, lichvář i kurtizána. Přinášejí mu dary a snaží se získat jeho přízeň v naději, že právě na ně bude v závěti pamatovat. Mozka přitom dobře ví, jak jejich touhy po majetku využít.
7: Svojí chytrostí je nějakým způsobem ty boháče vyšplouchne. Líbí se mi tam jakýsi přesah do té dnešní doby.
3: Právě současný přesah chtěli tvůrci ve více než 400 let starém příběhu zdůraznit. Nechtějí ale jen jednoduše říct, že za vším stojí lidská špatnost. Ptají se také, co takové chování vyvolává a jak člověka ovlivňuje prostředí, ve kterém žije.
8: Na první pohled vlastně to poselstvo je, že všichni jsme nějakým způsobem svíně, že ľudia sú vlastne zlí, že to je akoby podstata človeka, ale vlastne záleží samozrejme na kontexte, že kto tie svíňárny, kto tú hru roztáča a kto nám tvrdí, že sme vlastne svíne.
3: Říká režisér hry Šimon Spišák. Volpone má premiéru dnes od 19 hodin ve Veľkém sále Městského divadla Zlín. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Toto byl Vlasta Redl, za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Nejnižší teplota, kterou před chvílí meteorologové v našem regionu naměřili, konkrétně na některých meteostanicích, činí 6 stupňů Celsia a je hlášena aktuálně z Hošťálkové, také ze Štítné nad Váří a z Velkých Karlovic. Naopak nejvyšší teplota panuje na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy a je to hodnota 13 stupňů Celsia. Odpolední teploty ty budou pochopitelně v našem regionu vyšší, měly by se pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, převažovat bude skoro jasná nebo polojasná obloha. Ráno a dopoledne se ještě v údolích a nížinách můžou místy vyskytovat mlhy.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli o 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
4: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
5: Jupa, já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
5: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
6: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
6: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
6: Krasavče!

0: Možná i vy se dnes chystáte na akci, kterou každoročně navštěvuje více než 200 tisíc lidí. 80 kusů techniky, nejmodernější letadla ve vzduchu a tanky na zemi. Tak bude vypadat 26. ročník dnů NATO, který začíná dnes a skončí zítra odpoledne. Jedna z největších bezpečnostních přehlídek v Evropě nabídne i letecké akrobaty a premiérové veřejné ukázky.
1: No, líbí se mi to, já už jsem tady po několikaté.
2: Chodíte pravidelně?
1: No.
3: Jako všechno je výborný.
2: Máte rádi letadla?
3: Jo.
2: Nebo vůbec techniku?
3: Jo.
2: To jsou návštěvníci minulých ročníků. Čeká se, že i letos přijede do Mošnova spousta nadšenců a obdivovatelů těžkých létajících strojů.
4: Výborně, krásné.
2: Že jste to zkoumali do detailu, ty podvozky?
4: Hlavně podvozek.
5: A je to super.
2: Velkou premiérou bude na dnech NATO německý bojový letoun Tornado, potvrdil za organizátory Zbyněk Pavlačík.
6: To asi nikdy nebylo a jednali jsme o tom s Luftwaffe několik let. Až se to tedy letos podařilo, highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel.
2: Právě Německo je letos partnerskou zemí a nabídne ve velkém rozsahu ukázky svých ozbrojených i záchranných složek. A další novinka, úplně první veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách. A po roce se znova vrátili létající britští Red Arrows, špičková evropská akrobatická skupina.
6: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin. Na loňské vystoupení jsme čekali 13 let, protože předtím u nás byli v roce 2012 a teď to netrvalo 13 let, ale 12 měsíců.
2: Česká armáda ukáže tank Leopard v národních barvách a na letištní ploše budou další desítky menších strojů, nebo taky vrtulníky, obrněnce a další technika. Pořadatelé připravili na sobotu a neděli 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Vstup je bezplatný. Policie doporučuje vyjet z domu včas, protože se dají čekat dlouhé kolony aut. Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A Matěj Neradilek zdraví od mikrofonu. Ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti na dnešní den připravili slovácký festival chutí a vůní. Pod titulem letošního 12. ročníku je to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit například na patenty, baláše nebo vdolečky. Chybět ale nebude ani čerstvý chléb. Ochutnat budou moct i méně známé pokrmy našich předků, jako je manželstvo, zelníky nebo straňanské osuchy. Kvůli akcím Den bez aut a Evropský den mobility je dnes městská hromadná doprava v Kroměříži zdarma. Odbavovací zařízení v autobusech však zůstávají v provozu. Kroměřížské technické služby proto cestující žádají, aby ke čtečce nepřikládali čipové karty. Systém jim totiž jinak strhne jízdné z kreditu. Zařízení musí podle společnosti zůstat v provozu, protože jsou propojená s informačními cedulemi, které zobrazují číslo linky i cílovou stanici. Dnes město zároveň uzavře širší centrum pro automobily kvůli slavnostem Kroměříž září. Začíná festival Děti čtete. Slavnostní zahájení literární přehlídky se uskuteční dnes odpoledne v pražské Verichově vile. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne více než 30 akcí, mezi nimi i autorská čtení, besedy nebo třeba divadelní představení. 17. ročník se odehraje nejen v Praze, ale i v dalších 5 městech, třeba v Brně, Olomouci nebo Znojmě. V Rusku druhým dnem pokračují volby do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od vypuknutí celoplošné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Navzdory protestům Kyjeva v nich poprvé volí taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Opoziční strana Jabloko, kterou úřady z voleb v půlce srpna vyškrtly, podle německé agentury DPA upozornila na první případy porušení volebních pravidel. Celkově se ale podle agentury začátek hlasování obešel bez větších problémů. Favoritem je prokremelská strana Jednotné Rusko. Ve volbách, které nejsou považované za demokratické, Rusové hlasují do nedělního večera. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se ještě mohou v údolích a nížinách vyskytovat lokální mlhy. Aktuálně 13 až 6 stupňů, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 mezi 282. a 260. kilometrem ve směru na Brno je dnes prováděna údržba a opravy mostů. Je omezen levý jízdní pruh. A to už byla poslední informace z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve zprávách mimo jiné byla řeč o tom, že začíná festival Děti čtete. Možná, že jste si u toho nostalgicky i vy vzpomněli, třeba jak jste četli Za mladá slunce žblunce. Ta první část neználková rýmu, tak ta je teď aktuální ve Zlíně, protože nám venku vysvítlo sluníčko a vypadá to na velmi příjemný den. Tak si ho užívejte a nejlépe s naším vysíláním, ve kterém teď bude zpívat Petr Muk svoje něžné dotyky.

0: Možná, že si právě v těchto okamžicích taky dáváte kafe, ovšem ne u pumpy jako František Nedvěd, ale pěkně doma, v klídku, v pohodě. No a k té ranní kávě si teď můžete poslechnout, jaké zajímavé akce je možné právě dnes navštívit v našem regionu. Ve Zlíně začíná zámecký Ryneček slavnosti vína a folkloru. Sobotní program začne ve 14 hodin a potrvá až do 19. hodiny, a to v Sadu Svobody. Vystoupí soubory Počable, Komňané, Hlahol, Hřivinánky nebo Cymbálovka Šafrán, nebo také valeský gajdoš Petr Soviák. V neděli od 16:45 zahraje brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a solisté Pavel Ptáček, sestry Juračákovi a Martin Prachař. Koncert Brolnu pro vás do programu festivalu připravil Český rozhlas Zlín. Slovácký festival chutí a vůní dnes láká do skanzenu Rochus. 12. ročník s podtitulem To nejlepší z trouby představí tradiční patenty, báleše či vdolečky. Chybět nebude ani čerstvý chléb, vydatné polévky nebo houbový guláš. Ochutnat můžete také pokrmy našich předků, manželstvo, zelníky nebo straňanské osuchy. Uvidíte výrobu domácích nudlí, o program se postarají folklorní a pěvecké soubory a pro děti je připraveno loutkové divadlo Kašpárek nebo herní louka. Slovácký festival chutí a vůní se koná dnes od 10 do 16 hodin v parku a skanzenu Rochus v Uherském Hradišti. A dnes se koná i akce Porta Aperta 2026, kdy jsou otevřené brány dílen, výroben a farem. V našem kraji můžete navštívit třeba dílnu Vlákna života, která je zaměřená na ruční tkaní a textilní doplňky, a to na ohradě ve Vsetíně. Ve Strání v kavárně Café na kopci představí své výrobky rodinná firma Bílo Karpatský pěstitel, která hospodaří v ekologickém sadu. A do akce se zapojí také památkový domek v Ostrožské Nové Vsi s paní Jitkou Zalubilovou, která navazuje na dlouhou tradici malování novoveských kraslic. Všichni zmínění se pyšní certifikátem regionální značka. A ještě tady máme jednu pozvánku. Do Uherského Brodu se můžete vydat na festival Ohně a meče Fire. Benefiční festival historického šermu začíná ve 12 hodin u stadionu. V 17 hodin se odehraje papírová bitva pro děti a v 19 hodin akce vyvrcholí ohňovým galavečerem. Veškerý výtěžek ze vstupného putuje dennímu stacionáři v Uherském Brodě na nákup zdravotních potřeb a terapií.
1: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Za chvilku v našem vysílání budeme mluvit o fotbale. Fotbaloví fanoušci tak ti moc důvodů v našem regionu k radosti nemají, pokud tedy fandí regionálním klubům. Fotbalový Zlín, tak ten už dokonce po nevydařeném startu prvoligové sezony vyměnil trenéra. Jak to v tomto směru vypadá ve Slovácku, tak tomuto tématu se budeme věnovat už za chvíli. Jen co dospívá Miraj.
1: Počasí.
0: Teď ještě stručně o počasí. Podrobně se budeme bavit o počasí zhruba za 35 minut s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu, který se jako obvykle přihlásí do našeho vysílání. Dnes tedy počítejte se skoro jasnou nebo polojasnou oblohou. Teď po ránu se ještě místy můžou vyskytovat mlhy. Maximální odpolední teploty 21 až 24 stupně Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Víkendové 9. kolo fotbalové první ligy uzavře úvodní část sezony, následuje totiž dlouhá reprezentační pauza. Oba týmy z našeho regionu zatím čekají na první výhru. Zlín dokonce ještě ani nebodoval a už vyměnil trenéra. Slovácko má díky remízám 3 body a o podobném kroku prý zatím neuvažuje.
1: Sportovním manažerem fotbalového Slovácka je od léta Michal Kadlec, který taky stal za příchodem trenéra Jana Jelínka. Po 8 zápasech bez výhry vnímá, že jeho rozhodnutí fanoušci zpochybňují.
2: Ve fotbale kor v první lize je vždycky tlak. Já si myslím, že věděli jsme o tom, že ten čas nějaký potřebujeme, že ten tlak samozřejmě, kdyby se vlastně teďka nepodařilo zatím zvítězit, tak bude sílit. To tak je, to si přiznejme.
1: Kadlec ale trenérovi dál věří.
2: Nějaký progres tam v tom herním stylu, v trénincích a jak chceme vystupovat, určitě je, ale mnohdy nám to vlastně i srazili ty červené karty s tím, že se samozřejmě těžko hraje, když já nevím, v Jablonci nebo teďka na Bohemce už si hned od začátku v 10.
1: Naráží Kadlec na to, že hráči Slovácka dostali v úvodních 8 kolech už 5 červených karet. To je nejvíc v lize a taky víc, než kolik nazbíralo mužstvo z Uherského Hradiště za celý minulý ročník. Vyloučení přitom spojuje to, že nejde o nějaké brutální zákroky, ale o fauly, kterými hráči Slovácka zastavují vyložené šance soupeře.
2: Někdy je možná lepší toho hráče nechat jít, běžet, ať třeba dá branku, nebo ať ho do té šance pustím a on třeba budu prohrávat 1-0, ale pořád mám na to a nevím, 80 minut čas to zvrátit a jsem hlavně v 11, jsem v plném počtu, to se hraje vždycky lépe.
1: Ukončit čekání na první výhru sezóny chce Slovácko v domácím zápase s Baníkem Ostrava, který začne v 18 hodin. Na lavičce hostujícího týmu bude trenér Roman Skuhravý, který v minulé sezóně působil v Uherském Hradišti a hráčům slíbil, že v případě záchrany v nejvyšší soutěži v klubu zůstane. Přestože se Slovácko udrželo, kouč nakonec přijal nabídku Baníku.
2: Ten zápas podle mě bude mít speciální náboj, musíme se na to dobře připravit. Trenér Skuhravý zná to prostředí tady, my známe jeho, jak pracuje, možná se trošku změnilo proti tomu minulému roku, že přece jenom nedrží tolik balón, ale hraje spíš přímočařeji, mají tam rychlostní hráče.
1: Říká manažer Kadlec o Skuhravého práci v Ostravě. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sportovci si dnes připomenou v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm Emila Zátopka. Charitativní běh v Šumicích pomůže vážně nemocné Elišce a Ondrovi. Dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě ukážou lidem o tomto víkendu desítky uměleckých prostorů. Dnes v regionu očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Dnes se běží tradiční běh rodným krajem Emila Zátopka. Start je v Kopřivnici. Běžci zamíří do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen začne ve 14 hodin a 15 minut. Vstup do areálu dřevěného městečka je dnes celý den zdarma, připomíná mluvčí Rožnovského muzea Pavlína Polášková.
4: Cíl běhu je ve Valašském muzeu v přírodě, kde je na Valašském Slavíně místo posledního odpočinku Emila Zátopka a Dany Zátopkové. Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě probíhá slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen, kterého se účastní členové Českého klubu olympioniku, zástupci Českého olympijského výboru a pozvaní hosté.
2: V Šumicích na Uherskobrodsku dnes odpoledne pořádají jubilejní 10. ročník charitativního běhu Šumická bota. Pro účastníky jsou připravené tratě v délce 3, 10 a 20 kilometrů. Zúčastnit se mohou běžci, chodci, děti a je připravena trať i pro vozíčkáře. Přispět na dobrou věc mohou i ti, kteří se závodu neúčastní, a to na účet závodu. Výtěžek z letošního ročníku organizátoři rozdělí mezi vážně nemocné Elišku a Ondru.
5: Ti prostředky využijí na následnou péči a rehabilitace, které neproplácí zdravotní pojišťovny. Za 9 předchozích ročníků pořádající spolek Besedníci nemocným dětem a jejich rodinám věnoval více než 1 milion a 143 tisíc korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou se lidem otevře během tohoto víkendu. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů nebo módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
6: Práce s textilem má na Jižní Moravě dlouhou tradici, od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
2: Výstava s názvem Zbytky budoucnosti bude k vidění do 1. listopadu. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09. Pokračuje předseda stran Matěj Ondřej Havel.
7: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon neposlední řadě využívají žáci taky po kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
2: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používání jim podle něj může uškodit.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale oblačnost většinou jen průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou vyskytovat v údolích a nížinách lokální mlhy. Aktuální teploty jsou mezi 13 a 6 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Halenkovicích na Zlínsku a taky v okolí je dnes omezena doprava. Důvodem jsou tamní závody do vrchu. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Nový park za 85 milionů korun bude právě dnes slavnostně otevřen v našem regionu. Kde konkrétně, tak o tom uslyšíte podrobně za chvíli v reportáži. Teď nás bude bavit Valdemar Matuška.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Penkův statek v centru Hluku na Uherskohradišťsku několik desítek let chátral. Historické budovy z přelomu 17. a 18. století byly v havarijním stavu a musely jít k zemi. Na jejich místě za 85 milionů korun vzniklo odpočinkové místo s jezírkem, amfiteátrem a promenádou. Dnes se park na statku, jak se areál nově jmenuje, slavnostně otevře.
1: Za 17 roků tu budu bývat 100 roků.
2: Říká mi Marie Huspeninová, která celý život žije přímo naproti Penkova statku.
1: To je moje dětství. Tady z té horní strany, kde teďka parkoviště bude, tak tam byly okna do těch chlévů a hoši mě vždycky vyzvedli, abych se tím okénkem mohla podívat na ty krávy, na ty bíky a to, co tam bylo.
2: Co na to říkáte, jak se ten prostor proměnil? Využijete to třeba, zajdete si tam na procházku nebo tak?
1: No to si pište, že ano. Tam budu chodit s mojí tetičkou, protože moje tetička je zase ještě o 5 roku starší jak já, takže už se tam těšíme.
2: Proměnu celého prostoru měl na starost projektant Dušan Šišpera.
3: Dělali jsme zde vodní plochu, dětská hřiště, workouty a poměrně velké parkoviště, které je uzavřeno kolonádou. Je zde sociální zázemí, provozovna pro nějaké občerstvení s posezením a pak je tady zajímavá, na první pohled nenápadná fontána.
2: Ještě se zastavím u toho jezírka, to je takový výrazný prvek.
3: Zhruba je to tak 15x12 metrů, je opatřeno vodopádem a poměrně sofistikovanou technologií dvojité filtrace, kde při minimálním zásahu vlastně člověka by měla být zaručena absolutní čistota vody. A je zde udělané molo, sluneční terasa a pro děti je tam jakási forma brouzdaliště, do 40 cm vody se dá vejít a smočit si nohy.
2: Ovlažit se trošku.
3: Ovlažit se v létě. Jsou tam jelci jezerní, na kterých jsme testovali, jestli ta voda už má správné hodnoty a pak se tam teda vkládali kojkapři, kteří jsou moc krásní. Je tam tuším 6-7 velmi vzácných ryb.
2: Podle Dušana Šišpery bylo v plánu zachovat část historického Penkova statku. Nakonec to ale nebylo možné.
3: Snažili jsme se zachovat původní objekt, bohužel jsme zjistili v průběhu stavby, že staticky nebyl v pořádku, takže jsme z těch vybouraných cihel udělali repliku části toho statku.
2: Součástí parku je i komunitní zahrada, kterou budou moct využívat děti ze sousední základní školy nebo klienti nedalekého domova pro seniory.
4: Já jsem opravdu moc šťastná za to, že tady ten prostor vzniknul, protože ty lidi budou mít kam chodit na procházky.
2: Usmívá se vedoucí domova Eva Malůšková.
4: Máme v domově pro seniory lidi, kteří jsou jako hodně staří i nemohoucí, ale nahoře v těch bytech vlastně žijí jako aktivní seniori. Takže oni, když se jakoby budou setkávat s těmi mladými lidmi z té základní školy, tak to je prostě jako nápad snů.
2: V parku vznikl i amfiteátr pro pořádání menších kulturních akcí. Z Hluku Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám hráli a zpívali Javory.
1: Počasí.
0: No a nyní už podrobná předpověď počasí. Jaké bude v našem Zlínském kraji to dnešní počasí, tak na to se ptám Ondřeje Brambuse z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Čeká nás poměrně slunečný den, převažovat bude skoro jasná nebo polojasná obloha, jen chvilkami bude oblačnosti trochu více, zejména v odpoledních hodinách. Teploty od 21 do 24 stupňů Celsia a vítr bude během dne většinou mírný, jihozápadní nebo jižní do 20 km za hodinu.
0: Co neděle? Bude podobná nebo jiná, co se týká počasí?
2: Neděle už bude trošku jiná, v noci a ráno tedy ještě podobné počasí, ještě většinou polojasno, výjimečně se může ráno objevit nějaká mlha, teploty většinou od 12 do 9 stupňů v údolích kolem 8, ale během dopoledne už nám začne oblačnost přibývat a bude spíše takové oblačno, odpoledne pak se úplně zatáhne od severozápadu, no a večer a v noci na pondělí se pak objeví přehánky nebo déšť. Očekáváme, že se objeví na většině území. Teploty by měly být v neděli přibližně ještě o stupínek vyšší než dnes, takže 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr bude foukat od jihozápadu, ale večer se pak bude měnit na severozápadní.
0: V předběžné předpovědi jsem zaregistroval, že by se snad po víkendu mělo výrazněji ochladit. Potvrdíte mi to?
2: Ano, je to tak. Vlastně ty srážky, které jsem zmiňoval na nedělní večer a na noc, tak souvisejí se studenou frontou, která přejde přes naše území a za ní se k nám dostane chladnější vzduch. Takže určitě musíme počítat s výraznějším ochlazením. V pondělí počítáme s maximálními teplotami od 14 do 18 stupňů Celsia a zároveň bude relativně větrno. V úterý pak teploty velmi podobné také 14 až 18 stupňů. Když se letmo podívám na dlouhodobější výhled, tak nejchladnější by právě mělo být pondělí, úterý, středa a pak by se v závěru týdne mohlo nepatrně oteplovat, ale na hodnoty, jako máme dnes nebo zítra, se nedostaneme.
0: Jaké nás čeká ve Zlínském kraji počasí, tak to prozradil pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Už od roku 1944 se studenti střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí učí sklářskému řemeslu. Jak se škola proměňovala spolu s dobou a vývojem sklářství? Jaké obory dnes nabízí a jak propojuje výuku s praxí? Dozvíte se už v pondělí před 15:30 odpoledne v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Za 9 minut bude 8:30 a my si právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín připomeneme jedno slavné klání.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Ve stopě Zlínské šestidenní jde soutěž historických motocyklů, která z části opisuje původní etapy slavného závodu Mezinárodní motocyklové šestidenní. Burácení motorů, desítky historických strojů a také desítky nadšenců, pro které je motorka životním stylem a velkou láskou. Tak to vypadá vždy chvíli před startem závodu, který si od roku 2012 získal velkou prestiž. Se zakladatelem akce Karlem Zámečníkem z Horní Lhoty na Zlínsku natáčela Silvie Pospíšilová.
2: Ale teď už se podívejme na start. Je tu 280 jezdců a jedna čtveřice za druhou se dává do boje se 1700 kilometry náročné tratě. Od prvního mávnutí praporkem musí být každý.
3: Tak to popisoval situaci na startu jednoho z ročníků Mezinárodní motocyklové šestidenní moderátor Československé televize. První ročník se uskutečnil v roce 1913. Ve Zlíně buráceli motory poprvé v roce 1947.
4: Z důvodu asi toho, že jsme měli výborné podmínky pro organizaci, nebyli jsme tak rozbombardovaní jak ostatní státy v Evropě.
3: Přibližuje Karel Zámečník. Staré javy byly už od mládí jeho srdcovkou.
4: Jak jsem jezdíval na těch javách vždycky, tak jsem potkával místní obyvatele. Oni mi říkali, ty vypadáš, jak kdyby jsi přijel ze šestidenní. Tak jsem potom nějak pátral, co to vlastně ta šestidenní je. A zjistil jsem, že se to jezdilo u nás nad barákem. Jezdívalo se ve Zlíně, jezdívalo se v Kloboukách. A tady po těch svážných cestách nebo hřebenovkách, které jsou dneska turisticky velice vyhledávané.
3: Začal přemýšlet nad tím, jak legendární soutěž znovu oživit. Studoval dobové mapy, trasy i programy. Bylo jasné, že vrátit zpět celý šestidenní závod už nepůjde. Ale vydat se alespoň ve stopě Zlínské šestidenní? Proč ne? A tak vznikl název nového závodu. Poprvé motorky vyrazily v roce 2012, pokračuje Karel Zámečník.
4: Protože první ročník jsme vedli přímo podle mapy z roku 59. Ta trať vedla až na Hostýnek, zpátky vlastně do Zlína. Startovalo se před velkým kinem, lidem se to prostě líbilo. Bylo 35 účastníků. A co je hezké, tak třeba tak těch 15 se vlastně účastní pořád.
3: Vzpomíná na dobu, kdy byl obnovený závod ještě v plenkách. A jaké jsou podmínky účasti?
4: Motocykl tuzemské výroby, sériový do roku výroby 75. Pak soutěžní do roku 89. Každý účastník obdrží mapu, obdrží kartičku jezdce, kde má předepsané časy, které musí dodržet. Není to rychlostní závod, je to orienták.
3: Na více než 100-kilometrové trati se samozřejmě odehrávají různé příběhy. Motorkáři jsou ale lidé s citem pro fair play a navzájem si pomáhají.
4: Jestli jsou opravdoví gentlemani a jsou ohleduplní, vesměs dojedou všichni. Občas samozřejmě někdy se stane, že motorka vypoví, ale do 5 kusů ročně.
3: Závod startuje vždy v září každý sudý rok. Ani jeden ročník nevynechal Matador z Olomoucka.
4: Nejstarší účastník je pan Lumír Hájek. A mně se zdá, že 47. ročník. A jezdí zhodou okolosti na stejně staré motocyklu Java 250 Perák.
3: Soutěž ve stopě Zlínské šestidenní si získala obrovské renomé mezi milovníky starých motocyklů. Organizace takového podniku je nesmírně náročná a rozhodně to není práce pro jednoho člověka.
4: Je to vlastně tým Java klubu Luhačovice. Celkem je nás 12 lidí, ale tady je třeba opravdu těch lidí víc, takže přijedou známí ze Slovenska, taky motorkáři, javisti, kteří nám vlastně nezištně pomáhají. Je to skvělé.
3: Pochvaluje si Karel Zámečník. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Další ročník ve stopě Zlínské šestidenní se jede už tuto sobotu. Startuje se v 10 hodin z Army Parku ve Slavičíně. Takže pokud máte rádi vůni benzínu a rádi se pokocháte pohlebem na krásné staré motocykly, určitě byste tam nebo kdekoliv na asi 110 km dlouhé trase neměli chybět.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Vsetín dnes ocení režiséra a pedagoga Miroslava Urubka. Večer se odehraje hra Její pastorkyně v podání divadelního souboru Jana Honsy z Karolinky, kterou Urubek sám režíroval. Kulturní dům, hasičská zbrojnice, ale i budova školy se dnes od 12 hodin otevřou veřejnosti ve Spiti Hněvy na Zlínsku. A to v rámci víkendových oslav 980 let od první písemné zmínky o obci. Na Mošnovském letišti u Ostravy dnes v 9 hodin začínají dny NATO. 26. ročník této akce nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows. V Míchovně v poledne začnou světově proslulé pivní slavnosti Oktoberfest. Potrvají až do začátku října. Pořadatelé festivalu počítají s více než 6 miliony návštěvníky. Na přísná bezpečnostní opatření bude dohlížet přes 600 německých i zahraničních policistů. Za tuplák piva si oproti loňsku lidé připlatí. Výdaje v přepočtu až na 387 korun. Slavnosti oficiálně zahájí mnichovský primátor naražením sudu. Na Oktoberfest se lidé vydají už po 191. Dnes bude v regionu převažovat skoro jasná nebo polojasná obloha. Jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Během dopoledne se ještě mohou místy vyskytovat mlhy. Aktuální teploty 15 až 7, nejvýše dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku v ulici Široká se střetla dvě osobní vozidla. Krátký zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín je za námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Před pár dny odešel do hudebního nebe Richard Tesařík ze skupiny Jojo Band. My si jeho hudbu připomeneme právě teď v našem vysílání písní Jedem do Afriky. Dobré sobotní ráno.

0: Dalibor Janda dospíval píseň, která souvisí s dnešním pořadem na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. Jakým způsobem, tak to vysvětlí přímo Jožka.
1: Dnes bych vám rád představil příběh pana Jaromíra. Vlastně to vypadá, píše Jaromír, že mám všechno, práci, rodinu, koníčky, můj svět je plný povinností, úkolů a potřeb co nejlepších výkonů, ale vytratila se mi z něj taková obyčejná věc – hra. Nedávno jsem si všimnul, že si už nepamatuju, kdy naposledy jsem něco dělal jen tak s hravostí a napadlo mě, kdy jsem si vlastně přestal hrát a kde se ve mně vzal pocit, že to už k dospělému životu nepatří. Jaromíre, dnes to probereme a slibuji, že to bude povídání hravé, ale ještě předtím vám připomenu kousek rozhovoru se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, která se naučila hrát si krásně se slovy a s písmeny.
2: Sama jste přiznala, že jste chtěla být spisovatelkou od jak živa. Dokonce jste si jako malá prý myslela, že všichni lidé píšou knihy. Vymýšlela jste si příběhy jako malá? Hrála jste si na to, že z vás bude spisovatelka bez toho, aniž byste ty příběhy napsala?
3: Já si spíš myslím, že jsem vždycky měla spíš jako bujnou fantazii a vždycky jsem dokázala za každým člověkem vidět jeho příběh. A to mám ale do dneška, že když vidím někoho, tak mě napadají věci, jak asi žije. Když někoho vidím v autobuse, tak si říkám, odkud a kam asi jede, nebo proč má na sobě tuhle bundu. Ta moje fantazie spíš směřuje tímto směrem. A je pravda, že já jsem vlastně zpočátku ty své příběhy ani doslov nebo do knih nepřeváděla. Vlastně jsem s tím začala dost pozdě. Když jsem chodila do školy a psali jsme slohové práce, tak ty slohové práce se psaly na taková témata, která prostě nebyla zajímavá. Bylo to o VŽSR, naše přátelství se Sovětským svazem, co o tom chcete napsat. Ale i docela takové věci jako postup pracovního postupu, výroba, krmítka, no to nemůže bavit úplně nikoho, takže to si nemyslím, že by jako zrovna tohle mě to psaní nějak nasměřovalo, ale vždycky jsem si říkala, že někdy napíšu právě příběhy tak, jak já třeba vidím ten svět okolo sebe.
1: To byla spisovatelka Alena Mornštajnová a po hrách si budu povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
0: Oblíbený pořad na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem uslyšíte v našem vysílání dnes po zprávách v 17 hodin.

0: Start do nového dne nám zpříjemňovala vizovická kapela Flaret.
1: Počasí.
0: Dnes počítejte převážně se skoro jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty, tak ty by měly šplhat na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: slunečném pobřeží zpívala Věra Špinarová, obyvatelé Zlína, odkud vysíláme, si aktuálně užívají slunečné sobotní ráno. Užívejte dnešní den, budeme rádi, samozřejmě milí posluchači, když zůstanete i nadále s námi. Máte k tomu rozhodně pádné důvody, třeba už v 9 hodin nabídneme další hlavní zprávy, zejména z vašeho okolí, po nich pořad mezi nebem a zemí a po 10. hodině Hobby magazín s dalšími kutilskými radami moderátora Artura Kubici. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a budu se těšit na slyšenou zase zítra po ránu. Začínáme i v neděli už od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Platz. Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Skatepark v Rožnově pod Radhoštěm dnes ožije hudbou, divadlem i skateboardovou exhibicí. Město se připojuje k akci Zažít město jinak. Schátralý Penkův statek v Hluku se za 85 milionů korun proměnil na park s jezírkem, kolonádou a amfiteátrem. Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší, může za to horké léto. Dnes v regionu očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rožnov pod Radhoštěm se dnes připojuje k akci Zažít město jinak. Od 2 odpoledne je v programu hudba, divadlo, akrobacie, ale i třeba skateboardová exibice. Co si tam lidé mohou sami vyzkoušet, říká ředitel Tečka kulturní agentury Jakub Sobotka.
2: Ulice nemusí být jenom místo, kterým procházíme. U nás si lidi zacvičí jogu na pedalboardech na nedaleké řece, vyzkoušejí si beatbox s Patrikem Jurigou, nebo si můžou vyzkoušet malovat grafity. Večer zakončíme bruslařskou show na zimním stadionu, takže vyrazíme společně na led.
0: V Hluku na Uhersko-Hradišťsku dnes v 15 hodin slavnostně otevřou park na statku. Odpočinkové místo s jezírkem, amfiteátrem a kolonádou vzniklo v prostorách bývalého Penkova statku, který desítky let chátral. Rekonstrukce areálu vyšla na 85 milionů korun. 50 milionů město obdrží z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Pokračuje projektant Dušan Šišpera.
3: Prvotním záměrem bylo taky zachovat část toho Penkova statku. Snažili jsme se zachovat původní objekt, bohužel jsme zjistili v průběhu stavby, že staticky nebyl v pořádku, takže jsme z těch vybouraných cihel udělali repliku části toho statku.
0: Součástí areálu je také parkoviště pro 48 automobilů, komunitní zahrada a dětské nebo workoutové hřiště. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle prvních odhadů svazu vinařů asi o třetinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Místy úrodu poškodila také červencová bouřka se supercelou, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděryč.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercela a kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
0: Kvalita letošních hroznů by podle vinařů měla být dobrá. U modrých odrůd očekávají vysokou kvalitu. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy mohou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V senátních obvodech, kde se nerozhodne v prvním kole, volby pokračují 17. a 18. října.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost bude většinou jen průsvitná. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou v údolích a nížinách vyskytovat lokální mlhy. Aktuálně měříme 13 až 6 stupňů, nejvyšší teploty dnes budou mezi 21 a 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kulturní akce i dnes omezují provoz v centru Valašského Meziříčí a Kroměříže. Ze zpráv bylo vše, pohodový víkend přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhaní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný. A na dalších místech ty sbírky probíhají. Někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat. A má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření Svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl běžmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jene, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl běžmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup, je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku. A myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech, Panna Marie Lourdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, u Náchoda. Dál a dál je dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. Prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavé místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová. Pašovní to
1: projedou. Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moc čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí Legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu, nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší, nebo jich odevzdáváme pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám jakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
6: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
7: Já se jmenuji Marek Byťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
6: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: A jak jste na tom vy?
7: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
6: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
8: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě s tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné. Rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes

uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Stáří potrubí, extrémní teploty, ale i vysychání podloží způsobilo časté přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Vsetínu uzavře sezonu na cyklostezce Bečva. Korunovační klenoty si od dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. V regionu očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a s nimi je tu Matěj Neradilek. Havárie a přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi způsobilo kromě stáří potrubí taky extrémní suché počasí a s tím spojené vysychání podloží. Uvedli to ve svém vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace. K přerušení dodávek vody došlo v lokalitě s více než 7000 obyvateli, letos už 7krát. Poslední přerušení bylo v tomto týdnu. V minulosti přitom podle vodáren k haváriím nedocházelo. Vodárny proto chystají komplexní rekonstrukci přivaděče za 65 milionů korun. Začít by měla na jaře či v létě příštího roku. Ve Vsetíně dnes ukončí sezonu na cyklostezce Bečva. Výjížďka do Semetína je jednou z doprovodných akcí Evropského týdnu mobility. Podle mluvčí města Jany Raškové jsou pro účastníky připravené v arboretu hry a soutěže.
3: Vydáme se na kole do Semetínského arboreta, zde si budeme moci prohlédnout nejen pestrou sbírku stromů a keřů, ale také zajímavé atrakce, jako jsou třeba stezka bosou nohou, arbobar či výukový včelin. Bude zde možné si také opéct špekáček a ochutnat nejlepší vzorky medu z medolízačky.
1: Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je mohou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu až do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny.
4: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
5: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
4: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
5: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
4: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Finále soutěže Vesnice roku 2026 dnes hostí Písečná na Orlickou Ústecku. Do obce, která získala titul loni, dorazí pořadatelé soutěže i 13 finalistů. Výsledky letošního ročníku oznámí kolem 14. hodiny.
6: Program v Písečné začne dopoledním jarmarkem venkova. Letošní ročník připomene taky 30 let od založení soutěže. Do Písečné proto dorazí zástupci obcí, které titul Vesnice roku získali v minulých letech. Z Písečné Anna Svoborová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Během dopoledne se ještě mohou v údolích a v nížinách vyskytovat lokální mlhy. A nejvyšší teploty ty dnes naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 na 265. kilometru ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Zpravodajský přehled je u konce, vy dál posloucháte víkendový Český rozhlas Zlín. Hezkou sobotu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout. A ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené opadané ovoce nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni se dají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebude mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Ve Vsetíně dnes slavnostně předají cenu města. Na slováckém festivalu chutí a vůní mohou lidé dnes ochutnat pokrmy našich předků. O víkendu se lidé můžou zapojit do kampaně Ukliďme svět. V regionu očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké dopoledne. Vsetín dnes ocení režiséra a pedagoga Miroslava Urubka. Večer se odehraje hra Její pastorkyňa v podání divadelního souboru Jana Honsy z Karolinky, kterou Urubek sám režíroval. Čím si cenu zasloužil, říká mluvčí Jana Rašková.
7: Cenu si zaslouží za dlouholeté působení v oblasti pedagogiky a kultury, ale především za neuchtuchající energii, s níž po desetiletí formuje mladé generace vsetínských ochotníků a probouzí v nich lásku k divadelnímu umění.
6: Ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti na dnešek připravili slovácký festival chutí a vůní. Pod titulem letošního 12. ročníku je to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit například na patenty, baláše nebo třeba v dolečky. Chybět ale nebude ani čerstvý chléb. Ochutnat budou moct i méně známé pokrmy našich předků jako manželstvo, zelníky nebo straňanské osuchy. Dnes a zítra se mohou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu i městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
8: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Prvoligoví fotbalisté Slovácka odehrají v 9. kole domácí zápas proti Baníku Ostrava. Utkání odstartuje v 18 hodin. Mužstvo z Uherského Hradiště zatím stále čeká na první výhru sezony. Sportovní manažer Michal Kadlec vnímá, že úspěch by teď byl důležitý i proto, že po víkendu začne dlouhá reprezentační pauza.
9: Aby ta atmosféra jak u kluků, tak si myslím, že v klubu, tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se trošku vlastně, nebo připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
0: Počasí.
6: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale oblačnost bude většinou průsvitná. Během dopoledne se mohou v údolích ještě stále vyskytovat i lokální mlhy. Povane během dne mírný jihozápadní až jižní vítr, večer pak bude slabý a nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Mezi Otrokovicemi a Machovou na Zlínsku u dálničního podjezdu havarovala dvě osobní vozidla. V Polešovicích na Uherskohradišťsku bouralo nákladní a osobní auto. V Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku v ulici Dědina se srazily dva osobní automobily. A na D1 ve směru na Ostravu se pohybuje vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. První píseň pustím hbitě, určena je k svátku zitě. Další kousky budu hrát takřka minut 60. Od rozhlasu každý hit má od stresu ulevit. Na hudbu je spolehnutí, užívejte si ji s chutí. Dopřejte si oddechu při poklidném poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeníka Junáka.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 19. září roku 2026, no a po takových pár pošmourných dnech máme dneska v Brně hezky. Ta teplota nebyla zase až tak moc letní, ale sluníčko svítí a je velmi, velmi příjemně. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek dámy, děvčata, dívky, onosící se křestním jménem Zita. A já jednu Zitu znám, známý tedy dokonce i jsme se potkali dvakrát naživo, jinak z rozhlasového vysílání. Je to paní Zita Bémová, moje věrná posluchačka, takže paní Zito, pokud mě posloucháte, také vám všechno nejlepší. No a protože je dneska sobota, určitě všichni čekáte, jak dopadla celotýdenní hádánka Kdo, kdy, kde, kterou máme za sebou. Kdo je strůjcem té hádánky, já vám to připomenu. Editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř a ten už sedí vedle mě. Milošku, ahoj.
1: Krásný slunečný den. Já jsem rád, že jsem se mýlil před těmi 14 dny, když jsem říkal, že těch slunečných letních dnů už moc nebude. Tak je tady.
0: Je tady, víte, já mám taky radost. Oni taky ještě říkají, že možná bude i dokonce nějaké babí léto, takže uvidíme. Tak. A protože je tady Miloš, takže přátelé, otajní celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde, jak jsem říkal, kterou máme za sebou. Musím se vám přiznat, že opravdu Miloš si s vámi pohrál velmi lehce. Jakoby vás tak jako trošku opečovával, protože opravdu správné odpovědi začaly chodit od úterka a špatných bylo po skrovnu. Kontaktní čočky, pamětní deska i jedna stará stavebnice vás nasměrovali tím správným směrem. Takže hledali jsme jméno,
1: které málo kdo umí správně napsat, protože není tak jednoduché, která písmena jsou tam dvakrát a tak dál. Otto Wichterle, vynálezce, ten, který stál vlastně u zrodu kontaktní čočky.
0: Ano. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete.
1: Tak jak si pohrát s tím, co je kontaktní čočka.
0: Ano, je pravda to, že tohle to byla taková všeříkající jako otázka.
1: A přitom nic neříkající.
0: A nic neříkající, takže proto všichni jako váhali a opravdu až to úterý to roztrhlo, ten pitlík s těmi správnými odpověďmi. Takže úterní indicie zněla. Byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal.
1: To mne překvapilo, kolik našich posluchačů to buď vědělo, anebo dokázalo dohledat, za to mají pochvalu, protože Otto Wichterle byl skutečně poslancem 2 roky a odešel v okamžiku, kdy si ti poslanci odhlasovali, že si prodlužují sami mandáty.
0: Ano.
1: A ty peníze skutečně odmítal.
0: Středeční indicie? Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic.
1: Protože pamětní desku, která je v tom našem Prostějově krásném, Wichterleho rodném, tak pro něj a pro jeho sestru Hanu vytvořil Daniel Ignác Trubač právě z Polešovic. Připomíná, když se na ní podíváš, lidské oko.
0: Tak tohle jsem nevěděl. Přitom jsem ze Starého města, člověče. To se budu muset podívat tam. Čtvrteční indicie. Také jste si rádi hráli se stavebnicí Merkur?
1: Pan Wichterle, ano, protože tu aparaturu na výrobu kontaktních čoček sestavil právě s pomocí této stavebnice.
0: Zajímavé. No a poslední, páteční, zněla takto. Mnoho lidí říká, že bych si tu Nobelovu cenu zasloužil. Nikdy se tak nestalo. O kom se to celý týden bavíme?
1: Náznaky pro to byly, ale vláda tehdy dokonce udělala takové nešťastné kroky, kdy ty vynálezy, které pan Wichterle učinil, tak ano, prodala pod cenou do Ameriky. A ta Nobelovka na něj nevyšla.
0: Ano, nikdy. Ano, tak to byla chyba. No, vy všichni jste soutěžili o CDčko s románem Dny opuštění autorky Eleny Ferrante. A máme správného výherce, tedy šťastného, nebo výherce. Je to pan Pavel Josefík z Uherského Brodu. Pane Josefíku, my vám blahopřejeme a cena vám přijde na vaši adresu. Tak, máme to za sebou a teď si pustíme písničku a půjdeme do nových soutěžních otázek.

0: A máme před sebou první úkol, Miloši. Připravil jsi co?
1: Znáš abecedu.
0: Naši, no na abecedu,
1: no naši. Ještě. Tak, potom už jsi na polovině cesty k úspěchu v tomto úkolu. Já bych rád, aby naši posluchači soutěžící vybrali trojici běžně užívaných českých podstatných jmén. To je celkem jednoduché. Nemusí mít stejný počet znaků, stejný počet písmen nebo hlásek, to nevadí. Důležité je, čím budou začínat a čím budou končit. Protože já bych chtěl, aby ta tři slova měla na začátku písmena, která jdou v abecedě vzestupně, tedy směrem od A do Z. Je jedno, kde bude začínat, může to začínat třeba PRS a podobně. A poslední písmena ovšem naopak, aby byla v té abecedě sestupně, to znamená směrem od Z k A, takže to bude jakoby proti směru abecedy. Takže tři slova, první bude začínat nějakým znakem a pak ty další půjdou za ním a končit to bude tak, že bude první začínat jedním znakem a ty další půjdou jakoby před něj postupně.
0: Ano.
1: A abych to ulehčil, nemusí používat písmena z háčky.
0: Nemusí tam z háčky.
1: Nemusí. Když to použijí, tak můžou, ale jakoby ta abeceda byla bez háčku, bez čárek.
0: Jo. Takže abych tomu rozuměl a naši posluchači taky, tak dejme vezmu tři slova.
1: Tak schválně.
0: Mamut, nápis, odpar.
1: Začínají M-N-O.
0: Takže začínají to M-N-O, to je hezky, a zpátky to jde R-S-T.
1: T-S-R, to je taky správně.
0: A zpátky R-S-T.
1: No ano, protože potřebuješ, aby to šlo v tom protisměru.
0: Ano, v tom protisměru. Takže mamut, prosím vás, tyhle ty slova nemůžete použít, jako to ne, to by jenom takový
1: to, když už Zdeněk vymyslel, tak...
0: Takže ano, M-N-O a potom je to R-S-T. Doufám, moji milí, že vám to všechno jasné a my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Barborku. Dobrý den, Barborko, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím z Ratíškovic. Zrovna jsme tady na vinobraní, tak poslouchám rádio.
0: A paní Barborko, sklízíte svoji úrodu nebo někomu pomáháte?
1: Dědovu.
0: Dědečkovům, tak to je.
1: Ano.
0: Takže jste pomocnice a dědeček se pak s vámi podělí určitě.
1: Víte, určitě.
0: Něco dobrého bude. Tak, ale jsme tady kvůli soutěži, tak jaká slova vám vyšla? Pochlubte se.
1: Takže vyšla mi slova cíl, drak a epopej.
0: A, B, C, D, E, první jdou dobře.
2: J-K-L jde také za sebou.
0: L-K, ano.
2: L-K-J, aby to šlo.
1: Ano, L-K-J.
2: V tom správném směru.
0: No tak pozor, to
2: no,
0: je
2: výborně.
0: Úžasný. Tleskáme, Barborko, no tak to je úžasné. Takže opravdu cena vás nemine, takže my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu a já vám pošlu muziku Hanku Zagorovou se Štefanem Margitou na CDčku.
1: Dobře, děkuji moc.
0: Vydržte mi na
1: Mějte
0: telefonu,
1: se pěkně.
0: Jo? Ano. A my si pustíme písničku.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Já budu žít na věky, zpíval Michal David. Michal Tučný, pardon. Chtěl bys žít na věky?
1: O tom už někdo něco napsal. Tuším, se to jmenovalo Věc Makropulos.
0: Tak.
1: Bylo to hodně zajímavé a já tam některé ty citáty z toho si pamatuju a v tom okamžiku jsem si uvědomil, tam je taková ta pasáž, a to je potom u Janáčka, což možno člověku 300 let mezi lidmi žít. Hmm.
0: My jsme to hráli v Městském divadle Brno, já jsem v tom hrál a právě taky, když byly ty čtené zkoušky a tak se o tom mluvil jako z dramaturgy a tak dál, tak přijde jako psycholog a právě říká, chtěli byste žít 300 let jako Emilie Marty? A teď jako jo a tak a říká, můžete si, jako představte si, že se pořád v té formě jako, že jste šikovnej, mladej, no a teď žijete, ale všichni kolem vás umírají. A vy přicházíte o ty nejbližší. A teď představte si, že teda víte, že 300 let a bude vám 299 a vy potkáte životní lásku. Ale víte, že za rok zemřete. Budete se trápit. Takže nechtěl bych to žít, nechtěl bych žít na věky a hlavně bych to taky nechtěl vědět, kdy je můj konec. A teď, moji milí, jdeme do soutěžní otázky.
1: Jdeme do soutěžní otázky. Čeká nás opět písnička,
0: no, tak si
1: jako tradičně. Dokonce velice optimistická. Je tak známá, že vůbec nemusíme říct nic, absolutně nic. Otázka ovšem padne až po ní, takže to je důležité.
0: Tak.
1: A napovím, bude mít něco společného s počty. To jako napovím, že tam něco budeme počítat, ale myslím, že to zvládnou spočítat děti ze základní školy, takže víc napovídat nebudu.
0: Tak, moji milí, poslouchejte pozorně, soutěžní písnička je tady.

0: písnička dozněla, soutěžní písnička, jak říkal Miloš správně, nemá cenu se na něco ptát, kdo to zpíval, kdo to složil, ví, to je všechno všem jasné, ale přece jenom jedna zajímavá otázka tady bude.
1: Ano, a bude to hlavně o rychlosti.
0: Mm-hmm.
1: Takže teď, kdyby nám někdo volal, tak se ho zeptáme, on stejně nebude vědět, takže to bude ve chvíli, kdy dozní ta otázka, to bude smršť. V této verzi písně zaznělo vícekrát, teď už se dívám, že nám někdo se snaží dovolat, ne, ještě vážení, ne, skutečně ne. Vydržte.
0: Ona jako volá, tady volají se a říkají, jakou rychlost, a ty říkají 150 km za hodinu.
1: Ano, no, přesně takže... tak. Takže, kolikrát, nebo zaznělo v této verzi písně víckrát slovo vadí, nebo slovo nevadí? A kolikrát to bylo?
0: Tak. Takže ten telefon tedy tady vyzvání, ten si asi drží místo, tak já ho zvedám. A halo, halo, halo, tady Junák
1: s
0: Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal?
2: Já vás zdravím srdečně, oba dva.
0: Děkujeme.
2: Ráda jsem se dovolala. Pane Junák, hrozně ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme.
2: Ten váš hlas to pohladí vždycky. No, tak já bych se pokusila. Tak jste říkali, kolikrát
0: zaznělo, kolikrát zaznělo vadí a kolikrát nevadí.
2: Já mám za to, že oboje čtyřikrát.
0: Čtyřikrát. A já jsem přeslechl vaše křestní jméno.
2: Ludmila.
0: Paní Ludmilo, my vám děkujeme za vaši přízeň, ale není to správně. Mějte se hezky. Naschánou.
2: Taky, naschánou. Hezký víkend.
0: A teď tady, telefon už zmlkl, byl tady druhý, ten to měl asi taky špatně spočítaný, takže přátelé, těšíme se na telefonu 726465200, takže ano, už je tady telefonátek, zvedám, halo, halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal?
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. A můžu se zeptat na vaše křestní jméno?
3: Ano, Zdeněk.
0: Zdeněk, no ano, tady to je symbioza, Zdeněk. Takže Zdeňku, kolikrát zaznělo vadí?
3: Já myslím, že samotné, že to mohlo být třikrát a dvakrát nevadí.
0: Tak počkejte, vadí mohlo být třikrát?
3: Ano, vadí celkem třikrát.
0: Tak, celkem, to je důležitý. Celkem třikrát a nevadí celkem...
3: Dvakrát.
0: No tak teda, Zdeňku, i když jste můj jmenovec, tak vám musím říci... Je to správně. Tak jo, Zdeňku, my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu, řekneme si, ano, si cenu předáme. Co říká pan profesor, je spokojen tak jistě?
1: Jsem spokojen a hlavně ta písnička stojí za to.
0: Stojí za to. Takže vydržte na telefonu, teď si pustíme písničku a řekneme, ano, si, jak si cenu předáme. Mějte se hezky, naschánou.

0: To byl Karel Černoch, máme dalšího šťastného výherce, pana Zdeníka, a teď máme další úkol a ten bude soutěžní a to bude co?
1: Budeme opět hledat podle indicí a tentokrát to nebude nic hmotného, nebude to nic, co by bylo nějaké místo, bude to známý příběh. Já jsem moc zvědav, jak si s tím posluchači podle těch indicí poradí. A ty indicie nechám Zdenku na tebe.
0: Tak, neustále mě píšete, že čtu rychle. Já budu číst opravdu pomalu, bude to jako žvejkačka. Dobře poslouchejte. Za takový horor by se nemusel stydět ani Alfred Hitchcock. Opakuji. Za takový horor by se nemusel stydět ani Alfred Hitchcock. Druhá indicie. Využít vynález z Indie a propojit jej s tak často rýžovaným prvkem je odvážné. Opakuji. Využít vynález z Indie a propojit jej s tak často rýžovaným prvkem je odvážné. Třetí indicie. Dalo by se říci pátý z 13. Opakuji. Dalo by se říci pátý z 13. Další indicie. Nejmladší a nejstarší hrdinové v tomto příběhu prý mají připomínat české vlastence. Opakuji. Nejmladší a nejstarší hrdinové v tomto příběhu prý mají připomínat české vlastence. A poslední indicie? Slovo klop znají všichni díky tomuto dílu. Opakuji. Slovo klop znají všichni díky tomuto dílu. O kterém díle to mluvíme? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: Písnička dozněla a ani jsem nestačil, abychom se představili, máme nějaký telefon, takže kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je David.
0: Je, Davide, zdravíme, tady Junák a Miloš Jenkýř. Tak povídejte, co vám ty indicie napověděli?
1: Možná mi napověděli Zlatý kolovrat.
0: Zlatý kolovrat. No, pojďme to odtajnit. Takže, za takový horor by se nemusel stydět ani Alfred Hitchcock.
1: Tak jestli si pamatuju, tak tam snad vyměňovali nějaký díly za ruce a nohy za dívky, nebo ne?
2: Nejen ruce a nohy, dokonce tam vylupovali oči.
0: Ano, ano. Dobře, Davide. Druhá indicie. Využít vynález z Indie a propojit jej s tak často rýžovaným prvkem je odvážné.
1: Tak já vím jenom o jednom prvku, který se rýžuje, to je zlato. A v tom případě musí být kolovrat z Indie.
2: Tam se datuje...
0: Velmi logické.
2: Datují první důkazy o tom, že byl využitý.
0: Velmi logické, Davide. Třetí indicie. Dalo by se říci pátý z 13.
1: No, tak myslím, že kytice má 13 palat. Takže, a jestli je kolovrat je pátý.
2: Přesně tak.
0: Přesně. A další indicie. Nejmladší a nejstarší hrdinové v tomto příběhu prý mají připomínat české vlastence.
1: Teda to už si nepamatuju.
2: No, to já vám prozradím, protože on existuje takzvaný obrozenecký výklad toho díla. A mluví o tom pacholeti a tom poustevníkovi nebo tom stařečkovi jako o vlastencích, kteří pomáhají českému národu, který je tam zastoupený tou Dorou a matka s tou sestrou nevlastní. Mají reprezentovat podle toho výkladu habsburskou monarchii. Tak takhle jsem nikdy kytici nevnímal, ale ten výklad tam je.
0: A poslední indicie, slovo klop, znají všichni díky tomuto dílu.
1: No tak, jestli to není trenér Liverpoolu, bývalej, tak to musí udělat ten kolovrat teda.
2: Kde pak? A teď se předvede Zdeněk jako recitátor.
0: Tam je takový citát. Před chalupou z koně hop a na chalupu klop. Hola hej, otevřete mi dveře, zabloudil jsem při lovení zvěře. Dejte vody pít. Tak klop. Ale Davide, jste úžasný, sedí to, prostě je bezvadný, no blahopřejeme.
1: Jo.
0: Takže vydržíte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a budeme se těšit. A teď si pustíme muziku.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní víkendové srdcovky pomalilinku končí. Miloši, jak jsi byl spokojen?
1: Byl jsem spokojen, protože jsem měl tak trošku obavu, že třeba ten zlatý kolovrat už spousta lidí znát nebude, i když je to učivo základní školy tedy.
0: Ale toho jsem se já opravdu obával, že jo? Protože zaprvé pamatovat si, že tenhle ten kolovrat vymyslel nebo někde v Indii, to teda fakt jako... Ale tak lidi jsou
1: vzdělaní. Nemůže to být úplně jednoduché.
0: Lidi jsou vzdělaní, nakonec náš posluchač pan David nám to dokázal, že tedy fakt jako je nesmírně vnímavý a že si to dá jako krásně dohromady. Já mě akorát, že jo, co se rýžuje zlato, tak to mě napadlo, ale teďkom co, že jo, zlatý prsten, toho může být spousty. Takže máme tři šťastné výherce. Jsi připraven na příští týden?
1: Já na něj připravený jsem, ale předtím nás ještě čeká neděle, která musí být co nejvíc pohodová.
0: Výborně, a my máme dnes večer premiéru nás divadle, všem kolegům vinšuju, zlomte vás a s tebou se budu těšit zase příští sobotu. Mějte se moc hezky.
1: Krásný den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Spytihněvi připomínají 980 let od první písemné zmínky o obci. Sportovci si dnes připomenou v Kopřivnici a v Rožnově pod Radoštěm Emila Zátopka. Úřady musejí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Dnes bude polojasno na teploměru až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Kulturní dům, hasičská zbrojnice i budova školy se dnes otevřely u veřejnosti ve Spytihněvi na Zlínsku. A to v rámci víkendových oslav 980 let od první písemné zmínky o obci. V zámeckém parku pak lidé uvidí ukázky šermířských soubojů, dobových ležení i historickou lukostřelbu. V neděli ráno se koná slavnostní mše svatá a večer program uzavře ohňostroj. Víkendový program doplní hudební vystoupení i atrakce pro děti. Dnes se běží tradiční běh rodným krajem Emila Zátopka. Start je v Kopřivnici. Běžci zamíří do dřevěného městečka v Rožnově pod Radoštěm. Vyhlášení vítězů a předání cen začne ve 14 hodin 15 minut. Vstup do areálu dřevěného městečka je zdarma, připomíná mluvčí Rožnovského muzea Pavlína Polášková.
2: Cíl běhu je ve Valašském muzeu v přírodě, kde je na Valašském Slavíně místo posledního odpočinku Emila Zátopka a Dany Zátopkové. V dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě probíhá slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen, kterého se účastní členové Českého klubu olympioniků, zástupci Českého olympijského výboru a pozvaní hosté.
1: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Do Mnichova se sjíždí fanoušci piva. Začíná tam totiž další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s víc než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Výdeje v přepočtu až na 387 korun.
3: 191. ročník začne už tradičně v poledne, kdy první sud pomocí dřevěné paličky narazí mnichovský primátor. Ten současný Dominik Krause přitom ještě před pár lety Oktoberfest hlasitě kritizoval. Nazval ho největší otevřenou drogovou scénou na světě. Později upřesnil, že šlo o nadsázku. Na festivalu panují i letos přísná bezpečnostní opatření. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů. Josefína Báčová a Jana Stuláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v Roštětíně na Kroměřížsku a osobní auto se srazilo s cyklistou v Kašavě na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná blahopřání s písničkou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Krásné sobotní poledne vám přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Karel Hegner. Jsem potěšen, že se s vámi, naši milí posluchači, opět setkávám, a to po měsíci. Úvodem nám zahrála Moravanka, další písničky a přáníčka jsou samozřejmě nachystána. Doufám, že prožíváte samé hezké dny, a pokud vás přeci jen něco tíží na těle či na duši, tak snad vás tento náš pořad alespoň na chvilku od těch starostí a trápení odpoutá. Dnes slaví svátek Zita, tak hned z kraje popřejeme paní Zitě z Jevíčka jen vše dobré a hlavně zdravíčko. Na Slovensku je Konštantína a číslo k nám je stejné 72646 5200. A hned předáváme první písemné gratulace. 13. září oslavila moje životní partnerka a láska Evička Doleželíková 66 let svého života. Celý svůj profesní život věnovala výchově žáků na prvním stupni ZŠ v Kostelci u Holešova. V současné době si užívá zaslouženě podzim svého života na zaslouženém odpočinku v obci Roštění v rodinném domě, který pomáhala stavět. Jsme spolu již 27 let a mohu odpovědně říct, že je to žena odpovědná, milující, pracovitá a hezká. A až dnes v kruhu rodiny oslavujeme její krásné narozeniny. A já, Honzík, její životní partner, ji upřímně a z celého srdce přeji hlavně hodně zdraví, radosti znoučat, hodně sluníčka, které miluje, nějaké to milé překvapení a splnění jejího tajného snu. Blahopřání se připojuje syn Roman, snacha Petra a vnuci Oliverek a Krištůfek. Ještě jedna gratulace. Dnes se dožívá 75 roku moje manželka Marie Kupská z Velké Bíteše. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, boží požehnání, radost z pěti vnoučat přeje manžel Vlastimil Kupský a synové Vlastimil a Petr s rodinami. Písnička Láďa Pfeffer, Malovaná dědinečka a Tufaranka ze Šakvic.

0: Tolik tu Faranka a slovo dostává Ivetka Plchová z Jedovnic. Ivetko, zdravím vás, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, pane Hegner, vašeho zvukového mistra, všechny posluchače. Máme dneska krásný sluníčkový den.
0: Hezky,
1: a já bych prosím vás začala pondělkem, kdy měla svátek moje neteř Radka Minaříková. 14. měla taky narozeniny krásných 60 roků Daniela Vrábelová. Je to tady úžasná sestřička u Charity Blansko, zlatá to žena. Všechno nejlepší, holčičky, hodně zdraví, štěstí a lásky. Vy to víte, my jsme si volali. A prosím vás, včera měla opět moje narozeniny ta neteř, která je Radka Minaříková. Měla krásných 45 roků. Raduško, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a všechno, co potřebuješ. A ještě Jiřinka Hloušková, ta oslavila 61 roků a to je moje dlouholetá kamarádka, zpěvačka tady v Bivojance, učí teďka v Břeclaví, úžasná holka, tak Jiřinko, tobě taky všechno nejlepší, hodně zdraví, ať jste holky zdraví a děkuju moc. Pane Hegner, mějte se krásně, posluchači také a zas někdy.
0: Dobře, dobře, a ta Jiřinka jezdí z Jedovnic až do Břeclavy učit?
1: Ne, ona se tam přestěhovala, ona bydlí teďka v Lanžhotě.
0: Jestli jsem tomu porozuměl. Jasně, dobrý, dobře,
1: jo?
0: Dobře.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Ano, nashledanou. A v Mohelně čeká Mirka. Dobrý den, Miri.
2: Dobrý den, pane Hegner. Zdravím vás všechny v rozhlase a všechny posluchače. Můj důvod, proč dnes volám, je prosba o písničku pro mého bratra Ludvíka Weisensteina z Mohelna, který má velkého koníčka, myslivost, rybaření, domácí kutění, práce všeho druhu, všechno se mu daří, na co sáhne, ale teď ho trápí zdravotní stav jeho milovaného kamaráda pejska Maxíka. A tak bych mu přála k narozeninám, které oslavil včera, hodně zdraví, síly, energie, aby všechno zdolal ke své radosti, spokojenosti a aby měl radost ze svých tří vnuček, které moc miluje. Moc vám děkuji, mějte se hezky a nashledanou.
0: Miri, tak to bratr, když je rybář, tak to tam má blízko všude, že?
2: No, má, ale den má 24 hodin, ale jemu u svého vzhledem k věku moc toho času nedostává.
0: Ale když bude chtít, tak se na ryby vypraví, ne?
2: Víte, že jo.
0: No tak. Tak se mějte krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Mám tady gratulaci pro manžele koneční Maria a Arnoš ze Žabovřesek slavili 16. září diamantovou svatbu. Chceme popřát jejich výročí. Po 60 letech manželství dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný báječných okamžiků. Společnou cestou spolu jdete v dobrém i ve zlém, ruku v ruce, v noci i v den. Lásku v srdcích věrně nese, splnil se vám krásný sen. To vám přejí ze srdce Magra a Vašek. A další gratulace letí za paní Jarmilou Šuralovou z Ratíškovic, která se 1. září dožila 90 let a 20., což je zítra, jí čeká velká oslava. Tady je rozhlasová gratulace. Milá babičko, k vašemu krásnému životnímu jubileu 90. narozeninám vám s velkou láskou a úctou přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti. Ať máte před sebou ještě mnoho let strávených s námi a celou širokou rodinou a zítra si oslavu se všemi svými blízkými užijete. S láskou a vděčností blahopřejí dcera Izabela s manželem, vnuk Miroslav s dcerou Elenou, vnučka Barbora s dětmi Anastází a Alexandrem a manželem Leonardem. Tolik gratulace a teď známá písnička Jirky Zmoška Holuběnka v podání Dubňanky.
3: Český rozhlas Zlín.

0: tolik oblíbená holubinka. Měl jsem to štěstí, že jsem si dokonce před měsícem přímo s Jirkou s Moškem, autorem, zaspíval. Zaspívali jsme to duo na jednom jevišti. Tak teď se dovolala Jarmilka z Kyjova. Jarmilko, dobrý den.
1: Dobrý den. A já chtěl bych popřát vnukovi, má akorát dneska narozeniny 32 let, a chtěl bych popřát hodně, hodně úspěchů. A ať se mu daří v práci, dělá hasiče, takže ať se mu daří v rodině a u hasičů a všady. A ještě 25. bude mě dcera 50 let, tak bych chtěla dopředu teda popřát jako taky hodně zdravíčka, štěstíčka, ať si ji daří, co si přeje.
0: Jarmilko, a ještě nám řekněte, jak se jmenuje vnouček a jak se jmenuje dcera.
1: No Martin Průša. Aha. A Pavlína Průšová.
0: Ano, ano, tak teď už je to úplně, to je v pohodě, protože to poslouchají třeba jejich kamarádi a řeknou, jejda, vidíš to, že mamka babička volala, takže jo, ať jsou v obraze. Jarmilko, tak se mějte moc hezky v Kyjově.
1: Jo, já vás zdravím všechny a mějte se taky hezky.
0: Naschledanou. A teď se vypravíme do Poštorné a tam loupe nebo louská oříšky Peťa, jak mě prozradil. Peťo, dobrý den.
2: Já vás zdravím, ano. Louskám.
0: A jaké?
2: No, vlašské.
0: Vlašáčky, aha.
2: Ano, dobré. Takhle, asi. Já mám 75 zítra, manželka měla 5 týdnů, tak všechno nejlepší, popřejem pospolu. No a chtěl bych si ještě pozdravit kamarádu Jožku Remeňa v Lednici a ještě jedného kamaráda, teď si nespomenu. No, to je všechno.
0: Dobře, Peťo, tak když máte ty narozeniny zítra, tak všechno nejlepší, zdravíčko, lásku máte, s manželkou jste si to oslavili, tak ať něco dobrého.
2: To teprve dojde. Dojedu z Kotí, tak musíme s něma.
0: A jo, takhle.
2: To není tak jednoduché, máte moc v září.
0: Tak, to je v pořádku, hlavně když se sejdete, to je důležité.
2: Tak to je, no. Takže vám moc krát děkuju.
0: Ano, Peťo, krásné odpoledne, naschledanou. Tak a další, máme tady písemnou gratulaci, která je pro paní Jaroslavu Schillerovou z Blučiny a je to přání k jejímu životnímu jubileu 75 let. Milá Jarko, tvým krásným 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, energie a důvodů k úsměvu. Ať tě stále provází chuť do života, kterou rozdáváš všem kolem sebe, a ať si můžeš užívat vše, co máš ráda. Tanec, lázně, rodinná setkání i chvíle s milovanými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Děkujeme ti za neúnavnou pomoc, laskavost a velké srdce. Zůstaň stále tak aktivní, veselá a plná životní energie, jak tě všichni známe. S láskou a přáním všeho nejlepšího, sestry Marie a Marta s rodinami. Zahrajte písničku k narozeninám, které slaví právě dnes, pro pana Jaromíra Halačku z Mladějova s přáním všeho nejlepšího zdraví, štěstí, pohody, lásky a krásných setkání u dechovky. A vydrž to až do stovky. Tak písnička Staňa Esterka, osedlajte chlapci, koně a bojané.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Tolik pozvánky, opoutávky a teď dostává slovo Evička z Brna. Evi, dobrý den.
3: Dobrý den, Karoličku. Ano. Já vás zdravím a všechny posluchače. A já bych měla takové speciální přání poděkovat dvou poctivým neznámým lidem. Jela jsem vlakem v sobotu 22. srpna s pěšným vlakem z Lesné na Vysočinu, jenže tam na trase někde byl svalený stromy po Vychřici, takže nás vysadili v Tišnově a měli jsme přesednout do jiného vlaku. A já jsem v tom matku zapomněla ve vlaku peněženku. A až se vlak rozjížděl a seděla jsem už v tom druhém vlaku, tak jsem zrovna zjistila, že tu peněženku nemám. A teď se mě teda šrotovalo v hlavě, co s tím. No a potom teda jako k řešení situace došlo až na stávce Rožna, kde jsme museli vystoupit na náhradní autobus, který nás vezl do vedlejší stanice Bystřice nad Perštejnem. A tam jsem požádala tu paní výpravčí, naprosto neznámou, ale hrozně milou a ochotnou paní, která hned si vzala moje telefonní číslo a říkala, že to hned vytelefonuje a zavolám něco v co nejkratší době. A skutečně, než jsme dojeli do té Bystřice, tak mě paní volala, že peněženka se našla a čeká na mě ve Žďáře v pokladně. Takže tady těm dvěma poctivcům hrozně děkuji a chci poděkovat a že poctiví lidé ještě žijí. To mám radost.
2: Skvěle, skvěle, Evičko. To je takový ten lepší příběh. Někdy se taky najde peněženka, že někdo najde peněženku a přeje, aby prostě nechali zahrát tomu majiteli, že si za to něco koupí.
3: Jo. Tak tohle není ten případ.
2: To není ten případ. Dobře, tak Evičko, děkujeme. Mějte se krásně a těšíme se zase na setkání, až přijdete k nám do rozhlasu na den otevřených dveří nebo na nějakou akci.
3: Děla jsem
2: s tím vaším krásným kloboukem. Prostě. Ano, my si to všichni pamatujeme. Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Děkuji moc, nashledanou.
2: Bětuška z Petrova dostává slovo. Bětuško, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Hegner, já vás moc zdravím z toho Petrova. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Petrova Kajce Koštoříkové včerejším narozeninám. Kajko, já ti přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. Ale chtěla mě měla také narozeniny její sestřenice Staňka Puťochová, nebo tak nějak. Také jí přeju všecko nejlepší a také posílám písničku a pozdrav jejímu manželovi Tondovi Koštoříkovi. A ještě včera oslavila narozeniny Dása Tomanovská, také bych jí chtěla popřát všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a dobrou náladu a hlavně hodně zdraví. Pane Hegner,
2: ano.
4: Moc vám děkuju a někdy naschledanou.
2: Ano, Bětuško, naschledanou, naschledanou. Mám tady další gratulaci. Prosíme o písničku pro naši manželku, maminku, paní Ludmilu Mahdalovou ze Strání, která dnes slaví 50. narozeniny. Naše nejmilovanější maminko, ze všeho nejvíc ti chceme poděkovat za to, jak úžasná žena si. Za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, starostlivost a péči, kterou nám každý den dáváš, za domov, který pro nás vytváříš, za světlo a naději, které v tobě máme. Jsme za to moc rádi a moc si toho vážíme. A nejvíc ti děkujeme za všechny ty obyčejné chvíle, které možná vypadají jako samozřejmost, ale pro nás jsou tím nejcennějším. Když jsme spolu, smějeme se, povídáme si nebo jen tak sedíme vedle sebe. Krása. Za to všechno tě máme moc rádi a jsme šťastní, že tě máme. Přejeme ti, aby všechny roky, které jsou před tebou, byly plné zdraví, lásky, pohody a splněných přání. Všechno nejlepší k narozeninám ti přejí manžel Lukáš a syn Pavel. A nám zaspívají Vojta Račický s Františkem Fatěnou, písničku za doprovodu Brolnu, Hodonín je pěkné město.
0: Český rozhlas Zlín.

0: krásně to kluci zaspívali. Paráda. Jarek Hostětín dostává slovo a zdravíme do Hostětína, Jari.
1: Já zdravím vás ve studiu, vašeho mistra.
0: Elišku, ano.
1: Jo, mistrině, tak. Tak dneska oslavíme v Hostětíně s naším kamarádem Pavlem Hamšíkem 40. narozeniny. Je to velitel hasičů tady a takový pořadatel akcí a brankář hokejového oblastního týmu. A my mu s kamarády přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, vždy dobrou náladu a nějakou tu děvčicu, protože je svobodný. To by bylo naším přáním. Děkuji vám moc.
0: No, tak musíte pomoct najít, jo?
1: No.
0: No a ještě mu popřejeme samé nuly, ne, když je brankář?
1: No tak sem tam padne něco, aspoň to říct.
0: Já vím, to je jasné, je to sport. Jari, mějte se krásně, děkujem.
1: Taky děkuju vám moc, naschle.
0: Ano, a hned dostává slovo další muž, Gusta z Prakší, z Gustíku. Dobrý den, ahoj.
2: Ahoj Karlíku, já bych chtěl popřát minulý týden oslavili narozeniny řidiči Mira Haurland z Bánova, František Vystrčil, tak jim přeju hodně zdraví, štěstí a dobrých kilometrů. Taky bych chtěl pozdravit řidiče Luďu Jahodu a Honzu Janíka. Taky zítra oslaví narozeniny Modlika Petrášová z Bystřice. Tak jí přeju také hodně zdraví a příští týden oslaví narozeniny 70. Josef Říha, otec z Napajedel a také Zdenek Klímeš z Nivnice. Také jim přeju hodně zdraví, božího požehnání a ještě bych chtěl pozdravit mojeho kamaráda, otce Františka Krále z Blatnice, který odjíždí po neděli do svaté země, tak mu přeji hezký pobyt, šťastný návrat ve zdraví. Karlíčku, moc děkuji.
0: Gustíku, krásné odpoledne, děkujeme také. V dnešní den se dožívá životního jubila 50 let náš kamarád Drahoš Mesároš z Velkých Hostěrádek. Milý náš Drahomile, přejeme ti ze srdce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pěkných zážitků v přírodě. To ti ze srdce přejí kamarádi myslivci z Velkých Hostěrádek. A na e-mailu, teď ať to vyslovit neumím, naskočila zdravice, představte si, zdraví jmenovce při poslechu o polední siestě v Itálii. Karel Jeřábek, to je krásné, vidíte, i v Itálii na výletě poslouchají náš pořad. Písničku Ratíškovskou, kterou napsal František Otásek se Standou Pěnčíkem, nám zahraje veselá muzika Ratíškovice.

0: a dovolala se Maruška ze Záhnašovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Karličku, já vás zdravím ze Záhnašovic a chtěla mě hnedka, aby zaletěla krásná písnička. Do Vnorov, do Lechotic a do Záhnašovic. To jsou všechno lidušky, kterým budu přát. Tak první je liduška Karlicová ze Vnorov, je to naše metec a pečuje o nemocného tatínka, tak i přeju pevné zdraví a takovou tu pohodu, aby to všechno zvládala. To i přeje teta. A Lidušce Šidlíkové do Lechotic obzvlášť písničku k rozdělám a taky přeju hlavně zdraví, štěstí a pohodu. A Lidušce Kobliové ze Záhnašovic přeju taky zdraví, štěstí a radost vnoučat a si dělá drobně radosti. A to všechno přeje kamarádka Maria.
0: Dobře.
1: Všetko,
0: ano,
1: děkuju,
0: mějte se krásně, Mařenko, nashledanou. A Liduška z Nedachlebic, dobrý den, Liduško.
2: Dobrý den, pane Hegner, já vás tam všechny zdravím ve studiu a chtěli bychom s kamarádkou Mírku poslat k narození nám panu Jendovi Bořutovi do Nedachlebic, bývá na domově s pečovatelskou službou, má narozeniny, tak bychom mu chtěli popřát všechno nejlepší, hlavně to zdraví, boží požehnání a nech se mu splní všechno, co si bude přát. To by bylo všechno, pane Hegner.
0: Dobře. A Liduško, nebylo to všechno, protože ještě vám taky musíme popřát, když jste se dovolala, měla jste svátek ve středu, tak všechno dobré vám přejeme k svátku.
2: Ano, tak děkuji moc a pozdravuju všechny, co mě znají.
0: Dobře.
2: Tak a moc děkuju, nashledanou.
0: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Ještě písemná gratulace, prosíme o písničku do Uherského Ostrohu manželům Machalovým k jejich divantové svatbě, kterou budou v těchto dnech slavit. Lidko Pepíku, přejeme vám k vašemu krásnému výročí hodně zdraví, které oba potřebujete, štěstí a lásku na vaší další společné cestě. Buďte šťastní, mějte se rádi jako doteď a buďte si i nadále vzájemnou oporou. Zvedáme číše, připíjíme na vaše zdraví a živio. To vám přejí Luboš a Jarmy z Bílovic. A na e-mailu naskočilo jenom takové přání. Dobrý den, píseň pro vás v rádiu dá přeje Jindra. No a ještě jedna. Dobrý den, prosíme o písničku pro brigádníky, kteří přišli pomoct rodině Vajdové z Rackové v sestavěním plotu. Ať jim práce jde z vesela od ruky. Děkuji. Tak možná teď zpomalí lehce naopak, protože si dáme valčíček v podání mistřiňanky Mamko moja mamulenko.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Eliška z Řesovice dovolala. Dobrý den, Eliško.
1: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím, pane Hegner, a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes bych chtěla poslat písničku svému synovi Petrovi Vávrovi, který zítra oslaví své krásné 55. narození. Pesičku, já ti přeju hlavně hodně zdraví, které tolik potřebuješ. Štěstí, lásku, spokojenost, radostlí dětí a tři vnuček a splnění všech tvých přání. A k mému přání Boží požehnání. A písnička potěší všechny mé vřesovské přátelé, kteří poslouchají Český rozhlas Brno. A také moji švagrovou paní Květušku Kaplánkovou v Dětkovicích, která je také věrnou posluchačkou Českého rozhlasu Brno. A vám děkuji, pane Hegner, a zase někdy naslyšenou.
0: Děkujeme, Eliško, naschledanou. A Jaruška Jasená, tedy z Jasené, tak abych to upřesnil. Jaruš, dobrý den.
2: Dobrý den všem. A nemohla jsem se dovolat. Byly lidušky ve středu, pátek, takže Liduška Žárska Zlutoněny a v sobotu, v pátek já už kecám. A v pátek měla taky Liduška Žárska půlku Latiny. A zdravím moje sestřičky do Liptala, Martu, Fanku, Malchařovi a na Příluk, Aničku Pichovou a přeju všem pevné zdravíčko, štěstíčko, lásku, spokojenost a Lidušce Žárskej pevné nervy, protože má obchod.
0: Dobře, Jaruš, dobrý, děkujeme.
2: A vám taky, jenom zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko a dneska je krásně.
0: Tak děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji, taky naschle, díky, naschle.
0: A jedna členka klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín slaví dnes narozeniny. Tou dámou je Libuše Slámová z Brna, takže zdravíčko, štěstí, sko, lásku, pohodu vám přejeme, Libuško. A teď nám zaspívají manžele Osičkovi Na tem našem nátoní.

Tak zdravíme samozřejmě Legruci, přejeme šťastnou cestu. Ať se ve zdraví vrátí, myslím si, že dneska více kapel cestuje za různými koncertními vystoupeními nebo možná nějakými vinobraními, zkrátka prostě takhle se to cestuje. Budeme se loučit, protože už je tady čas, večer v 18 hodin se na vás opět zase samozřejmě budeme těšit, ale teď už nám začínají hrát i Štvánci, kteří hrají skladbu s názvem Podbar od Radky Růžičky. Solisté Radek Růžička, Jaroslav Mikuš. Tak mějte se hezky odpoledne a v 18 hodin zase na setkání s vámi se těším.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Skatepark v Rožnově pod Radoštěm dnes ožije hudbou, divadlem i skateboardovou exhibicí. V Hamerském Mlýně u Brna začíná setkání kovařů Obřanský obr. Dobrovolníci a příznivci vojenské historie dnes rozsvítí světla u vojenských opevnění podél bývalých československých hranic. Dnes bude polojasno až oblačno, na teploměru až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Rožnov pod Radoštěm se dnes připojuje k akci Zažít město jinak. Od 2 odpoledne je na programu hudba, divadlo, akrobacie i skateboardová exibice. Co si tam lidi můžou sami vyzkoušet, říká ředitel Téčka kulturní agentury Jakub Sobotka.
3: Ulice nemusí být jenom místo, kterým procházíme. U nás si lidi zacvičí jogu na pedalboardech na nedaleké řece, vyzkoušejí si beatbox s Patrikem Jurigou, nebo si můžou vyzkoušet malovat grafity. Večer zakončíme bruslařskou show na zimním stadionu, takže vyrazíme společně na led.
1: 6 uměleckých kovářů z Jižní Moravy můžou lidé tento víkend sledovat při práci na jejich setkání Obřanský obr. 16. ročník akce se koná v Hamerském Mlýně na cyklostezce z brněnských Obřan do Bílovic nad Svitavou. Návštěvníci se podívají také do kovářského skanzenu a na rozpracované vodní kolo. Co budou kováři na místě vyrábět, říká jeden z pořadatelů Daniel Hlobin.
4: Budeme kovat buď na slunečních hodinách, které jsou rozdělané z minulého roku ještě, a nebo taky dodělat lavičku, která tady bude někde v okolí Mlýna. Stejně jako sluneční hodiny, ty budou teda i v širším okolí Mlýna.
1: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září. Během 2 dnů nastoupilo k jednotkám více než 1 000 000 mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku i na Slovensku. Organizátoři tak vytváří pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa.
2: Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno nastoupí v 9. kole k domácímu zápasu s Libercem. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne a půjde o poslední duel před následující dlouhou reprezentační přestávkou. Trenér Artisu Roman Nádvorník se po velké letní obměně kádru těší na to, že dostane více prostoru pro sehrávání.
5: Vyhlížíme reprezentační pauzu a když si to potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fázích nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten zbytek té podzimní sezony.
1: V 15 hodin začne taky zápas Zbrojovky Brno v Mladé Boleslavi.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno, jen chvílemi oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý.
2: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a motorka se srazily v Herolticích u Brna. To byly zprávy Českého rozhlasu. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko, do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak a jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz, co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné, možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci, můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnětého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50., za B 60., ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je tu právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. Potom máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Kloubou města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Syričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Syričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou, výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to stělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák, pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou? Jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

Za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Muzeum města Brna slaví 122 let, připravilo speciální programy ve svých budovách. Na slováckém festivalu chutí a vůní můžou dnes lidé ochutnat pokrmy našich předků. Fotbalisté Slovácka přivítají před dlouhou reprezentační pauzou Baník Ostrava. Dnes bude polojasno, na teploměru až 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu s Barborou Hitmánkovou. Dobré odpoledne. Muzeum města Brna si připomíná 122 let od svého založení. V rámci oslav dnes čekají návštěvníky speciální přehlídky některých brněnských vil nebo hradu Špilberk. Pro děti organizátoři připravili pátrací hru v Bastionu. Doplňuje mluvčí muzea Pavel Žára.
2: Je to hra, která připomíná švédské dobývání Brna, kdy Švédové kopou pod hradbami a děti budou mít pracovní list, kde mohou tuto hru hrát právě v prostorách tohoto bastionu.
0: Ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti na dnešek připravili slovácký festival chutí a vůní. Pod titulem letošního 12. ročníku je to nejlepší z trouby. Návštěvníci se můžou těšit například na patenty, báleše nebo vdolečky. Chybět ale nebude ani čerstvý chléb. Ochutnat budou moci i méně známé pokrmy našich předků jako manželstvo, zelníky nebo straňanské osuchy. V divadle Polárka pokračuje festival Polárkový dort, který do Brna přiváží dětská představení. Kromě inscenací dnes návštěvníkům nabídne i koncert a různé doplňkové aktivity. A to jak v zázemí divadla, tak v jeho okolí, pokračuje vedoucí divadla Martina Hanáková.
3: Probíhá jednak v prostorách divadla Polárka na malé i velké scéně. Máme postavené šapito na zahradě právě za divadlem Polárka a hodně tradiční je naše bílé šapito v Běncnově sadu, kde se odehrávají představení i koncerty a zároveň i ve volném prostoru budou probíhat workshopy a volná představení. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Slovácka odehrají v 9. kole za domácí zápas proti Baníku Ostrava. Utkání odstartuje v 18 hodin. Mužstvo z Uherského Hradiště zatím stále čeká na první výhru sezony. Sportovní manažer Michal Kadlec vnímá, že úspěch by teď byl důležitý i proto, že po víkendu začne dlouhá reprezentační pauza.
4: Aby ta atmosféra jak u kluku, tak si myslím, že v klubu, tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se trošku vlastně, nebo připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převážně polojasno, jen chvílemi oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na odstavené nákladní auto na D1 na 168. kilometru u Domašova ve směru na Brno a porouchané nákladní auto stojí na D1 na 214. kilometru u Rousínova ve směru na Vyškov. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná sobotní odpoledne, kterým vás provede Pepa Koller. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné sobotní odpoledne z Českého rozhlasu Zlín vám přeji. Je tu další společné odpoledne plné zajímavostí, dobré muziky a zpráv z našeho kraje. No a naše pohodové vysílání začneme dobrou zprávou z hluku na Uherskohradišťsku. Tam dnes slavnostně otevřou park Na statku. Odpočinkový areál s jezírkem, amfiteátrem a promenádou vznikl na místě bývalého Penkova statku, který desítky let chátral. Nejrozsáhlejší projekt v novodobé historii města stál 85 milionů korun. Více uslyšíte už za chvíli. No a samozřejmě nejen to. A u všeho s vámi dnes bude Pepa Koller. Tak příjemný poslech přeji.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Penkův statek v centru Hluku na Uhersko-Hradišťsku několik desítek let chátral. Historické budovy z přelomu 17. a 18. století byly v havarijním stavu a musely jít k zemi. Na jejich místě za 85 milionů korun vzniklo odpočinkové místo s jezírkem, amfiteátrem a promenádou. Dnes se park na statku, jak se areál nově jmenuje, slavnostně otevře.
1: Za 17 roků tu budu mývat 100 roků.
2: Říká mi Marie Huspeninová, která celý život žije přímo na proti Penkova statku.
1: To je moje dětství. Tady z té horní strany, kde teďka parkoviště bude, tak tam byly okna do těch chlévů a koši mě vždycky vyzvedli, abych se tím okénkem mohla podívat na ty krávy, na ty bíky a to, co tam bylo.
2: Co na to říkáte, jak se ten prostor proměnil? Využijete to třeba, zajdete si tam na procházku nebo tak?
1: No to si pište, že ano. Tam budu chodit s mojí tetičkou, protože moje tetička je zase ještě o 5 roku starší jak já, takže už se tam těšíme.
2: Proměnu celého prostoru měl na starost projektant Dušan Šišpera.
3: Dělali jsme zde vodní plochu, dětská hřiště, workouty a poměrně velké parkoviště, které je uzavřeno kolonádou. Je zde sociální zázemí, provozovna pro nějaké občerstvení s posezením a pak je tady zajímavá, na první pohled nenápadná fontána.
2: Ještě se zastavím u toho jezírka, to je takový výrazný prvek.
3: Zhruba je to tak 15x12 metrů, je opatřeno vodopádem a poměrně sofistikovanou technologií dvojité filtrace, kde při minimálním zásahu vlastně člověka by měla být zaručena absolutní čistota vody. A je zde udělané molo, sluneční terasa a pro děti je tam jakási forma brouzdaliště, do 40 cm vody se dá vejít a smočit si nohy.
2: Ovlažit se trošku.
3: Ovlažit se v létě. Jsou tam jelci jezerní, na kterých jsme testovali, jestli ta voda už má správné hodnoty a pak se tam teda vkládali kojkapři, kteří jsou moc krásní. Je tam tuším 6-7 velmi vzácných ryb.
2: Podle Dušana Šišpery bylo v plánu zachovat část historického Penkova statku. Nakonec to ale nebylo možné.
3: Snažili jsme se zachovat původní objekt, bohužel jsme zjistili v průběhu stavby, že staticky nebyl v pořádku, takže jsme z těch vybouraných cihel udělali repliku části toho statku.
2: Součástí parku je i komunitní zahrada, kterou budou moct využívat děti ze sousední základní školy nebo klienti nedalekého domova pro seniory.
4: Já jsem opravdu moc šťastná za to, že tady ten prostor vzniknul, protože ty lidi budou mít kam chodit na procházky.
2: Usmívá se vedoucí domova Eva Malůšková.
4: Máme v domově pro seniory lidi, kteří jsou jako hodně staří i nemohoucí, ale nahoře v těch bytech vlastně žijí jako aktivní seniori, takže oni, když se jakoby budou setkávat s těmi mladými lidmi z té základní školy, tak to je prostě jako nápad snů.
2: V parku vznikl i amfiteátr pro pořádání menších kulturních akcí. Z Hluku Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Teď vám prozradím, že na vinicích je letos méně hroznů, než vinaři čekali. V letních vedrech hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. A tak, i když jsou hrozny podle vinařů kvalitní, podle prvních odhadů bude letošní sklizeň asi o třetinu menší.
1: Já vlastně si vezmu nůžky, tady vidíte ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a honím si ho do kyblíku a to je asi vše.
2: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z třetího ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
1: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
2: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve vinici v Krumbíři na Břeclavsku.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
2: Popisuje vinař Antonín Valihrach z vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
2: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
2: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Houbařská sezóna je v plném proudu a s nasbíraným košíkem přichází i otázka, co všechno jsme si z lesa vlastně přinesli. V poradně proto probereme, podle čeho houby poznávat, nebo které záměny jsou nejčastější a nejnebezpečnější. Hostem bude zlínský mykolog Petr Švehlák, a to 21. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
6: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. V sobotu od 17. si budu na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou o tom, jak důležitá je v životě každého z nás hra. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o soutěžení a o tom, kdy nás posouvá a kdy nás už brzdí. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník. Český rozhlas Zlín.

0: I Karel Zich potvrdil, že je to paráda. Máme sobotu 19. září, je 14 hodin 22 minut a za oknem nám chvílemi skoro září, zářijové pozdní léto, které má stále co nabídnout a právě o tom teď bude řeč v Českém rozhlase Zlín.
1: Počasí.
0: Proto mám na lince naši meteoroložku Jitku Kučerovou z brněnského Českého hydrometeorologického ústavu. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré odpoledne.
0: Pohled z okna našeho studia nedokáže popsat situaci v celém Zlínském kraji, tak jak dnešní odpoledne vidíte vy podle vašich map?
2: Vypadá to všude stejně, to znamená na obloze jenom taková nějaká pozdně letní kupovitá oblačnost, nad ní nějaká vysoká, dohromady v podstatě polojasno nebo na nejvýš možná chvílemi sem tam oblačno. Žádné srážky z té oblačnosti nepadají. Teploty jsou také snad pro všechny příjemné, většinou tak mezi 21 až 24 stupni Celsia, nejvyšší polohy kolem 18-19 a vítr fouká z jižních směrů od jihozápadu až jihu. Někde fouká mírný, nebo spíš jenom pofukuje mírný, ale jsou místa, kde fouká jenom vítr slabý.
0: No a v noci nám pak počasí připraví třeba nějaké překvapení?
2: Nebude žádné překvapení i v noci, nebo po většinu noci bude polojasno, přechodně dokonce i skoro jasná obloha, ta kupovitá oblačnost se spíš bude rozpouštět a během noci na obloze bude spíše ta průsvitná vysoká oblačnost. K ránu se mohou v údolích ale jenom velmi výjimečně vytvořit mlhy. Teploty by měly klesat v noci na nejnižší hodnoty mezi 12 až 9 stupňů, v údolích to může být lokálně o něco méně kolem 8-7 a vítr slabý jihozápadní až jižní.
0: Tak a teď prozraďte našim posluchačům, s jakým počasím mohou počítat ve druhé polovině víkendu, tedy v neděli. Zaznamenáme opět sluníčko?
2: Sluníčko ano, ale bude přecházet i studená fronta, takže první část dne bude převažovat polojasno, ráno, potom dopoledne může být už i více oblačnosti až oblačno, ale ta oblačnost zase může být i průsvitná, takže spíše třeba bude působit takovým polojasnějším dojmem. Dále bude oblačnost přibývat až zítra později odpoledne, kdy se bude od severozápadu zatahovat na té frontě a večer a v noci by se na ní na větší části území měly vyskytnout buď přehánky nebo déšť. Ty potom zase budou někdy po půlnoci Zlínský kraj opouštět a v pondělí nad ránem nebo spíš jenom v té první části noci by se ještě mohlo stát, že někde budou doznívat ty srážky. No a ještě před tou frontou zítra teploty 22 až 25 stupňů a za ní se pak bude ochlazovat.
0: A poslední informace, biozátěž k tomu včerejšku? K zítřku.
2: Na stupni číslo 1 zátěž mírná nejnižší.
0: A vy už jste trošku zmínila i pondělek, tak zkusme se třeba jen krátce podívat do příštího týdne, jaké tam vidíte počasí pro náš kraj.
2: Teploty nejvyšší, ty budou, jak jsem zmiňovala, už nižší než v neděli 14 až 18 stupňů. A jinak čekáme proměnlivou oblačnost za tou frontou z počátku noci ještě na některých místech s těmi doznívajícími srážkami. Potom další srážky by se měly objevovat v pondělí až odpoledne a večer, hlavně v severní a východní polovině kraje, kdy to mohou být zase další přehánky, které se budou tvořit, nebo i občasný déšť. Úplně výjimečně by to mohla být i bouřka. A v těch odpoledních a večerních hodinách v té severní a východní části kraje také bude trošku už větší oblačnost. A ráno 11 až 7 stupňů.
0: Děkuji vám za všechny vaše informace a brzy zase naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: S naší meteoroložkou jsme nahlédli do budoucnosti, ale už po písničce bude čas na malé ohlédnutí a rekapitulaci právě končícího týdne, protože regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, vás i tentokrát vzala prostřednictvím našeho vysílání za zajímavostmi regionu. Podívali jsme se pod povrch známého příběhu Tomáše Bati, sdíleli neobvyklé gastronomické zážitky a nahlédli také do světa zvířat. Připomeneme si to už za chvíli.

0: Ptáte se, co všechno jsme v našem vysílání v uplynulých dnech objevovali ve Zlínském kraji? Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková nás vzala za baťovským příběhem, vzpomínkami, zajímavostmi ze světa gastronomie i zvířat. Poslechněte si její souhrn týdne.
1: Tento týden jsme se společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín vydali po stopách věcí, které na první pohled nemusí být vidět. V pondělí jsme ve Zlíně nahlédli pod povrch příběhu Tomáše Bati. V galerii Artrium -1 jsme představili výstavu Nenapodobovat, být v čele, která se zaměřuje na Baťovo vizionářství a jeho způsob myšlení. S organizátorem výstavy Danilou Gorgolem jsme se bavili o tom, co pro něj znamená Baťa, pokud si odmyslí boty a výstavbu města Zlína.
2: Spousta lidí vnímá Baťu jako podnikatele. Já osobně vnímám jako člověka, který měl sociální přesah. On budoval především sociální ekosystém a ne jako biznes primárně. Takže toto bychom chtěli vlastně i do budoucna prezentovat a oslavovat.
1: V úterý jsme se vydali ještě dál. Tentokrát jsme prostřednictvím gastronomie poznávali svět. V Uherském Hradišti jsme navštívili Akademii 3. věku a přednášku Gastropostřehy ze světa. S dlouholetým rozhlasovým zpravodajem Petrem Voldánem jsme si povídali o neobvyklých gastronomických zážitcích.
3: Dám vedle sebe třeba zkušenost z Vietnamu, kde jsem měl opravdického hada na talíři, anebo když se nám podařilo najít třeba na Maltě bílé olivy, o kterých téměř nikdo neví, ty zelené a tmavé známe, nebo když se mi povedlo na 3 destinacích dokonce po celém světě péct chleba. Každý byl různý.
1: Ve středu jsme na svatém Hostýně zavítali do minulosti. V restauraci poutního domu číslo 2 jsme si prohlédli fotografie, které zachycují návštěvníky tohoto poutního místa v různých dobách. Sbírku fotografií vytvořil zlínský malíř a grafik Josef Ruselák. Ten prozradil nejen, jaký je jeho osobní vztah ke svatému Hostýnu, ale i to, co se podle něj ukrývá za fotografiemi zachycujícími zdejší návštěvníky.
4: V 50. letech byl vrcholem našich prázdnin rodinný výlet na Hostýn. A já jsem teda napsal takový dopis, že každý má nějaký svůj příběh a začal mě zajímat. A oslovil jsem poutníky, kteří tam taky chodí, jsem je požádal, že máte ve svém rodinném archivu fotografie z vašich rodinných návštěv Hostýna. Cílem nebyla dokumentace těch poutí, ale ty situace, které zaznamenávají neopakovatelné okamžiky prožité v prostředí Hostýna.
1: I ve čtvrtek jsme zůstali u toho, co běžně nevidíme na první pohled. Tentokrát ve světě zvířat. Na kroměřížském výstavišti jsme navštívili Den zvířat a s předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů Kroměříž Pavlem Grigou jsme si povídali o zajímavostech schovatelství, které člověka mohou při bližším pohledu překvapit.
5: Nejvíc překvapí návštěvníky černočerná slepice. Jmenuje se Ayam Cimany, tady to plemeno, a opravdu je černočerné. Má černý hřebínek, černé opeření, černé běháky, černý jazyk dokonce. Co návštěvník nevidí, tak i černé maso. Jenom vajíčka teda snáší béžové normálně.
1: A na další společné putování po Zlínském kraji se těším příští týden. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
4: Už od roku 1944 se studenti střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí učí sklářskému řemeslu. Jak se škola proměňovala spolu s dobou a vývojem sklářství? Jaké obory dnes nabízí a jak propojuje výuku s praxí? Dozvíte se už v pondělí před 15:30 odpoledne v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nevím, zda sportovní aktualita, kterou vám teď o 3/4 na 3 přináší Český rozhlas Zlín, bude potěšitelná. Zatímco fotbalový Zlín už po nevydařeném startu prvoligové sezony vyměnil trenéra, v nedalekém Slovácku se zatím k tomuto kroku nechystají, přestože se jim nedaří o moc lépe. Detailnější informace dostanete po písničce, která sportovní fanoušky aspoň trochu ukonejší.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Víkendové deváté kolo fotbalové první ligy uzavře úvodní část sezóny. Následuje totiž dlouhá reprezentační pauza. Oba týmy z našeho regionu zatím čekají na první výhru. Zlín dokonce ještě ani nebodoval a už vyměnil trenéra. Slovácko má díky remízám 3 body a o podobném kroku prý zatím neuvažuje.
1: Sportovním manažerem fotbalového Slovácka je od léta Michal Kadlec, který taky stal za příchodem trenéra Jana Jelínka. Po 8 zápasech bez výhry vnímá, že jeho rozhodnutí fanoušci zpochybňují.
2: Ve fotbale kor v první lize je vždycky tlak. Já si myslím, že věděli jsme o tom, že ten čas nějaký potřebujeme, že ten tlak samozřejmě, kdyby se vlastně jako teďka nepodařilo zatím zvítězit, tak bude sílit. To tak je, to si přiznejme.
1: Kadlec ale trenérovi dál věří.
2: Nějaký progres tam v tom herním stylu, v trénincích a jak chceme vystupovat, určitě je, ale mnohdy nám to vlastně i srazili ty červené karty s tím, že se samozřejmě těžko hraje, když já nevím, v Jablonci nebo teďka na Bohemce už si hned od začátku v 10.
1: Naráží Kadlec na to, že hráči Slovácka dostali v úvodních 8 kolech už 5 červených karet. To je nejvíc v lize a taky víc, než kolik nazbíralo mužstvo z Uherského Hradiště za celý minulý ročník. Vyloučení přitom spojuje to, že nejde o nějaké brutální zákroky, ale o fauly, kterými hráči Slovácka zastavují vyložené šance soupeře.
2: Někdy je možná lepší toho hráče nechat jít, běžet, ať třeba dá branku, nebo ať ho do té šance pustím a on třeba budu prohrávat 1-0, ale pořád mám na to, a nevím, 80 minut čas to zvrátit a jsem hlavně v 11, jsem v plném počtu, to se hraje vždycky lépe.
1: Ukončit čekání na první výhru sezóny chce Slovácko v domácím zápase s Baníkem Ostrava, který začne v 18 hodin. Na lavičce hostujícího týmu bude trenér Roman Skuhravý, který v minulé sezóně působil v Uherském Hradišti a hráčům slíbil, že v případě záchrany v nejvyšší soutěži v klubu zůstane. Přestože se Slovácko udrželo, kouč nakonec přijal nabídku Baníku.
2: Ten zápas podle mě bude mít speciální náboj, musíme se na to dobře připravit. Trenér Skuhravý zná to prostředí tady, my známe jeho, jak pracuje, možná se trošku změnilo proti tomu minulému roku, že přece jenom nedrží tolik balón, ale hraje spíš přímočařeji, mají tam rychlostní hráče.
1: Říká manažer Kadlec o Skuhravého práci v Ostravě. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dny otevřených dveří ateliéru na Jižní Moravě ukážou lidem tento víkend desítky uměleckých prostorů. Charitativní běh v Šumicích pomůže vážně nemocné Elišce a Ondrovi. Před 85 lety museli Židé začít chodit kvůli nacistickému nařízení se žlutou hvězdou na oblečení. Dnes bude polojasno na teploměru až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Hezké odpoledne. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou se lidem otevře během tohoto víkendu. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů nebo módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
2: Práce s textilem má na Jižní Moravě dlouhou tradici, od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
0: Výstava s názvem Zbytky budoucnosti bude k vidění do 1. listopadu. V Šumicích v Uherskobrodsku dnes pořádají jubilejní 10. ročník charitativního běhu Šumická bota. Pro účastníky jsou připravené trati v délce 3, 10 a 20 kilometrů. Zúčastnit se můžou běžci, chodci a děti a je připravena trať i pro vozíčkáře. Přispět na dobrou věc mohou i ti, kteří se závodu nezúčastní, a to na účet závodu. Výtěžek z letošního ročníku organizátoři rozdělí mezi vážně nemocné Elišku a Ondru.
3: Ti prostředky využijí na následnou péči a rehabilitace, které neproplácí zdravotní pojišťovny. Za 9 předchozích ročníků pořádající spolek Besedníci nemocným dětem a jejich rodinám věnoval více než 1 milion a 143 tisíc korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Následovaly deportace do get a vraždy v koncentračních táborech.
4: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
5: Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva.
4: Povinnost nosit žlutou hvězdu platila na všech území ovládaných třetí říší.
6: Byla trvalé stigma. Od 6 let věku ní museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
4: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda zároveň přímo souvisela s další fází nacistické persekuce, s deportacemi.
6: Několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport 5 000 lidí.
4: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: I dnes pokračují dobrovolníci ve sběru odpadků v rámci podzimní vlny kampaně Uklidíme svět. K jednotlivým akcím se můžou jednotlivci i skupiny přidat ještě dnes a zítra. Podle organizátorů si stačí vybrat na mapě úklidu na webu akce. Akci organizuje už od roku 1993 Český svaz ochránců přírody.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převážně oblačno i polojasno. Nejvyšší teploty čekejte 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na překážku na vozovce na dálnici D1 za exitem 230 na Výškov východ ve směru na Kroměříž. Zprávy Českého rozhlasu končí. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Sobotní odpoledne jako to dnešní je jako stvořené pro trochu pohody, dobré nálady a také pro zajímavé příběhy. A jeden takový příběh dnes večer ožije ve Zlíně. Bohatý podvodník předstírá, že umírá a kolem jeho postele se začnou slézat lidé toužící po dědictví. Satirickou komedii Volpone dnes zahájí Městské divadlo Zlín novou sezónu. Herci v ní rozehrají příběh o chamtivosti a lidské hlouposti, který je podle tvůrců aktuální i po staletích. Podrobnosti od nás uslyšíte už za chvíli, ale já už teď mohu popřát svým kolegům k večerní premiéře Zlomte vás. Pohodový poslech Českého rozhlasu Zlín vám přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Divadlo Zlín dnes večer uvede první premiéru nové sezony. Satirická komedie Volpone vypráví o bohatém benátském měšťanovi, který předstírá smrtelnou nemoc a s pomocí svého sluhy hledá údajného dědice. Zájemci o jeho majetek se před ním začnou předhánět v darech a ponižování. Inscenaci podle hry Bena Johnsona a pozdější úpravy Štefana Zweiga režíroval Šimon Spišák.
1: Hej, ho!
2: Pán je vzhůru, je zemdle a churav, ubožák.
3: Tím churavým pánem je bohatý benátský měšťan Volpone. Ve skutečnosti mu ale nic není. Smrtelnou nemoc jen předstírá a kolem svého lůžka sleduje, co všechno jsou lidé ochotní udělat pro vidinu dědictví.
4: Roznesl jsi nespořádně, že je mi víně, že umírá.
2: Vytroubil jsem to z plných plic.
3: Zatímco Volpone na jevišti nemoc jen hraje, jeho představitel Gustav Řezníček si z příprav odnesl skutečné zdravotní komplikace. Při jedné ze zkoušek si poranil horní ret.
5: Mám prostě část vrchního rtu mrtvou, takže musím se snažit jako víc vyslovovat a někdy dokonce mi pusa řekne úplně něco jiného, než chci. No.
3: Volpone ale svůj podvod nerozehrává sám. Pomáhá mu jeho sluha v podání Pavla Vacka.
6: Znázorňuji mozku, což je takový mozek, dá se říct, toho děje, který se tam odehrává, respektive většiny těch zápletek.
3: Do Volponeho hry se nechají vtáhnout notář, obchodník, lichvář i kurtizána. Přinášejí mu dary a snaží se získat jeho přízeň v naději, že právě na ně bude v závěti pamatovat. Mozka přitom dobře ví, jak jejich touhy po majetku využít.
6: Svojí chytrostí je nějakým způsobem ty boháče vyšplouchne. Líbí se mi tam jakýsi přesah do té dnešní doby.
3: Právě současný přesah chtěli tvůrci ve více než 400 let starém příběhu zdůraznit. Nechtějí ale jen jednoduše říct, že za vším stojí lidská špatnost. Ptají se také, co takové chování vyvolává a jak člověka ovlivňuje prostředí, ve kterém žije.
7: Na první pohled vlastně to poselstvo je, že všichni jsme nějakým způsobem svíně, že ľudia sú vlastne zlí, že to je akoby podstata človeka, ale vlastne záleží samozrejme na kontexte, že kto tie sviňárny, kto tú hru roztáča a kto nám tvrdí, že sme vlastne svíne.
3: Říká režisér hry Šimon Spišák. Volpone má premiéru dnes od 19 hodin ve Veľkém sále Městského divadla Zlín. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Naše první reportáž zněla jako kulturní pozvánka, ale nebojte se, že tím bychom vyčerpali zajímavé akce, které se pro vás v našem kraji chystají. Teď v 15 hodin a 14 minut vám Český rozhlas Zlín přináší jejich shrnutí. Ve Zlíně začíná zámecký ryneček, slavnosti vína a folkloru. Sobotní program potrvá až do 19. hodiny, a to v Sadu svobody. Vystoupí soubory Podšable, Komňané, Hlahol, Hřivňánky nebo Cymbálovka Šafrán a také valašský gajdoš Petr Sovják. V neděli pak o 16:45 zahraje brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a solisté Pavel Ptáček, sestry Juračákovi a Martin Prachař. Koncert Brolnu pro vás do programu festivalu připravil Český rozhlas Zlín. Dnes se koná akce Porta Aperta 2026, kdy jsou otevřené brány dílen, výroben a farem. V našem kraji můžete navštívit třeba dílnu Vlákna života, která je zaměřená na ruční tkaní a textilní doplňky, a to na Ohradě ve Vsetíně. Ve Strání v kavárně Café na kopci představí své výrobky rodinná firma Bílokarpatský pěstitel, která hospodaří v ekologickém sadu. A do akce se zapojí také památkový domek v Ostrožské Nové Vsi s paní Jitkou Zalubilovou, která navazuje na dlouhou tradici malování novoveských kraslic. Všichni zmínění se pyšní certifikátem regionální značka. V Uherském Brodě u stadionu se koná festival ohně a meče Fire. V 17 hodin se odehraje papírová bitva pro děti a v 19 hodin akce vyvrcholí ohňovým galavečerem. Veškerý výtěžek ze vstupného putuje dennímu stacionáři v Uherském Brodě na nákup zdravotních potřeb a terapií. Tak se stavte, dobře se pobavíte a ještě podpoříte dobrou věc. Více tipů na víkendové akce najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz.
1: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
2: Ale Jenehuse.
3: Řekl na to Zikmund.
2: Kdo pak žije bez hříchu?
1: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
4: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
1: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně tento týden zahájila výuku v novém studijním programu Radiologický asistent. Co se tady studenti naučí a kde najdou uplatnění, si řekneme ve vysílání už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Více než 40 studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tento týden zahájili studium nového oboru radiologická asistence. Škola tak reaguje na nedostatek odborníků, kteří obsluhují v nemocnicích rentgeny nebo magnetické rezonance. Podrobnosti v reportáži Terezy Chrastinové.
1: CT, mamograf, veškeré rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance. Když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být.
2: Říká Lenka Šinkárová, děkanka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady po 3 letech příprav zahájili výuku v novém studijním programu radiologická asistence. 3letý bakalářský obor by měl pomoct vyřešit nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. A nejen tam.
1: Oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál. Ta potřeba prostě je. Dokonce i teď dostáváme nabídky, jestli bychom mohli naše studenty posílat na odborné praxe až do Prahy.
2: Studijní program úzce propojuje techniku a zdravotnictví.
1: Začínají od těch základů fyziky, matiky, ale potom jdou právě přes ty zobrazovací techniky, přes ty jednotlivé přístroje, ale jdou i do té mediciální části, tam budou mít předměty, které se zabývají kardiem, pediatrické zobrazovací techniky, mají tam nukleární medicínu, onkologické věci. Je to obor, který je poměrně široký. Nebude to jednoduché, to studium samo o sobě.
2: O studium se ucházelo necelých 100 zájemců. Ze 48 přijatých se jich ke studiu k dnešnímu dni zapsalo 42. Mezi nimi i Jan z Českých Budějovic.
3: Já jsem studoval na gymnáziu, moje 2 sestry jsou na medicíně, takže mě to nějak tak přirozeně táhlo. Mně se na tom líbí, že ten obor je rozmanitý.
2: To byl jeden z důvodů, proč se ke studiu přihlásil i Jaromír Skijova.
4: To, že to se skupuje 2 věci dohromady, technologii a přístup ještě k člověku jako takovém, takže vlastně máte vysoké spektrum toho, co studujete. Už od malička mám k tomu takový jiný vztah. Táta je primář na nukleární medicíně, takže tak jakoby částečně v jeho stopách jsem chtěl jít.
2: Univerzita Tomáše Bati tak postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Už loni otevřela program zaměřený na zdravotnické záchranáře. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Scott McKenzie nám teď dospíval o San Francisku a my si teď na vlnách Českého rozhlasu Zlín budeme povídat o Záhorovicích na Uherskobrodsku, kde se současně s říjnovými volbami do zastupitelstva uskuteční i dvě referenda. Obyvatelé budou rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování železničních přejezdů. Podle plánů správy železnic by se totiž jeden z nich měl zrušit. Více uslyšíte už za chvíli.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Současně s říjnovými volbami do zastupitelstev se ve Zlínském kraji uskuteční i dvě referenda. Obě v Záhorovicích na Uherskobrodsku. Obyvatelé tam budou rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování všech tří železničních přejezdů, které se nachází na území obce. Správa železnic totiž v rámci elektrifikace trati plánuje některý z nich zrušit.
2: Bydlíme tady 40 let v relativně klidné ulici a teďka najednou se nám tady takto zvýší ta doprava, protože všichni vlastně, co jedou tady na druhý konec směrem na Nezdenice, tak by tady přes tu naši ulici jezdili, jo?
3: Zlobí se jedna z obyvatelek ulice Zahrady Irena Hamšíková.
2: Ta obec je na obou stranách té železnice a jenom pro nás by to znamenalo, pokud by oni nechali ten přejezd prostřední tam, kde vlastně je vlaková zastávka. Takže my, když bychom jeli třeba na Brod, tak vlastně kilometr navíc musíte objet.
3: Další obyvatel Záhorovic Vít Bosák přidává další problém, který by zrušením přejezdu vznikl.
4: Těžké nákladní auta, hlavně zemědělské stroje, kombajny a traktory, které tam jezdí, a kdyby to zrušili, ten přejezd, no tak tady ta technika těžká na 10 tun se nedostane, museli by udělat nový most, to není tak jednoduché jako.
3: Jak celý problém vznikl, popisuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
5: Správa železnic udělali takovou studii, aby se zrychlil ten provoz tady na té železnici, že prostě musí zrušit určitý počet přejezdů. V každé vesnici měli zrušit nějaký přejezd. Oni si vybrali, že by měl být zrušený ten dolní u té Bánovské uličky. My jsme říkali, že v žádném případě nesouhlasím ani s jedním. My budeme bojovat všemi možnými prostředky za zachování všech tří železničních přejezdů.
3: Říká místostarosta, podle kterého by navíc zrušení přejezdu ke zrychlení provozu na trati stejně nevedlo.
5: Ani ne 3 kilometry jsou Bojkovice, Záhorovice a Nezdenice, Šumice, jo? Takže když ty vlaky budou zastavovat v těch zastávkách po těch 3, 4, 5 kilometrech, tak než ten vlak se rozjedá, jde si cosi, tak jaké zpomalení.
3: Část obyvatel proto sepsala petici, na jejímž základě prosadili referendum proti zrušení takzvaného dolního přejezdu. Nakonec se ale v obci uskuteční referenda 2, vysvětluje místostarosta Jiří Milička.
5: První ten přípravný výbor, oni vypsali to referendum, aby se nezrušil ten jeden železniční přejezd. My jsme toto vůbec nechtěli jít jako do nějakých referend, ale když oni tady toto udělali, tak my jsme říkali, tak když už bude jedno referendum, tak my vypíšeme druhé referendum na zachování těch dvou zbývajících železničních přejezdů.
3: Správa železnic plánuje zahájit modernizaci tzv. Vlárské dráhy v roce 2028. Úsek z Uherského Brodu do Bojkovic by měl podle místostarosty Jiřího Miličky přijít na řadu až po roce 2036.
5: Já si myslím, že tady toto ani zrealizované nebude. Tady jsou důležitější, já nevím, ty různé koridory a já nevím co, a finanční prostředky nejsou, takže prostě my se toho nedožijeme tady tohoto.
3: Ze Záhorovic Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: hitu skupiny Plavci nás minutku po 3:15 hned čeká další hit. Dnešní specialitu rozhlasové cukrárny servíruje Petr Uhřík se špetkou francouzského šarmu a lehkosti a recept je to samozřejmě výborný. Uslyšíte sami.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Špetka hudební Francie neuškodí, my ale před písničkou začneme vlastně úplně jinde. Připomenu vám pána v letech Vladimíra Kosmu. Dnes už je tento rodák z Bukurešti zasloužilým seniorem, na jaře slavil 86. narozeniny. Když bych řekl, že se proslavil bohatým přínosem světové filmové hudbě, tak by to i stačilo, přesto ještě pár vět přidám. Od 60. let žije ve Francii a ze země galského kohouta se k nám i za dob socialismu dostalo poměrně hodně filmů, většinou rozpustilých komedií, které svou typickou muzikou doprovodil. Ať už v nich účinkoval v hlavní roli Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès a nebo Pierre Richard. Skladatel, dirigent, houslista, nositel francouzského řádu Čestné legie, rumunského řádu za zásluhy v oblasti kultury, to je Vladimír Kosma, kterého jistě znáte taky, pokud čtete filmové titulky až do konce jako já. Teď si pustíme roztomilý motiv, který vám hned připomene film Hořčice mi stoupá do nosu. Skladba se jmenuje stejně, ale její francouzský přesný název po mně nechtějte. Asi bych to popletl, nehledě na výslovnost.

Pomalu se spolu budeme loučit, ale příjemné chvíle s Českým rozhlasem Zlín mohou pokračovat. Po zprávách o 16. hodině vás čekají Hvězdné návraty a v nich příběh zpěvačky Lucie Bílé o jejich začátcích, snech i životních změnách. No a po zprávách o 17. hodině pak můžete usednout na pohovku Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem a jeho hostem bude terapeutka Markéta Kořínková a společně si budou povídat o hře, hravosti a o tom, proč bychom na ně ani v dospělosti neměli zapomínat. No a pokud chcete ještě dnes vyrazit za atmosférou Zlína, tak zámecký Ryneček v Sadu svobody pokračuje až do 19 hodin. Slavnosti vína a folkloru tedy ještě nekončí. Třeba se tam potkáme už za pár chvil. No a pokud ne, vůbec nic se neděje. Český rozhlas Zlín bude na svém místě i zítra a já se budu těšit na slyšenou zase v obvyklou dobu. A do té doby mi zbývá popřát vám už jen mějte se a smějte se. A pustit píseň s názvem Úsměv.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: Vsetín uzavře sezonu na cyklostezce Bečva. Kyjovské muzeum pořádá kurzy péče o lidový oděv. Sklizeň Hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší. Může za to horké léto. V noci bude polojasno, teploty do 8 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Ve Vsetíně dnes ukončí sezonu na cyklostezce Bečva. Výjížďka do Semetína se jednou z doprovodných akcí Evropského týdnu mobility jede dnes. Podle mluvčího města Jany Raškové jsou pro účastníky připravené v arboretu hry a soutěže.
5: Vydáme se na kole do Semetína.

0: Zlínského arboreta. Zde si budeme moci prohlédnout nejen pestrou sbírku stromů a keřů, ale také zajímavé atrakce, jako jsou třeba stezka bosou nohou, arbobar či výukový včelin. Bude zde možné si také opéct špekáček a ochutnat nejlepší vzorky medu z medolízačky.
1: Jak pečovat o tradiční lidový oděv se naučí zájemci tento víkend ve vlastivědném muzeu v Kyjově. Organizátoři akci zaměřili především na kyjovský kroj. Poradí si ale i s krojovými součástkami z jiných regionů. Podle Michaly Zálešákové z muzea se dozví lidé, jak opravovat cenné kousky nebo si vyzkouší různé techniky údržby oděvu a tradiční výšivky.
2: Kapacita kurzů jsou různé od 15 do 20 osob dle zaměření. Tyhle kurzy jsou zaměřeny na dírkovou výšivku, jak si namalovat ornament nebo malování mašlí, skládání mašlí na družení a šití zástěrky.
1: Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle prvních odhadů svazu vinařů asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Místy úrodu poškodila taky červencová bouřka se supercelou, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděryč.
3: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
1: Kvalita letošních hroznů by podle vinařů měla být dobrá. U modrých odrůd očekávají vysokou kvalitu. Sport. Prvoligoví fotbalisté Slovácka odehrají v 9. kole domácí zápas proti Baníku Ostrava. Utkání odstartuje v 18 hodin. Mužstvo z Uherského Hradiště zatím stále čeká na první výhru sezony. Sportovní manažer Michal Kadlec vnímá, že úspěch by teď byl důležitý i proto, že po víkendu začne dlouhá reprezentační pauza.
4: Aby ta atmosféra jak u kluků, tak si myslím, že v klubu, tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
5: Počasí.
1: Po většinu noci bude polojasno, přechodně i skoro jasno. K ránu se mohou v údolích výjimečně tvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme 12 až 8 stupňů. Povane slabý jihozápadní až jižní vítr.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a motorka se srazily v Kobylí na Břeclavsku. Dvě osobní auta havarovala na D55 na 27. kilometru u Otrokovic směrem na Hulín. Porouchané nákladní auto stále stojí na D1 před exitem 216. Rousínov ve směru na Vyškov. Upadlé kolo je v ulici pod Platany v Bystřici pod Hostýnem. To byly zprávy Českého rozhlasu. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat a líbat!
4: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
3: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
3: Sžáš legraci bez hudby?
4: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to
3: a teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosím je a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono je to, ono to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen volí blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se zcelí... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
8: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě jde.
7: Dobře, dobře, dobře.
8: Tak se chlapče braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí. Jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
8: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat. Já, jo,
8: to, je, to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
8: Příchodem.
7: Přijď mi.
8: Ten mám dobrý příchod.
7: Přijď mi.
8: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
8: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš si použít retardéry. No to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
8: 4 mám retardéry.
7: No tak.
8: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
8: To byly 2, to jsou mi věci, to byly věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
9: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
7: No dobře.
9: Tak, Karle, co?
7: No.
9: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
8: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
9: No, jasně.
7: Jo?
9: Jo, ale mám text. Tady.
8: Tak.
9: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu usknul na hubě. O tom to je. No.
9: Tohle vážně musím líbat.
8: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
9: Co neprskáš? Co tě prská?
8: Prská? No doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal! Tisíce!
7: Klid,
9: a to nechá!
7: Klid. Prosím vás, ne, klid,
8: nehádejte.
7: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
9: Pojďte.
7: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
8: Shakespeare, to viděl.
9: Lehni!
8: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
9: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl bys si nosit rovnátka.
8: Neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá, ale...
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
9: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
9: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
8: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to... Čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
8: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
8: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
8: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
8: No to já nevím, ale mě
9: nějakého. Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
8: Ano.
7: Ne.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Co je, Bože? Teď mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Co je, Bože? Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. No, na tvoje, Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď já. Ona Alžběta.
3: Ale přísám, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého úplného člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo když tak nějak zvednout. Ale něco, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky, tak jsme to jako všechno měli tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod. Ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jdeš do tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali Opilce, protože bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoštaka dal, my bychom přišli. A on řekl, já je hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: Já si myslím, že jí to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale Opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muřínu, haso, papa, lená, starý hmoždí, špetka koření, kozí chlupa, pouška vzdálená, k tomu špejle z Vytrnic. Lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabrata teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, pánko, muž, mě okradli, co jsem tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně. Není slepý, já slepý, na mě slepý. Pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě a ten jeden začne dělat bez žíle, jo. Co děláš, vlastně něco? Nic, no, ta mobilku, věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázem v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě toto si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studi a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už jí nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný, teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejči spolkla z teky, tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste, já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo, a já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjemnost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
3: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur.
3: Je.
2: To byl klip, hele.
3: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, jo, no, dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
5: Co je zase?
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
5: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
5: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
5: co? Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle co?
5: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější. Víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda
5: slavíme, slavím. Jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
5: Jo. A o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
5: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
5: Dále.

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
3: Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment, jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem byla slyšet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako?
1: Hodil.
2: Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, onej, sáď si sebe, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, to je to jméno, co mudrcové říkali.
1: Ale to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš.
2: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Z něho bude.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Ale já vím, že nemáme na Twitter žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já jsem... To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
5: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Víte, nedešte.
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
5: No ne, to je panice, to je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle popala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale taky třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše,

je pravda, maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Malé Vrbce na Horňácku vybudovali novou křížovou cestu. Na Jižní Moravě je letos díky suchu a horku méně případů klišťové encefalitidy. Zítra bude polojasno na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Boršice ze Zlínského kraje získali titul vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam Slovácké hory. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
3: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
2: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. V Malé Vrbce na Veselsku mají novou křížovou cestu. Dnes ji kněz slavnostně požehnal. Vede po staré kupecké cestě od místního hřbitova směrem na Tasov a zpět do údolí.

0: tvoří 15 zastavení s malbami výtvarníka Františka Pavlici z Hroznové Lhoty. Obrazy jsou vsazené do kamenů, dovezených z různých poutních míst v Česku a na Slovensku. Součástí slavností je také mše svatá a krojované procesí. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 30 případů klíšťové encefalitidy. Je to o 6 méně než za stejné období v loňském roce. Hygienici to přisuzují horku a suchu. Epidemioložka Renata Ciupek ale upozorňuje, že klíšťata budou aktivní minimálně do konce října.
1: Teplota i vlhkost vzduchu je velmi příznivá pro aktivitu klíšťat. Je také to doba, kdy častěji chodíváme do lesu, když konečně začaly růst houby v oblastech, kde jsou takové ty vyšší travnaté a křovinaté porosty, tak tam to riziko skutečně je vysoké.
0: Městské divadlo Zlín dnes večer zahájí novou sezonu první premiérou. Satirická komedie Volpone vypráví o bohatém benátském měšťanovi, který předstírá smrtelnou nemoc a nechává kolem sebe soupeřit zájemce o své dědictví. Inscenace vychází z více než 400 let staré hry Bena Johnsona a její pozdější úpravu Štefana Zweiga. Podle režiséra Šimona Spišáka ale příběh nabízí témata, která jsou aktuální i dnes.
2: Na prvý pohľad vlastne to posolstvo je, že všetci sme nejakým spôsobom svine, že ľudia sú vlastne zlí, že to je akoby podstata človeka, ale vlastne záleží samozrejme na kontexte, že kto tie sviniárny, kto tú hru roztáča a kto nám tvrdí, že sme vlastne svine. Počasí.
0: V noci bude polojasno, kránu v údolích výjimečně mlhy, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů, povane slabý vítr. A zítra bude polojasno, postupně oblačno, odpoledne se bude zatahovat a večer se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 22 až 26 stupňů, vítr bude slabý, k večeru bude postupně zesilovat.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Naším krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobrý den, začíná další díl pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka a tentokrát jsem se těšil o něco víc než obvykle, protože dnes si budeme hrát. O co přesně půjde? Po písničce vám to prozradím. Příjemný poslech ve společnosti Českého rozhlasu Zlín vám i dnes přeje Jožka Kubáník.
3: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.

0: Dnes bych vám rád představil příběh pana Jaromíra. Vlastně to vypadá, píše Jaromír, že mám všechno, práci, rodinu, koníčky, můj svět je plný povinností, úkolů a potřeb co nejlepších výkonů, ale vytratila se mi z něj taková obyčejná věc – hra. Nedávno jsem si všimnul, že si už nepamatuju, kdy naposledy jsem něco dělal jen tak s hravostí a napadlo mě, kdy jsem si vlastně přestal hrát a kde se ve mně vzal pocit, že to už k dospělému životu nepatří. Jaromíre, dnes to probereme a slibuji, že to bude povídání hravé, ale ještě předtím vám připomenu kousek rozhovoru se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, která se naučila hrát si krásně se slovy a s písmeny. Sama jste přiznala, že jste chtěla být spisovatelkou od jak živa. Dokonce jste si jako malá prý myslela, že všichni lidé píšou knihy. Vymýšlela jste si příběhy jako malá? Hrála jste si na to, že z vás bude spisovatelka bez toho, aniž byste ty příběhy napsala?
1: Já si spíš myslím, že jsem vždycky měla spíš jako bujnou fantazii a vždycky jsem dokázala za každým člověkem vidět jeho příběh. A to mám ale do dneška, že když vidím někoho, tak mě napadají věci, jak asi žije. Když někoho vidím v autobuse, tak si říkám, odkud a kam asi jede, nebo proč má na sobě tuhle bundu. Ta moje fantazie spíš směřuje tímto směrem. A je pravda, že já jsem vlastně zpočátku ty své příběhy ani doslov nebo do knih nepřeváděla. Vlastně jsem s tím začala dost pozdě. Když jsem chodila do školy a psali jsme slohové práce, tak ty slohové práce se psaly na taková témata, která prostě nebyla zajímavá. Bylo to o VŽSR, naše přátelství se Sovětským svazem, co o tom chcete napsat. Ale i docela takové věci jako postup pracovního postupu, výroba krmítka, no to nemůže bavit úplně nikoho. Takže to si nemyslím, že by jako zrovna tohle mě ke psaní nějak nasměřovalo. Ale vždycky jsem si říkala, že někdy napíšu právě příběhy tak, jak já třeba vidím ten svět okolo sebe.
0: To byla spisovatelka Alena Mornštajnová a po písničce si o hrách budu povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou.

0: Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Jestli je to pravda a jak moc jsou hry důležité nejenom v dětství, ale i v dospělosti, si dnes budu povídat s na první pohled hravou terapeutkou Markétou Kořínkovou. Dobrý den.
1: Děkuju za krásné uvítání, dobrý den.
0: Jste hravá, Markéto, hrajete si?
1: Já miluji jakékoliv hry a jsem i soutěživá, takže
0: vážně?
1: Ano.
0: Když se říká, kdo si hraje, nezlobí, platí to?
1: No, myslím si, že spousta lidí zlobí, ať si vlastně hrají. Takže pod to bych se úplně nepodepsala.
0: Ale asi se shodneme na tom, že hra je pro člověka důležitá.
1: Mm-hmm. Jsme zvyklí vlastně nějakým způsobem už od dětství si hrát a myslím, že spoustu z těch věcí se právě dostává do těch her i v dospělosti, ať se bavíme o hrách různě zábavných, tak ale vlastně i o hrách třeba psychologických.
0: Mm-hmm. Co si mám představit pod takovým pojmem psychologická hra?
1: Psychologická hra je pojem, kdy já to nechci úplně směřovat jenom do vlastně nějaké manipulace, ale je to pojem, kdy už třeba vím, jakým způsobem bude reagovat ten člověk, se kterým jsem v nějakém kontaktu, když mu něco řeknu nebo když něco udělám. Jsou to vlastně takové mezilidské hry, které ne vždy jsou pro nás úplně dobré.
0: Dobře, a když se vrátím k těm hrám, které známe od dětství, proč jsou pro nás důležité? Co nám přinášejí vlastně? Co se v nás děje, když si hrajeme? A nebo pojďme to rozdělit, co se v nás dělo, když jsme byli děti a co se v nás děje dnes?
1: Tak hry jsou velmi kreativní, to znamená určitě v nás otevírají vlastně nějakou kreativitu, jsou velmi důležité z tohohle hlediska, zároveň nás vlastně v rámci nějaké soutěživosti učí vůbec fungovat ve společnosti, učí nás prohrávat, vyhrávat, takže to má vlastně i tenhle psychologický efekt. A to si myslím, že je jak v tom dětství, tak vlastně i v té dospělosti. A současně některé hry nám můžou přinášet, a to je třeba to, co na tom baví i mě, nějaký adrenalin, nějaké impulzy, něco nového, zábavného a tak podobně.
0: Proč si někteří dospělí myslí, že už by si neměli hrát, protože je to pro děti?
1: Asi ty hry máme spojené v dětství s tím, že jsme si hráli na babu, na schovku, stavěli bábovky a tak podobně na písku a vlastně ta hra se akorát přesunula do trošku jiné formy v té dospělosti, ale jinak věřím tomu, že spoustu dospělých si nějakým způsobem hraje i tak, ale možná to jenom nenazývají, že jsou to hry.
0: No ale řekněme si a uznejme to, že když si budeme se svými partnery hrát v dospělosti na babu nebo na schovku, tak to může být docela zábavné, může to ten vztah ještě spojit, protože v sobě probudíme to svoje dítě a můžeme si to dítě navzájem třeba opečovávat. Je to tak?
1: Jo, to jste popsal hrozně hezky, protože to dítě v nás pořád zůstává. I přesto, že se snažíme v dospělosti ho co nejvíc zašlapat, to jenom jde, nebo umlčet, tak občas s ním navázat vlastně ten kontakt může být hodně kouzelné a nemusí to být jenom tak, že partner opečuje moje vnitřní dítě, ale velmi často i já sama můžu v tu chvíli opečovat vlastně nějaké negativní pocity nebo emoce, které to moje vnitřní dítě si sebou nese.
0: Co vlastně znamená vnitřní dítě? Kde se v nás bere?
1: Vnitřní dítě je pojem, který vlastně zobrazuje to, jakým způsobem se chovám dnes jako dospělá, ale na základě nějakých zkušeností z minulosti. Vnitřní dítě je v podstatě ten pojem tak doslova, jak ho slyšíte, protože já už teďka nejsem dítě, ale někdy se ho vlastně v sobě uchovávám. Jsou to nějaké mé zkušenosti, pohnutky, ať už dobré nebo špatné, které se vlastně odehrály během mého dětství, dospívání a které sebou velmi často nesu nevědomně.
2: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o tom, co pro nás znamená hra, povídám s terapeutkou Markétou Kořinkovou.
1: A co mi to vnitřní dítě říká? Na co mě třeba upozorňuje?
2: Může vlastně za mě dělat i různá jako rozhodnutí, nebo může nějakým způsobem třeba z hlediska partnerských vztahů fungovat také všelijak. Uvedu to na příkladu. Jsou třeba lidé, kteří mají problém vlastně se nějakým způsobem otevřít partnerovi. Může to být právě na základě toho, že moje vnitřní dítě mi říká ne, ne, ne, tady nemůžeš říkat svoje tajemství nebo nějaké niterní věci, protože si viděl, když jsi byl malej, že rodiče se rozvedli a ty si na základě toho strašně trpěl, protože se mezi sebou dohadovali a brali si tě vlastně jako nějakou stěnu mezi sebou. Tak to je třeba věc, která vlastně se pak odráží do té dospělosti, že to vnitřní dítě nevědomně, ale nedokáže se natolik jako otevřít v tom partnerském vztahu jako třeba člověk, který vyrůstal v úplné rodině.
1: Mm-hmm. Co s tím jde dělat?
2: No, tím, že jsou to nevědomé procesy velmi často, tak asi jako ve všem je dobré si to zvědomit. A ve chvíli, kdy s tím chci něco dělat a vlastně mám pojmenované, aha, tak já vlastně mám problém s důvěrou, nebo mám problém s tím se otevřít, protože to vytváří nějakou moji zranitelnost, protože mám strach, že když ukážu partnerovi, že jsem zranitelná, tak mi ublíží. Mám to vlastně nějak propojené z minulosti. Zrovna v tomhle případě bych dokonce i doporučovala klidně vyhledat nějakou terapeutickou pomoc, protože to jsou opravdu věci, které jsou v nás velmi, velmi hluboko zakořeněné a kdy velmi často si s tím nemusíme vědět úplně rady jenom my sami.
1: Mm-hmm. Pojďme se vrátit zpátky k hrám, když děti si samozřejmě hrají. Poznám, že mi hra chybí, že jsem třeba sám o sobě hravý, ale moje okolí mě v tom nepodporuje.
2: Tak společnost je vlastně koncipovaná tak, aby nás nějakým způsobem vlastně limitovala, když to tak řeknu, protože jako dítě, kdy neznáte úplně ty společenské normy, tak si vlastně troufnete téměř na cokoliv, mluvíte o čemkoliv, děláte věci, které asi pro společnost nejsou vždycky úplně jako přijatelné, ale ještě tím, že nemáme úplně ten vyloženě kontakt s realitou, ještě nás nikdo nestihl úplně ohraničit v tom, co máme a nemáme dělat, tak nějak je to vlastně tolerováno u těch dětí. A mně přijde úplně kouzelné právě to, když vlastně někdo i z dospělých si to dovolí, když vlastně se nenechají jenom omezovat vlastně v rámci toho společenského nebo kulturního kontextu, ale v rámci možností samozřejmě si dovolí trošku vystoupit z té řady.
1: A co si o tom vy jako terapeutka myslíte? Když to někdo umí a když se potkáte s někým dospělým, já vám třeba řeknu příhodu, já jsem se přátelil s Květou Fialovou a když jsem byl v Praze, tak mi vždycky říkala, nekupuj si jízdenku do metra. Já bych chtěla potkat revizora a chtěla bych jim říct, to je můj pravnuk a ještě mu nebylo 6. A ona by toho byla schopná. Tohle je přece to dítě. Co byste si o ní myslela, že je blázen anebo že si hraje?
2: Já nevím, jestli by věřili revizoři tomu, že mám je 6.
1: No ne, co? No to asi nevěřili. Ale co byste si myslela o paní Fialové nebo o jakémkoliv dospělém člověku, který by něco takového chtěl?
2: Já osobně hrozně nemám ráda stereotyp a všechno, co se vlastně vymyká jakýmkoliv stereotypním názorům, věcem, konání, jednání, tak mně to přijde absolutně geniální, protože jestli je vlastně cokoliv, co mě dokáže nějak rozptýlit, ale neubližuje to nikomu, neubližuje to společnosti, neubližuje to lidem kolem mě, je to nějaká forma vlastně mojí zábavy, tak mi přijde, že je důležité, abychom se možná trošku stimulovali i sami sebe a nečekali jenom na to, že nás bude stimulovat někdo jiný.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořinkovou zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je moje dnešní návštěva, se kterou si povídám o tom, proč je hra důležitá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jak velkou roli hraje podle vás hra ve vztazích?
1: Myslíte tu kreativní zábavnou hru?
0: Myslím tu kreativní zábavnou, nemyslím tu manipulativní, nemyslím tu, ve které se stejně, a to mi řekněte, ve které se stejně potom necítíme dobře. Nebo se pletu?
1: Ta manipulativní hra je opravdu něco, co už je jako patologické a co by nemělo probíhat ve vztazích. Často to může být spojeno i s různými poruchami osobnosti a tak podobně. Tam velmi často probíhají různé hry a většinou jeden z těch partnerů je pak velmi nespokojený v rámci toho vztahu, případně i oba. Ale jsou i hry, které mohou být vcelku neškodné, ať se jedná taky o psychologické hry. Vlastně transakční analýza je pojem, kdy se třeba často setkáváme s různými hrami a tam už jde jenom o to, že podle Erika Berneho vlastně každý z nás má v sobě tři osobnosti, a to je dospělý, dítě a rodič. A on vlastně popisuje různé formy dialogů a reakcí na sebe, kdy z logiky věci vlastně jeden z těch nejzákladnějších nebo nejjednodušších dialogů je ten, že ve chvíli, kdy já budu se svým partnerem mluvit z pozice rodiče, no tak logicky on mi bude odpovídat z pozice dítěte. A cílem je to například, když mu budu říkat, proč tady máš zase ty ponožky pohozený u toho gauče, tak on velmi pravděpodobně se jako v tu chvíli vžije do té role toho dítěte, ale cílem je vlastně v té hře, v uvozovkách, se dostat na tu úroveň, že já jednám ze svého úhlu pohledu jako dospělý, s partnerem, který je taky dospělý, a tím pádem vlastně ta komunikace je čistá.
0: Takže vemu ponožky, odnesu do prádla. A řeknu, nesu tvoje ponožky do prádla.
1: To je taky rodičovské.
0: Jo, to je taky rodičovské, tak jak je to dospělé?
1: Můžu se zeptat partnera na to, co by mu třeba pomohlo k tomu, aby příště ty ponožky do toho prádla odnesl sám. Ale tak to je takový úsměvný příklad, ale vlastně popisuje fakt to, že když já ze své pozice nějakým způsobem komunikuju, tak už vlastně formou té hry toho partnera házím, nebo může to být kamarád, kamarádka, kdokoliv, s kým jsem v dialogu, tak házím vlastně do nějaké role, ze které on potom reaguje zpátky.
0: No ale nemůže to být, že se vracím teda k těm ponožkám pořád. Nemůže to, že ty ponožky vemu, nebo to třeba nekomentuju, to nemusí být přece znak nějaké submisivity, ale může to být to, že pokrčím rameny, vím, že ten partner to prostě dělá, tak jdu a vyhodím je a vsadím na to, že on si toho všimne, že tam ty ponožky nejsou a řekne si, aha, tak on nemá potřebu to nějak komentovat. Tohle je dospělé nebo taky ne?
1: To je velmi dospělé, akorát si nejsem jistá, jestli ten partner si opravdu všimne toho, že ty ponožky tam nejsou a nemá potřebu to nějak komentovat. A velmi pravděpodobně to bude situace, která se bude opakovat a která mě stejně dřív nebo později vlastně začne štvát. A to už potom to dospělé není, protože pak sobě vlastně potlačuju nějaké svoje emoce a pocity jenom na základě toho, aby byl klid a nemusela jsem nic řešit, tak radši jdu a ty ponožky vlastně do toho prádla hodím.
0: A co když mi to nevadí, protože ho tak miluju?
1: No pokud vám to nevadí, tak jo, tak to určitě, tam vlastně jde o to, jak se v tom cítím já. Uváděl jsme ten příklad na tom, že mě vadí ty ponožky, které se válí u toho gauče, ale jestli já jsem s tím jako úplně v pohodě, tak pak ano.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: o tom, jakou roli hraje v našich životech hra, si dnes na pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Jak moc může, a teď myslím ta hra kreativní, pomoct vztahu, jakémukoliv vztahu, nejenom partnerskému, ale taky vztahu pracovnímu, vztahu třeba sourozeneckému i, myslím, sourozeneckému dospělému?
1: Třeba z hlediska toho pracovního, tak určitě spoustu lidí zná různé team buildingy. A na team buildingích se velmi často hrají také nějaké hry a velmi to pomáhá, protože ta hra vám vlastně ukáže to, na koho se můžete spolehnout, kdo je týmový hráč, kdo naopak jede sám za sebe. A ve spoustě korporátech vlastně nejenom v rámci team buildingu, ale celkově v rámci nějakého fungování té společnosti hrají různé hry. Tam nejvíc se ukazuje ta týmovost. V rámci vztahu asi záleží, jak kdo to má nastavený, ale opět, když vidíte ve hře, že se můžete spolehnout na toho druhého, tak zase vás to může víc utvrzovat v tom, že aha, tak já se tady můžu na Pepu spolehnout vlastně v tom, že když spolu běžíme závod, tak on mě tady nenechá, ale pomáhá mi taky dosáhnout toho cíle. No tak velmi pravděpodobně to můžu přenést vlastně i do toho reálného života, do toho vztahu jako takového. Takže ta hra jako taková mě může velmi často utvrzovat vlastně v tom vztahu, ve kterém jsem, ať partnerském, pracovním, přátelském. Trošku náročnější to asi je ve chvíli, kdy třeba oba dva partneři jsou velmi soutěživí a soutěží proti sobě. To asi taky část posluchačů bude znát, ale vlastně pokud se bavíme o zdravých vztazích, tak tam by to, ani tam by to nemělo ničemu vadit.
0: No dobře, a pokud oba soutěžíme, tak jak s tím? Určitě i s tím jde pracovat.
1: Tak dokážete vlastně rozlišit v tu chvíli teda to, že se jedná o nějakou hru, ve které soutěžíte, anebo už je to jako součást toho vztahu?
0: Možná, že třeba, řekněme hypoteticky, je to hra, ale uvědomuju si, že už se nějak propisuje i do toho vztahu.
1: Pak je dobré mít zase s partnerem vlastně nějakou konverzaci na tohle téma, že vlastně si uvědomuju to, že oba dva jsme jako velmi soutěživí, ale ne vždycky třeba je zapotřebí, aby pak jako jeden byl opravdu dominantnější než ten druhý. Ale je to vlastně na těch partnerech, jestli si spolu dokážou v tu chvíli sednout a nějakým způsobem se teda pobavit o tom, že se asi děje něco nekomfortního, co v tom vztahu je.
0: Jak v sobě objevit hravost, když už jsme ji v sobě během dospělosti potlačili?
1: No, pokud někdo vůbec chce.
0: Aha, no ano.
1: Protože vlastně věřím tomu, že je spoustu lidí, kterým to nějakým způsobem vyhovuje, ale mám krásný příklad, kdy třeba moje maminka, která je dáma na celku vysoké pozici, taková distingovaná, která vlastně teďka třeba začala tančit. To znamená, v rámci toho tance ona se nějakým způsobem je kreativní, vybije se tam a tu hravost v sobě vlastně probouzí třeba tímhle způsobem. Takže těch způsobů je opravdu spoustu, nemusí to jít vždycky jenom to, že zavolám kamarádce, že si budeme hrát na schovku. Ale ta kreativita, která vlastně odráží tu hravost, může být opravdu v čemkoliv, třeba ve sportu.
0: To by bylo ale krásné, kdybych vás tady potkal, jak se schováváte za červené auto a děláte psss. A takhle by si lidi mohli hrát.
1: No určitě.
0: Že jo? Proč to neděláme? Jak můžeme hry vědomě vracet do každodenního života, aby ten život nebyl nudný a aby jsme ho rozbíjeli něčím hravým, kreativním, zábavným?
1: Teď mi vlastně vyvstala taková krásná věta v hlavě: nebrat se až moc vážně. Myslím si, že na tom to je vlastně postavené, že ve chvíli, kdy ten život přijímám tak, jak je, i s tím, že se třeba děje nějaké náročné období, ale zkrátka vím, že já nejsem ten, kdo by to mohl nějakým způsobem ovlivnit, tak to odlehčení, vlastně nějaká ta jednoduchost nebo ta lehkost v tom může být velmi často velmi magické.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce.
2: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Joškou Kubáníkem a jeho hosty.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídáme o tom, proč je v našich životech důležitá hra.
1: Může hra pomoct i ve řešení nějakých konfliktů?
2: No určitě. Tak už jenom, když jsme mluvili třeba o těch team buildingích, tak tam velmi často, nejenom teda v rámci tohodle seskupení, ale vlastně ty hry velmi často, nebo třeba ve škole, mohou jako napomáhat k nějakému odlehčení nebo k tomu, že se potom vlastně přenesou do toho reálného života. Taková to přenesení vlastně pozornosti od toho problému na chvíli někam jinam může být také velmi nápomocné.
1: Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo je zrovna po nějaké hádce s partnerkou nebo s partnerem. Je mu to líto nebo je jí to líto. Chtěl by to všecko zase urovnat. Poradíme mu nějakou hru, kterou by to šlo. Máš teď nějaká napadla, že?
2: Těch her může být vlastně fakt spoustu a já si vlastně říkám, že jsou lidé, kteří mají rádi takové ty vědomostní stimuly. To znamená, my třeba jednou jsme s partnerem, když jsme byli rozhádaní, si šli zahrát AZ Quiz a AZ Quiz vyřešil naší hádku, takže hraní.
1: Jaký vyřešil?
2: Je to právě o tom přenesení té pozornosti.
1: Jo.
2: A už vlastně komunikujete trošku jinak a je tam vlastně úplně jiný náboj. Velmi často v té hádce jde o to, že z toho potřebujete na chvíli poodstoupit. Mm. Že už se dostanete vlastně do bodu, kdy je to více nějak emočně zabarveno, než že by jako racionálně dávala ta hádka jako taková smysl. Už se jenom točíte v kruhu, nemáte se kam dostat. A poodstoupit z toho jakýmkoliv způsobem je dobré. No,
1: ale musí se najít někdo z těch dvou, kdo to chce a koho to napadne.
2: Mm-hmm.
1: A kdo řekne pozor, my máme AZ Quiz, jdem si zahrát.
2: Nebo to
1: u vás?
2: Ne, byl to partner. Určitě, a nemusíte jenom o AZ Quiz. Ty hry mohou být opravdu různé. Někdo může hrát třeba karty a někdo naopak, ne nadarmo se říká usmiřovací sex. Někdo může mít právě tu hru vlastně v tom sexu třeba. V tom jiném zblížení fyzickém.
1: Co by se podle vás změnilo ve společnosti, kdyby si dospělí dovolili víc si hrát, kdyby se nebrali tak vážně?
2: Jsem si představila ty dospělé, jak se chovají jako děti ve školce. A přijde mi to jako kouzelné, ale ano, my ve společnosti máme nastavené nějaké normy a zas nechci, aby to vyznělo tak, že všechny by se měly od teď začít porušovat, to určitě ne. Ale nechat víc prostoru vlastně právě té kreativitě. Není to jenom o těch hrách jako takových, o tom, že jdu a zahraju si člověče, nezlob se, ale o tom, že vlastně se snažím rozvíjet právě tu kreativní stránku. A děti, tak jak jsou hravé, tak jsou vůči sobě velmi často i upřímné a přímé. A to si myslím, že by byl vlastně taky krásný odraz toho, kdyby ta hravost způsobovala i to, že jsou lidé k sobě přímí, upřímní.
1: Tak si naši milí posluchači hrajte. Markéto, já vám moc děkuju za všechny moudré rady. Jdeme si hrát, ať máme z dneška radost. Mou dnešní návštěvou byla terapeutka Markéta Kořínková. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuju moc, naschranou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už Jan Amos Komenský razil heslo Škola hrou a já bych byl moc rád, kdyby vás dnešní hravé povídání o hrách inspirovalo a hráli jste si jako malí. A pokud vás napadají otázky, na které neznáte odpovědi, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Uvidíte, že na něco přijdeme, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě ukážou lidem i zítra desítky uměleckých prostor. Revitalizace koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm nabírá zpoždění. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Soutěžilo celkem 245 obcí. Zítra bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Podvečerní zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou se lidem otevře i zítra. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů a módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
2: Práce s textilem má na Jižní Moravě dlouhou tradici, od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
1: Více než měsíc už nabírá zpoždění revitalizace sídliště koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Za to je podle vedení města zodpovědná stavební firma, která nezajistila dostatečnou koordinaci prací. Město proto chce situaci řešit smluvními pokutami, říká mluvčí Rožnova Eva Javorová.
3: Stavba koryčanských pasek nabírá ze strany dodavatele zpoždění. Budeme to s firmou řešit smluvně, tedy pokutami. Zpoždění ovlivnilo i slavnostní otevření, které jsme měli naplánované na 2. října. Místo ní se však firma Rožnovákům veřejně omluví a pozve na jídlo a pití.
1: Městské divadlo Brno vstupuje do nové sezony činohrou Letnice. Vychází z románové prvotiny Miroslava Hlaučka, za kterou loni získala ocenění Magnesia Litera. Příběh o střetu starého magického světa s moderní dobou zrežíroval Stanislav Slovák.
4: Já naopak vnímám Letnice jako naděje plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že se nemáme bát toho, co přijde zítra. Nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř nebo že nás převálcuje.

0: co zasada jen bát se toho, co přijde.
1: Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ve Zlínském kraji. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, kde zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016. Komise hodnotila mimo jiné podmínky pro život, péči o veřejný prostor a krajinu, vzdělávání, infrastrukturu a podnikání nebo kulturní život.
2: Počasí.
1: V noci bude polojasno, kránu v údolích výjimečně mlhy, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, později odpoledne se bude zatahovat a večer se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou 22 až 26 stupňů, vítr bude slabý, k večeru může postupně zesilovat.

Zelená vlna, doprava aktuálně. Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písmo.

po písničce Moravanky, ano, slyšeli jste Danku Magalovou i Janku Slabákovou. Přeji klidný podvečer do vašich příbytků. Posloucháte pořad Blahopřání s písničkou, který vám Český rozhlas nabízí pravidelně o víkendu v poledne i večer. Věřím, že jste odpoledne prožili podle svých představ a nyní již odpočíváte, třeba odpočíváte u rozhlasového přijímače a těšíte se na písničky a gratulace. Pokud máte chuť, tak se můžete sami zapojit do dramaturgie tohoto pořadu a potěšit, jak my říkáváme, své přátelé napřímo. Číslo k nám 726 46 5200 a svátek neslaví Zita. Tak mám tady první písemné gratulace. Broněk Uher posílá a píše, 16.9. měla svátek paní Ludmila Tinková z Dolního Němčí, všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžel Jaroslav, dcera Míša s rodinou, dcera Silva s rodinou, rodina Kolářova, kamarád Broněk, který také nechává zahrát písničku pro kamarády Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Tolik úvodem a písnička Miroslav Bureš, Jiří Rosecký, Jednou budu tvůj a Hanačka.

0: Ano. Tak já tady přijímám telefony, ale trošičku nám se nám to seká. Jeden telefon tam je, to si doufám, že to všechno bude fungovat. Věruško z Frýštáku, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, protože jak já beru druhý telefon, tak to tam prostě seká se, to už máme s tím zkušenosti vícekrát, tak se vždycky snažíme to, Eliška si to snaží tady vyladit a prostě nešlo to, takže snad ti, co volali, tak zavolají za chviličku. Ale vy máte slovo, Věruško, dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače a chtěla bych prostřednictvím Českého rozhlasu Brno nechat zahrát paní Marii Halouskové z Kostelce u Zlína. Je to maminka mojí snachy Ireny, která se dneska dožila 86 let. Hodně zdraví jí přeje celá rodina, samozřejmě dcera a syn Leoš s rodinou. Děkuji vám moc krát za zahrátí.
0: Ano,
1: a hezký večer.
0: Taky, Věruško, mějte se krásně, děkujem. Já zkusím přijmout teďka telefon napřímo, takzvaně, a uvidíme, jestli se nám to bude sekat. Dobrý podvečer, Karel Hegner.
2: Dobrý podvečer, Karlík.
0: Výborně, výborně, neseká. Kdo pak tam je?
2: No, tady Lída Šlapanice.
0: Liduško, skvěle.
2: No, já bych chtěla poděkovat všem děvčatům, kteří mě přáli, měla jsem svátek.
0: Ano.
2: A taky mám dceru Ludmilu Šenkýřovu ve Šlapanicích, taky nechat zahrát, že nás opatruje a stará se o nás. A jinak bych chtěla poslat písničku ještě těm, kterým nikdo nepřeje. A zapomínají, že mají rodiče. A prarodiče, tak.
0: I takové
2: ta
0: rodiny jsou.
2: A ta pro vás, Karličku.
0: Liduško, bude to celá směska v podání Frajárky, to budou všechny písničky od Slavka Smíšovského, takže to bude krásná směska, tak si užijeme jeho úžasného umění. Liduško, mějte se moc hezky.
2: A dnes jsem poslouchala Vybíráte vy, to byly taky krásné písničky v poledne.
0: Jo, tak trošičku někdy dobře, ano.
2: Tak vám fandím, tak děkuju a někdy na viděnou.
0: Ano, na viděnou, Liduško, na viděnou.
2: A
0: nebo na slyšenou. Tak, mám tady písemné gratulace dvě. Prosím o zahrání pro paní Lidušku Mahdalovou, která dnes slaví krásné kulatiny. Hodně zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a mnoho krásných zážitků přejí manžel Lukáš, syn Pavlík, kamarádi z ulice. A ještě jedno přání od Broňka Uhra. Měla svátek paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí, tak zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžel Zdeněk, syn Zdeněk s rodinou, dcera Pavla s rodinou, sourozenci s rodinami, rodina Bobčíkova, Zapletalová a rodina Uhrova. A jak už jsem naznačil, tak to bude celá směska v podání Frajárky, kterou řídil při této nahrávce Jirka Wolf.
3: Český rozhlas Zlín.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Tolik upoutávka a já jenom doplním, jak hrála frajárka, že 4. října v Uherském Ostrohu se bude vzpomínat odpoledne, proto to vím, že u toho také budu. Bude hrát i mistří Janka, bude tam zpívat Olinka Baričičová s Ludvíčkem Čihánkem a taky děti z hudební školy nebo paní učitelé z hudební školy z Uherského Ostrohu, cymbalová muzika, tak tuším, že už je to vyprodáno, alespoň tak jsem byl informován, takže možná se tam nějaké lístečky najdou, kdybych to 4. října v 15 hodin v Uherském Ostrohu. Dovolala se Alenka z Řesovic. Dobrý podvečer, Alenko.
4: Večer, tady Alena Večerková z Řesovic, prostě pane Hegner.
3: Ano.
4: A chtěla bych popřát Maruště Křepelkové z Klenových Dahanek dodatečně k svátku hodně zdravíčka a štěstíčka za všechny. A taky Miričce Pavlové za Svobodná s Vlašimi a otcovi Barbořákovi, který měl narozeniny, taky 29.8. A chtěla bych mu popřát hodně zdravíčka, štěstíčka i za Martičku a za všechny farníky.
3: Dobře. Dobře, Alenko.
4: A vám taky, pane Hegnere, a celému rádiu Brno.
3: Děkujeme moc krát, mějte se krásně. Tak já zkusím vzít další telefon, jak se říká na ostro, ale před chvilkou jsem bral asi 6x telefon a vždycky to hned někdo položil, tak s námi laškuje, tak doufám, že tentokrát to nikdo laškovat nebude. Ukažte, zkusíme. Dobrý večer, Karel Hegner, jste ve vysílání, kdo pak se dovolal? Haló? No, tak jako asi někdo opravdu laškuje, tak já to položím, když se nikdo neozývá a zkusím vzít další telefon. Dobrý podvečer, halo, slyšíme se?
5: Ano, dobrý podvečer, pane.
3: Kdo pak?
5: Tonda z Valašska.
3: Toničku, tak to je výborné, povídejte.
5: Já bych chtěl nechat zahrať a poblahopřát kamarádovi a bývalému spolupracovníkovi z Francové Lhoty, Vladu Trčkovém, k zítřejším narozeninám. Hodně zdraví a obchodního ducha, ať má pořád, jo?
3: Ano.
5: Tak děkuji moc.
3: Ano, jo. Toníku, tak jste potěšil svého kamaráda, udělal jste mu radost a my hned pošleme písničku. Jo, mějte se krásně, Toníku, nashledanou. Mirek Kolsrunk, mladší Maruška Žáková, promilu a zahraje a bude zpívat a hrát i Nedakoňanka.

0: Tolik nedaj, Koňanka, dovolal si Jarda z Otnic. Dobrý podvečer, Jary, ahoj.
1: Dobrý večer, zdravím tebe i Elišku. Chtěl bych pozdravit všechny věrné posluchače tohoto krásného pořadu a také bych chtěl přivítat mezi námi zpátky Ivanku Slabákovou.
0: No jejda, to víš, ano.
1: Na kterou jsme se všichni moc těšili a všichni jsme drželi palce, aby to zvládla. A já jsem jí moc pozdravoval a moc mi fandil a bylo mě to jako líto, no. Jako strašně jsem s ní soucítil s Ivankou, ale věřím tomu, že už to fakt bude dobré a
0: Jarušku, Ivanka. Podle zpráv musíme zaklepat tady do stolku, klepu s Eliškou, ona do zubu, já do stolu, do dřeva, měla by být Ivanka v pořádku, tak doufejme, že ano, protože jsme si volávali, že jo, takže já jsem ji vždycky taky vyřídil, pozdraví od vás všech a pokud neposlouchala, takže je to všechno.
1: Já jsem poslouchal, jakoby, to je jako byla u Jarušky Vykoupilové a já
0: ano,
1: jsem
0: ano.
1: Úplně dojat, protože mě strašně, jako mě dělá radost, když prostě vidím, jak prostě vy ho máte rádi a jak prostě, jo, prostě...
0: Tak je to
1: prostě
0: naše kamarádka, my jsme právě...
1: Dávali květiny a...
0: No jasně.
1: No prostě Ivanku a my tě tady rádi vidíme a prostě nám strašně chyběla a bylo to takový hezky, takový, až jako fakt mě to dojalo.
0: Jary, protože Ivanka je pozitivní člověk a je prostě fajn. Jo, jako tohle to nehraje
1: opravdu,
0: si na nic,
1: opravdu.
0: Nedělá ze sebe toto, kolik vystoupení
1: opravdu.
0: Tisíce mají za sebou a plné sály a zahraničí všechno a je to prostě normální děvče pro nás.
1: Je to tak, opravdu.
0: Dobře, tak jo, Jary.
1: Souhlasím.
0: Tak myslím, že souhlasíme úplně všichni. Měj se moc hezky.
1: Tak jo, měj se moc hezky.
0: Taky děkujeme za připomenutí. Hezký večer přejeme, ahoj.
1: Ahoj.
0: Alenka se dovolala. Ali, co máte na srdíčku?
2: A já nechci mluvit do vysílání.
0: Jo, takhle, takže dobře, tak já nebudu, když chcete jenom něco tak říct. Ano, dobře, odpovím. Pustíme muziku, pustíme písničku. Kdo má počernu galanku? Cimbalová muzika Jaroslava Čecha nám zahrají a zaspívají.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, dovolala se Kristýnka, teď to šlo rychle, Kristýnko, že? Sotva jsme se, nevím, odkud jste, ani jsem to nestačil zapsat, odkud pak jste?
1: My jsme z Dolní Bojanovice.
0: Dolní Bojanovice, to je známá obec, muzikantská. Povídejte, Kristýnko.
1: Tak já bych chtěla zahrát pro manžela k narozeninám a zároveň aj k výročí, ke čtvrtému výročí. Morava, krásná zem.
0: No to nemůžeme, máme připraveny vybrané písničky, to bychom nestihli takhle rychle.
1: Dobře, tak to máte.
0: No máme dobrou písničku, klasiku krásnou. No a přejete něco manželovi, Kristýnko?
1: No, hodně štěstí, hodně zdraví, ať se mu daří v práci. A až se narodí miminko, tak až mu to s ním jde jedna báseň.
0: Hezky, a jak se jmenuje manžel ještě?
1: Martin.
0: Kristýnko, tak děkujeme za zavolání a Martinovi zahrajeme za chviličku, jo?
1: Ano, díky moc.
0: Taky, hezký večer do Dolních Bojanovic přejeme.
1: Díky, naschle.
0: Nashledanou. Mám tady takovou vzpomínku od Honzíka Bůřila, já to budu citovat, zkusím to přečíst. 19. září 1904 se narodila v Jihlavě paní Leopoldína Kratochvílová. Dožila se 95 let, starala se o ní neteř Lenka, scházela se s Babincem, pracovala v Brně, měla sestru Miladu a bratra Vojtěcha, ráda cestovala, jezdívala do Jeseníku k maršům, byla to sestra mého prastrýce, taky jezdívala do Úsobí, chodívala na zahradu ke Kratochvílům, bydlela tam rodina Kratochvílová a Svobodová v jednom domě. Vzpomíná Dáša s rodinou, neteř Jitka s rodinou a Honzík Bůřil. Tak a teď si poslechneme Cikánku od Karla Vacka, podání formanky Pavla Pelána.

0: ráno, Ivanka Brožová, Ivan Trnka. A teď se dovolala Zdenička Skřeková. Dobrý večer, Zdení.
1: Dobrý večer. Já bych ráda nechala zahrát svoji kamarádce Blažence Hamalčíkovej z Roketnice. To je vaše stála posluchačka jen tak pro radost.
0: Ano. A co jí zkážete pro radost?
1: Tak hodně srdíčka, zdravíčka, pohody. A hlavně tu pohodu, aby měla. Takže tak.
0: No a chystáte se na setkání spolu, nebo ne? Nebo jenom tak se zdravíte?
1: Ne. Jenom tak, jako si telefonujeme.
0: Ano.
1: To ona je vážně nemocná.
0: Dobře, takže takhle krásné pozdraveníčko.
1: Pro potěšení.
0: Dobře, Zdení. Tak se mějte moc krásně. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc krásně. Naschled.
0: Naschledanou. Tak Jarda Wolf ještě posílá tady e-mail Pavlovi, nevím kterému, ale tak já budu citovat, jak to tady je. Milý Pavle, k tvým zítřejším narozeninám ti ze srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody. Když si na tebe vzpomenu a na naše společné chvíle a setkání, vždycky mě potěší, že jsme v životě se poznali takových lidí, na které člověk rád vzpomíná, není nikdy dost. Přeji ti, ať máš kolem sebe stále dobré a upřímné lidi, spoustu krásných chvíl, důvodů úsměvu, ať se ti splní všechno, co si přeješ. Užij si svůj narozeninový den opravdu krásně, hlavně ve zdraví a pohodě. Všechno nejlepší, Pavle, z celého srdce. Ano, takže to se týká zítřku. Aha, vidíte, tak jak už jsem předběhl tady, to jsem zjistil až tady na konci potom tady toho e-mailu, tak doufám, že to tam naskočí, protože tady z tohoto serveru mi ty e-maily nepředáváme, tak snad se to objeví někde jinde. Já to nebudu mazat, ale uvidíme. Tak písnička každá láska něco stojí, Jaro Fischer, Josef Rapáč, Marian Polakovič a Záhorjenka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tady Záhorienka, Alenka Rapáčová, Libor Cupal, pokud poslouchají, zdravím. No a teď se dovolala paní Maruška z Čech pod Kosířem. Dobrý večer, Maruško.
1: Dobrý večer, pane Karle. Zase vás konečně slyšíme a hlavně moje bývalá nebo stálá spolužačka z Kostelce na Hané z Měšťanky. Je to už 75 let, ale my si nepíšeme žádné milostné dopisy, od toho je telefon a jedině snad si sdělujeme, kdo už mezi námi bohužel není.
0: Ano.
1: Ale ona obdivuje váš hlas a hned dnes popolední mě volala, že jste zase v televizi, pardon, v rádiu, a tak nějak nadhodila, komu budu jako hrát. Já ani nevím, jakou ona měla práda písničku, i když jsme jich na těch brigádách školních zpívali stovky, ale ona bude spokojená s každou písničkou, protože je moc hodná, pracovitá, starostlivá. Bohužel manžel ji nedávno zemřel po dlouholetém ležení, takže aby měla nějakou radost.
0: Jasně, zahrajeme, bude to písnička krásná.
1: Výborně, děkuju moc.
0: Tak Maruško, mějte se krásně. Taky.
1: Nasledanou.
0: A pozdravujte ten kraj, protože já jenom posluchačům sdělím, že ano, ale teď se to hovořím úplně o něčem jiném, že zdravím ten kraj, protože ano, o dva baráky dál.
1: Někdy zahrajte zase Žváčkovu na Hané.
0: Zahraj, a jenom chci říci, že o dva domy dál se narodila moje maminka, co bydlíte. Mějte se hezký večer, nashledanou.
1: Ano. Víte se ptát, kdy já mám svátek narozeniny. Když budete si vzpomínat na maminku Drahomíru,
0: ano.
1: Tak já mám tehdy narozeniny.
0: Dobře, mějte se krásně, nashledanou.
1: Také, nashledanou.
0: Faninka z Brumová se dovolala.
2: No, tak prosila bych o zahrátí písničky.
0: A máte tam hlasitý odposlech, Faninko, stáhněte si rádio.
2: Já to zastavím, jo.
0: No, můžete povídat.
2: Dobře.
0: Ano.
2: Prosila bych o zahrátí písničky pro svého se vzpomínkou na mého manžela Josefa Nováka, který mě opustil, je tomu dnes právě rok, po 64 letech manželství, spokojenosti krásné. Dnes je to už pryč. Rád poslouchal vaše písničky, protože byl upoután na lůžko a měl rád Postavím si chaloupku, kterou si postavil a dožil v ní do poslední chvíli.
0: Dobře. Takže krásná vzpomínka, ano, Faninko.
2: Děkuju.
0: Mějte se pěkně.
2: Já ráda na něho vzpomínám, však já jsem si tam už kolikrát volala i na přání.
0: Jasně. Tak člověk už potom nezbývá nic jiného, než si vzpomenout, a přesně po roce, tak je to takové zamyšlení, chvilka k zamyšlení. Faninko, mějte se moc hezký večer vám přejeme.
2: Já také. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou. Láďa Pfeffer, Květa Kubienová, Krumvířské vinohrady a Sokolka ze Šakvic.

Tolik Sokolka ze Šákovic. No a ještě nám vyjde jedna písnička, kratička. Mám to tady nachystáno. Miloš Procházka, Zdeněk Valný, Strojsa. A zahraje nám a zaspívá Miločanka.

A budeme se pomaličku loučit, no je 18 hodin 56 minut, uteklo to jako voda. Shodou okolností nám zahrají na závěr Žadoviáci od Elvise Presleyho, Žádám víc. Mirek Svorka mladší zahraje na trumpetu, úžasný to trumpetista, že jo, který hrával taky s Karlem Gottem a s Bumbendem, prostě skvělý a navíc taky výborně zpívá, stejně tak, jak zpíval, že jo, celý život jeho tatínek z Žadoviáky. Tak zdravíme Žadoviáky do Ameriky. Ano, ať se jim tam daří, protože v zápětí za maličkou chviličku, já nevím, za 4, za 5, za 6 dní nebo možná za 8 se vrátí zpátky, to netuším. Takže přátelé, krásný, hezký, dobrý večer sobotní, zítra Květuška Navrátilová, no a teď Mirek Surka mladší, Žádám víc. Krásný večer.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Stáří potrubí, extrémní teploty i vysychání podloží způsobilo časté přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Brno chystá jednotnou městskou aplikaci. Radní vybrali dodavatele. Na dnech na toček česká armáda představila nový transportní letoun. Zítra bude polojasno na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Havárie a přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi způsobilo kromě stáří potrubí taky suché počasí a vysychání podloží. Uvedly to slovácké vodárny a kanalizace. K přerušení dodávek vody došlo v lokalitě s více než 700 tisíci obyvateli letos už sedmkrát. Poslední přerušení bylo tento týden. Vodárny proto chystají komplexní rekonstrukci přivaděče za 65 milionů korun. Parkovací oprávnění nebo platbu poplatků půjde v budoucnu v Brně vyřídit pomocí jediné aplikace. Radní tento týden vybrali firmu, která ji vyrobí. Je jí stejná společnost, která vyvinula aplikace například pro Národní muzeum nebo zpravodajský web i rozhlas. Brněnská aplikace vyjde na skoro 50 milionů korun. Měla by soustředit služby města a jeho organizací do jednoho prostředí. Zadání zakázky pomohl vytvořit Marek Šimkovský ze specializované firmy.
2: Budeme i v té další fázi v rámci nějakého autorského dozoru, jestli skutečně ta práce pokračuje z našeho pohledu. Bude na ně dohlížet i vlastně technický dozor, jestli je to i naprogramováno a vytvořeno tak, jak má.
1: Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
3: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
4: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Loutky, mechanické skříňky, divadelní rekvizity nebo kolotoč nabízí výstava Imaginarium, která je nově k vidění na Zlínském zámku. Vytvořilo ji divadlo bratří Formanů společně s dalšími výtvarníky a návštěvníci si můžou řadu instalací sami vyzkoušet a rozpohybovat. Výstava potrvá do 21. února příštího roku.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno, kránů i v údolích možné

Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, odpoledne se bude zatahovat a večer se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Vítr bude slabý a k večeru bude zesilovat.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Naším krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní, a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásné představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Vy Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat, velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buxusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buxusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a z trysky vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty, to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád?
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch prohanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci, vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila. Kdo a co se jí vybavovalo?
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je proto, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo. A samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvílku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování. Co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím já, přitom blbnou, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu bejt, zajímají se nebo sebe, radují se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním galavečeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24. Více zpráv najdete.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají slavici v krabici.
0: Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
3: Four.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledku 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti, Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na...

0: víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Kontext.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: patrioti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačnou, přechodně až zataženou, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé

dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce, možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, takže aby viděl ty žluté květy.
3: A občas pak tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebáce, ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a ona tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk.
3: Můžu zdravit a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budu na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyli agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem

Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pranostikářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: A v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
1: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
2: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
0: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
3: Stával jsem ve 3:15.
4: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
3: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
4: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
5: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
4: Podobně to má i Matěj Drahorád.
6: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
4: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
7: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Hvězdné návraty.
7: Hvězdné návraty.
8: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
7: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
9: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
8: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
9: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
8: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
10: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě.
9: já vám přidám ještě půl kila.

0: třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
2: Není to blbý?
1: Ne, ne, dobrý, snad, no, uvidíme.
3: Uhodli jste dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova Jezina, Novákova Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: Tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každý vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to konkrétně. Já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli, já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. Uklidněte
1: to se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Je takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
4: Stačí.
3: To
4: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano. Že? Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
4: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to?
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy?
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře nebo co, víte, no je to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jste si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý, ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijel.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Ne, no, soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte, narozen 6. června, 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte?
4: Byl jsem u toho, ne? No tak... jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad ním, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, byrokrat, no. Zůstalo přitom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi to nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že...
2: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5.
4: Dva a půl.
2: No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dobrý. Tak si to vezmete a...
4: Dobrý.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říkám, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáleček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Je pánové, to je klukovina. Brát holce památeční šnup tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Ako první končul je jezde volně Svetu Plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou odrobil iba jednu piruetu, celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a on šel se voda pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcov. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetu Pluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý Salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám v dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plache. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, obloučky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá brasa, holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem toho mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, bude zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No, naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci neztrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odborete explicit, kritiky?

0: víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den,
6: tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hyacintu tady člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale
6: ne,
5: to možte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek mála. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Staličnou. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
8: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
8: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
8: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
8: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
8: Další brž, soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
7: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
7: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
7: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
5: Lidušku.
6: Ale vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
7: Prosím to kafíčko, jak...
6: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostáváte?

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte.

0: Teď co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Králín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák, jako páso krávy, to bylo ohromné. Ten, kolikrát ten pán, co to s ním jako pásl, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom, že tási jeho, že už krávy přivazovali. On je na domů, aniž by panička nepotřeboval, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem mají v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu. Jsem se naučila říkat ro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct ro. Říkala jsem šumilo, místo ro. A když si maminka říká, jdu v tom běž a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, ro. Jenomže já jsem potom to ro říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, zrušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika neviděla z něho opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda, jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No, vy...
1: A to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrán na mince kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, u váhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říká, aby se s tím nasfotil a nějaký známý tatínkův,
0: a
1: byl zřejmě
0: jsme...
1: u novin a byli jsme vyfoceni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, tak měl myslím ovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. Jsem spakovala aktovku a já jdu taky, když jde Harik, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie. No
0: Liduško.
1: Nakonec Harička odvezli, ale za týden, nebo za teba, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela, že prošel, škaredě bylo. A ten Harik mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů. Tak čekal před dveřma, Anka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl na gauč, to on byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, že z toho už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč a on ji zavolal. A říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, ne, pan, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: Vy taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. Dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak jsem jí dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, to byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo cokoliv jiného?
1: To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa, i když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřelce. Tak se mi zakouzlo lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuji za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám.
0: Noc.
1: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť Podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, upeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá French státu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejúčlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i ho, v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru a já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nalezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítostivě hleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl Rus a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle doznívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný, byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám Bibinku, tak přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní...
1: Veronika Zakovnuka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19. že ano.
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší než nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuji, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuji všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všichni zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevtice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané tady tomuto, byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určení a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali, ale já jsem mi zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, Shinetou Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

0: ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to som ani nevedela. A potom len vyvedli kacatá. A naraz ja som teda mala dve kacety a ešte tá, čo mi ich ako tie kacety dala, tak ešte mi požičala aj kacera. A teda som mala aj toho kacera, aj tých kacety. A zrazu kacety zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kacerní zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zametala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kacení vysedeli tí kacence, ale na ulici ich vysedeli. To, tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a tí kacení nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že skrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kacení som nedala do tej ohrady, nechala som ich a vyšla som do obchodu. Ale som dostala z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona ich, tá Fenka ich ako podávila. Mňa to tak rozčúlilo, že tam bola metla a ja som ju z tú metlu zbila. Jako za to, že ich podávila. A ona vám, predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hneď ze školy, jak sa to stalo, jak som ju to zbila, tak ona vám, za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok, tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hľadali. Kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli. Vôbec sa akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho. Ja som, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má jako štence, malé štence ešte také, jako, ale kade ona, no, sa tí štence by sa im boli asi potopili, keby bola, lebo to boli ešte jako malé. Ne? Tak nevím, kade teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozbe ste si aj tí všetá sme ako hladili, sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak, ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu a ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto ani nič nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už si ako nebola ani víc nedošla.
1: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla doposlechnout, jak to dopadlo.
0: Tak to dopadlo, že ona se jí už nebylo, ano, ona no. už odešla a už s nama nechcela nič. Ona bola už za mňa tak naštvaná, že ona došla ukázať si všetko.
1: Áno, ale to je krásne. Ja som chtela říct takové štěstí v neštěstí, že vlastne ste ešte poznali
0: jej rodinku. No ja už nemám
1: k
0: tému, čo dodať, lebo to už s tým akože skončilo.
1: Ano. Tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
0: No, opatrujte se,
1: naslyšenou.
0: Já jsem vám to chtěla povedat tak, že teda to jsem v životě neskusila ani dotedy, ani odtedy.
1: Uh-huh.
0: Aby se dosel pes pochválit, teda fejnka pochválit se svojíma.
1: Ano.
0: Fejnatama.
1: Děkuju za oba příběhy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostal asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ekr, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla, tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, abych ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocem mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On mě ze všeho vyléčil. A teď se řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto naši 2 moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psi a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejdě užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, a paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože ty řeči je poznat, jak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak, si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala.
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: No, to opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kdy se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: nejvíc
0: jak...
1: tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně jsem ji dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem ji měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás. Mm-hmm.
1: No, jako dospala. Už potom, opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A tak jo, dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, ne. Nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech. Kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to a zajedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná násena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady spinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To byl blázen, ale já jsem ho milovala. Nakonec teda umřela, jsem ho pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu, tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok, takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá a taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbilo, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný 2 žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma 2 krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, já jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. Říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme, jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, tak je malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Tatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil jsem mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jeseník, ten jezečí hnězdin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky, tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je, fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. S písemnou samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty jeskám sladkosti, plus její granulky a pak to mi zbydou penízky nakoupím rodině. A to je zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, přibyli po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším
0: ano.
1: Vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože už o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se to může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte
0: někdy,
1: co?
0: Kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak dětka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, jdou na si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce.
1: Já si to teda osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: No. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem se naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí přes obchodem nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála a měla to s zevčíkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zevědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál. Teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak chodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To jsme rádi.
1: A pak krásně usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky. A pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Ale já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek. Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona stečná Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: A to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Bychom měli ještě jeden pokoj.

0: taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kulářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočetl, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj,
3: no je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
4: Ještě nejsme všichni.
0: Ale je 8 pryč.
4: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
0: Jak?
4: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
0: Co? Počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
0: Co to bylo?
4: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
0: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
5: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
4: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
5: No.
4: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
0: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
4: No, jeden za tři a tři za jednoho.
2: Necháš to?
5: To je jenom okurčička.
4: Ne.
5: Některý vůně jsou silnější než já.
4: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. let, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo? Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: Znám, no.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve čtvrtém ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Hele, Mařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: Nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Jo, šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? No. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
7: A neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, co mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netrakej dítě, to je oboj.
12: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
3: pánu?
11: Slyším. Do Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to jeden. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje, ubohý.
13: Maminko!
12: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: Ale vážně on nic neudělal. Vy jste ho tady s tatínkem navedli.
14: Víte, přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
7: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička, už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kletitko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy?
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy? Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
8: Já si přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi mužské jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužské?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju. Jistě. Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Jo. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá narůst sopič. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Na shledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná. Mm-hmm.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuj.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech ráno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pavci.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: V Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
12: Jeřábem.
6: No, ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.